Blok komorní hudby na Proglasu uzavřela Polonéza, Fantazie Asdur, Friderika Chopéna. Zahrál ji klavírista Pavlos Hatzopoulos.

0: do dekafonie, polystylismus, neoklasicismus, serialismus, minimalismus, neoromantismus, expresionismus. To jsou jen některé ze směrů klasické hudby 20. a 21. století. A právě dnes si o současné klasické hudbě a komponování budeme povídat. Pozvání do dnešního pořadu z cyklu Oktáva přijala mladá skladatelka Kateřina Horka. Katko, vítej tady na Proglasu.
1: Ahoj Jano, moc děkuju za pozvání.
0: Začíná cyklus Oktáva a od mikrofonu zdraví z pražského studia Jana Rambousková. S Kateřinou jsme se potkali za studií na Akademii muzických umění v Praze. Jak na ten čas vzpomínáš, jaké to pro tebe bylo studovat na Akademii muzických umění skladbu a jak vůbec se skladba studuje? Můžeš posluchačům přiblížit, co takové studium skladby obnáší?
1: Tak určitě moc ráda. Studium skladby, dá se to vlastně i přirovnat jako ke studiu nějakého hudebního nástroje. U studia skladby každý posluchač vlastně potřebuje nejdříve získat určité skladatelské řemeslo, aby vlastně měl takový ten základ ke skládání, aby dokázal složit nejdříve že jednoduchou píseň, pak složitější formy, jak vlastně k těm formám přistupovat. Dále máme různé skladatelské techniky, jak už si naznačila v úvodu. Takže ono u studia skladby je toho opravdu velká, široká škála, čím vlastně vším musí ten každý posluchač katedry projít. A je to opravdu takový hodně široký obor.
0: Mm-hmm. Do dekafonie, polystylismus, to skoro zní jako zaklínadla, ale přitom jsou to v podstatě hudební směry, tak jako baroko a klasicismus. Je to tak?
1: No, určitě.
0: Pojďme se teď teda ještě pověnovat trošku tvojí skladatelské cestě. Ty pocházíš z hudební rodiny a tvůj táta František Horký byl hudební skladatel. Jakému hudebnímu stylu se věnoval? Jaké byly jeho skladby?
1: Tak otec František Horký, on studoval Ostravskou konzervatoř u profesora Milana Báchorka. Tam studoval vlastně klasickou kompozici, takže skládal pro různá nástrojová seskupení, smyčcové kvartety, kvinteta, tria a absolvoval poté svou symfonietou pro Janáčkovou filharmonii. A později se věnoval spíš kompozici populární hudby, takže nejvíc se komponoval pro naši přední zpěvačku Marii Rotrovou. Měl poté i duet pro Marii Rotrovou a Karla Gotta s názvem Najednou. A také kromě těchto zpěváků měl písně pro Martu Kubišovou, Věru Špenarovou, Evu Hurichovou a další.
0: Mm-hmm. Takže předpokládám, že tuto lásku nebo toto přijetí populárního stylu v sobě také máš, že možná ano. I toto tě určitým způsobem ovlivnilo. Bylo to právě důvodem, proč ses rozhodla po studiích na gymnáziu Jana Nerudy, na hudebním gymnáziu v Praze, vydat právě na Ježkovu konzervatoř? Nebo z jakého důvodu ses rozhodla studovat tuto instituci?
1: Určitě byl to jeden z důvodů, protože i otec také nevěděl třeba, jakou cestou hudební později se dám, jestli budu studovat vložně klasickou hudbu, psát klasickou hudbu, jak to, které se vlastně dneska věnuju, nebo jestli se spíš dám třeba tou populární cestou, jak měl on. Takže ta Ježkova konzervatoř určitě nabízela v tomto širší možnosti a rozhodně toho rozhodnutí nelituji, protože to vzdělání tam bylo opravdu velmi kvalitní. Studium jazzové hudby mi tam dalo hrozně moc a vlastně i v té době, i později jsem se té jazzové hudby věnovala více. Napsala jsem vlastně o tom i svou bakalářskou magisterskou práci, která se věnovala přímo syntéze klasické a jazzové hudby a obecně syntéze v hudbě. To téma mě velmi vlastně zaujalo, inspirovalo, takže ty jazzové prvky přebírám ve svých kompozicích do dneška. A myslím si, že je to takový styl, který má budoucnost.
0: Mm-hmm. Dá se říct, že právě to období studia na Ježkově konzervatoři v Praze bylo období, kdy jsi přišla víc do kontaktu s jazzem a kdy ses do jazzu zamilovala a začala si ho více implementovat do svých skladeb?
1: Určitě ano. Sice i předtím jsem měla jazzovou hudbu ráda, ale až na Ježkově konzervatoři jsem opravdu mohla hlouběji proniknout do této hudby, poslouchat vlastně klasiky jazzu, trošku se více o této hudbě dozvědět, naučit se jí hrát. A to mi opravdu dalo hrozně moc.
0: Rozšířilo obzory určitě.
1: Přesně tak.
0: V tvých skladbách taky dost často probíhá kombinace různých stylů. Ty spojuješ dodekafonii s jazzem nebo filmovou hudbu, také zařazuješ do svých kompozic, do svých skladeb. Jak to tak přišlo, že tě zlákalo toto propojování těch různých stylů?
1: Bylo to, si myslím, i částečně okolím. Například můj profesor Antonín Bílý, ten mi dal do kompozice hrozně moc, co se týče i nějakých širších obzorů a vůbec měl hrozně hezké myšlenky, co se týče hudby. Říkal například, je hezké stavět mezi hudbou určité mosty. A tato myšlenka se mi strašně líbila a v podstatě jsem ji od pana profesora přebrala a myslím si, že stavět mosty, ať už mezi styly, že, nebo mezi hudebníky, mezi různými vlastně i přístupy, si myslím, že může vést úplně zase ke vzniku nových cest a je to strašně inspirativní.
0: Možná by to mohla být i budoucnost klasické hudby, ale k tomu se ještě dostaneme v závěru rozhovoru. Teď bych také ráda posluchačům zmínila něco o tvých úspěšných soutěžních, protože ty za svůj krátký život si už v podstatě získala mnoho ocenění. Například první místo na kompoziční soutěži hudebního festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, což bylo v roce 2022-2025. Dále si získala první místo na mezinárodní kompoziční soutěži svatého Krištofa v litevském Vilniusu. Dostala ses do finále soutěže River City Brass Composition Prize, kde ses probojovala do finálové čtyřky z 67 skladatelů z celého světa. Získala si třikrát první místo na přehlídce hudby Hradní stráže a Policie České republiky a to zdaleka není konečný výčet. Jak vnímáš soutěže v dnešní době? Myslíš si, že jsou nedílnou součástí života hudebníka?
1: Tak soutěže určitě můžou člověka někam dál posunout. Určitě pokaždé je to skvělá zkušenost, ať už mluvím tedy o nějakých interpretačních soutěžích nebo skladatelských soutěžích. Vždycky si myslím, že je dobré třeba nějakou soutěž vyzkoušet. Samozřejmě není to i nějaký, řekněme, hlavní cíl vůbec hudebníků, že někdy se říká, že jsou i soutěže jakoby přeceňované, že někdy to samozřejmě může k té kariéře třeba trošku pomoct, ale je to spíš taková, pro mě třeba je to taková velká motivace, když uspěvají v nějaké soutěži, že potvrzení toho, že bych měla v kompozici pokračovat, dále se zdokonalovat, protože samozřejmě je to někdy v tom hudebním světě takové trošku těžké, ale určitě jako motivace si myslím, že to slouží velmi dobře.
0: Mm-hmm. Super, krásně řečeno. A já myslím, že je čas na první hudební ukázku z tvého pera. My jsme se společně domlouvali ještě vlastně před natáčením, že bychom si představili tvé kompozice, které měly premiéru za posledního půl roku. A vezmeme to teda nějak chronologicky?
1: No, můžeme, určitě.
0: Takže začali bychom teda skladbou Mozaika, která byla interpretována, premiérována v podání souboru Mucha Trio. Řekneš nám o tom něco víc?
1: Určitě skladba Mozaiky, to je kompozice, kterou jsem složila speciálně pro soubor Mucha Tria. Myslím si, že je to snad i první zkomponovaná skladba pro tento soubor. Byla poprvé uvedena na festivalu Podkrkonošské hudební léto, který organizuje Ludmila Pavlová, což vlastně je i členka Mucha Tria. a taky moje dlouholetá kamarádka, kolegyně.
0: Dál teda Mucha Trio tvoří Johana Haniková, klavíristka, a Anna Paulová, klarinetistka. Ty s tímto souborem pravidelně spolupracuješ, je to tak?
1: Je to tak, ano. Velmi ráda s tímto triem spolupracuji, protože jsou to opravdu tři vynikající hudebnice na špičkové úrovni a mám je ráda, jakožto vlastně svoje kamarádky, tak vlastně i jako kolegyně.
0: Takže pojďme si teď pustit třetí větu ze skladby Mozaiky v podání souboru Mucha Trio.

0: Dozněla třetí věta ze skladby Mozaiky v podání souboru Mucha Trio a my si s Kateřinou Horkou, s mladou českou skladatelkou, právě v pořadu z cyklu Oktáva povídáme o současné klasické hudbě. Katko, tobě vyšly tiskem některé sbírky skladeb pro klavír už v poměrně brzkém věku. Jedna z nich, například sbírka Hvězdné dráhy, jsi napsala, když ti bylo 10 až 13 let. Dále je to taky sbírka Svět snů a fantazie a filmové střípky, což je 14 skladeb, které byly inspirovány filmovou hudbou. A to jsou vlastně všechno skladby pro klavír. Je to tak? Povíš nám k těmto sbírkám něco víc?
1: Ano, jsou to vlastně 3 alba pro klavír a v podstatě je to pro tu věkovou kategorii, ve které jsem to, by se dalo říct, psala, takže od těch 10 až 13 let, řekněme ty klavírní počátky až vlastně pro ty starší, kdy už jsem psala postupně technicky i náročnější skladby, takže už je to potom zase trošku těžší, takže je to, dá se říct, taková literatura i pro školy a musím říct, že žáci většinou velmi rádi hrají, což mě samotnou moc těší.
0: To je za mě poměrně velký úspěch, pokud ti vyšla sbírka v takto brzkém věku. Nebývá to úplně tradiční. No a ty jsi současně i klavíristka, protože jsi také vystudovala hru na klavír na konzervatoři, takže ke klavíru máš skladatelsky i obecně, i interpretačně velmi blízko. Ale jak je to s ostatními nástroji? Máš nějaký srdcový nástroj, pro který skládáš nejraději, nebo jsou všechny na úplně stejné úrovni?
1: No, tak každý nástroj má svoje specifika, ať už co se týče jeho zvukové barvy, technických a výrazových možností, takže v tomto by se dalo říct, že jakoby nemám úplně preference, protože snažím se vždycky jakoby i tomu nástroji při zkomponování víc stříct tím, že studuji, co se třeba dobře na ten nástroj hraje, co se dá vlastně využít třeba při nějaké technické hře a podobně. A když to tak zhrnu, asi kdybych si opravdu měla vybrat nějakou preferenci, nejlépe se mi skládá pro symfonický orchestr, protože tam vlastně můžu využít barev a zvukových možností všech nástrojů. Můžu je pak navzájem i propojovat nějakým způsobem, využít i technických možností. A je to vlastně tam nejvíc možností pracovat i s formou skladby a tak dále. Takže určitě ty velké obsazení jsou, si myslím, pro skladatele nejlepší.
0: Určitě to poskytuje spoustu příležitostí, jak si pohrát se zvukem v rámci té skladby. No, ty už si to vlastně zmínila, že studuješ ty technické možnosti těch nástrojů. Moje další otázka byla, jestli zohledňuješ záměrně ve svých skladbách prvek hratelnosti, anebo jestli to vychází tak přirozeně, protože z vlastní zkušenosti vím, že tvoje skladby jsou velmi dobře hratelné, což je pro hudebníky vždycky velké plus a je to příjemné potom hrát takovou skladbu, takovou kompozici. Tak jak to je tady s tímto?
1: Tak jak už jsem trošku naznačila vlastně při studiu každého nástroje, se snažím zohlednit to, co je pro daný nástroj lépe hratelné a vlastně v průběhu toho komponování na tyto věci myslet a třeba je využít přímo v té dané skladbě, tak aby vlastně se třeba interpreti netrápili s nějakými zbytečně těžkými technickými nároky, které by ani v té kompozici neměly třeba takový efekt. Jo, někdy to vlastně může paradoxně být méně efektní, když se tomu interpretovi třeba daná část nehraje moc dobře, tak může to mít paradoxně vlastně horší dopad než obráceně, když opravdu tomu interpretovi to jde takzvaně do ruky a raději to potom vlastně tu skladbu interpretuje.
0: Určitě. Vlastně ta tvoje práce je předtím, než ta skladba vůbec veřejně zazní a potom už to je jenom na těch interpretech, kteří to mají plně ve svých rukou. Jaký je to pro tebe pocit, že v podstatě nemáš kontrolu nad tím, jaký bude výsledek a že je to plně v rukou těch interpretů?
1: Tak je pravdou, že já třeba bývám před každou premiérou lehce nervózní, nebo dalo by se to říct jako taková nervozita, jak bývá u interpretů. Je to možná i určité očekávání, když většinou teda bývám třeba na zkouškách těch interpretů, někdy třeba tu možnost nemůžu mít, takže pak je třeba o to překvapení větší a většinou teda bývá teda v pozitivním slova smyslu, že vždycky ten interpret, i když si tam třeba přinese trošku něco svého, tak tu skladbu to si myslím vždycky obohatí, protože 10 interpretů, tak 10 různých interpretací a v tom si myslím, že je to právě to krásné, že každý si to podá tak trošku po svém.
0: Inspiruje tě taky ta invence, kterou do toho ten interpret vnese, do té tvé skladby, třeba i pro další kompozice?
1: Určitě. Často je to taková vzájemná inspirace, že jak vlastně skladatel může inspirovat toho interpreta, tak interpret může inspirovat skladatele. A myslím si, že je to takový krásný vlastně hudební dialog.
0: Tak pojďme si teď pustit druhou hudební ukázku. Zazní druhá část ze skladby Když růže přestaly chrlit krev. A současně se v této skladbě představíš posluchačům také jako klavíristka, protože si tu skladbu sama premiérovala. A premiérovala si spolu s tenoristou, se zpěvákem Ondřejem Holubem. Takže pojďme si teď tu skladbu trošku představit. Na text jakého autora je ta skladba psaná?
1: To je na texty Vladimíra Holana. Já jsem vlastně od svého kolegy, pana Leo Mariana Vodičky, dostala sbírku Holanových básní, kterou mi vlastně přímo i doporučil a mě ty básně opravdu velmi zaujaly, vlastně hluboce zasáhly, protože oni jsou takové velmi hluboké, nejsou to takové prvoplánové básně, opravdu člověk vlastně nad nimi musí hodně přemýšlet, aby pochopil plně ten význam a přímo vlastně vyzývali k tomu zhudebnění, takhle bych to řekla. Takže vybrala jsem tři básně, které tvoří takovou vlastní dějovou linii. Je to takový podtext nešťastné lásky, kdy v té první větě máme takové vyznání, řekněme. Ve druhé větě píše ta daná vyvolená tomu muži telegram, který vlastně úplně nepřesně ho odmítá. A v té třetí to je dopis, kde zase ten muž píše té ženě, že se jí plně vyznává v té lásce, ale není tam vlastně jistota, jestli umřela ta láska v něm nebo umírá on sám, tam je tam takové tajemství. Takže ty básně nejsou úplně v tomto jednoznačné a to si myslím, že je právě hezké, podobně jak v té hudbě, že i ten posluchač si v tom může ten příběh už vlastně dokreslit trochu sám a jak si ten příběh vlastně představoval.
0: A když už jsme se teda zdrželi u tohoto tématu, máš ráda nejednoznačnost v hudbě? Je to pro tebe určitý prvek, který může třeba vzbudit posluchačovu fantazii?
1: No, nejednoznačnost záleží asi v jakém slova smyslu, no, že někdy si můžeme hrát jako s takovým prvkem, někdy ne. Asi záleží na konkrétních skladbě vždy.
0: A třeba po stránce právě toho otevřeného konce, jako to bývá ve filmu, tak jestli je pro tebe toto taky určitý druh práce, kterou ve svých kompozicích děláš?
1: Určitě ano. Tak například zmíněné tři písně končí takovým otevřeným závěrem, postupně se ztrácí do ticha a myslím si, že to určitě taky způsob, který může hodně zapůsobit na posluchače, aby nebyl ten závěr daný, že či nikdy nemáme vše úplně jasně dané a můžeme ten příběh nechat doznívat a nechat v něm určitou otázku.
0: Určitě, protože to v nás může otevřít další otázky.
1: Přesně tak.
0: Tak si to pojďme pustit.

0: Oktávu na Radio Proglas a právě Kateřina Horká se dnes se mnou povídá v pražském studiu. Tvoje skladby mají zajímavé názvy. Už samo o sobě, Když růže přestaly chrlit krev, je titul, který není úplně tradiční. Stejně tak mě například zaujal název tvé skladby, ve které kombinuješ dodekafonii s jazzem dodeka i dokila. Jak vybíráš názvy skladeb? Jak přiřazuješ názvy ke svým skladbám?
1: Tak u těch názvů skladeb vždy přemýšlím vlastně, nebo souvisí to s tím příběhem daným, který v té skladbě mám. Většinou tam mám i třeba nějakou mimohudební inspiraci, která vlastně nese sebou nějaký ten příběh a ten se vlastně snažím implementovat i do toho názvu, aby byl opravdu výstižný a vystihoval to, co ta skladba má posluchači přinést.
0: To se ti, myslím, daří velmi dobře, protože tvé názvy ve mně vzbuzují touhu si tu skladbu nějakým způsobem prostudovat, zahrát, případně pustit, poslechnout, takže určitě si myslím, že je na tom taky kus práce. Je to pro tebe důležité, když třeba čteš na koncertním programu název skladby? Mluví to k tobě už to jméno, to označení samo o sobě?
1: Určitě ano, už to ve mně vzbuzuje nějakou představu, která samozřejmě může s tím nějakým způsobem souviset, nebo ta představa, že jo, může být úplně jiná, když se jedná třeba o cizí skladbu. Samozřejmě ten název někdy může být úplně třeba jiný, než jakou máte třeba představu o té skladbě. Může se to úplně míjet, ale to vždycky záleží skladba od skladby, podle toho, jak i skladatelé k těm názvům přistupují. Myslím si, že je to hodně různé.
0: Věřím, že už se ti i stala situace, že jsi psala nějakou skladbu na objednávku. Jak toto probíhá? Dostane skladatel vždy nějaké přísné mantinely, anebo se to liší případ od případu?
1: Je to hodně různé. Jsou případy, kdy mi nechají úplně volnou ruku, někdy dají třeba nějakou konkrétní představu, jak mají třeba jednotlivé věty vypadat, jestli tam chtějí třeba nějaké konkrétní sola nástrojů, nebo někdy třeba je to třeba k nějakému výročí, takže chtějí třeba implementovat motiv nějakého daného skladatele, nebo třeba naopak je to nějaký kolega, kamarád, u kterého znám styl jeho hry a snažím se v podstatě se inspirovat právě tím stylem hry a když vím, co ten člověk má rád, přímo to do té skladby vložit. Třeba je to opravdu různé, když vím, že třeba někdo chce něco technicky náročného, tak opravdu nějaké třeba technické pasáže, nebo naopak někdo má požadavek třeba melodické skladby, takže opravdu nějakou silnou melodii. Je to hodně individuální.
0: Jak je to třeba v případě soutěžních kompozic, kde máte nějaké zadání? Jak tam postupuješ?
1: Tak tam je to podobné vlastně jak u těch objednávek. Tam je třeba například zmíněna soutěž Antonína Dvořáka. Ty mají každoročně téma festivalu. To konkrétně teď bylo téma Anglie, takže tím, že jsem se inspirovala na Ischy, kdy jsme byli na dovolené a tamní botanická zahrada mě hrozně zaujala. Strašně mě zaujal i ten příběh manželů Waltonových, kteří opravdu měli hezkou vlastně tu životní cestu. Ten violončelový koncert Williama Waltona, ten mě vlastně inspiroval nejvíc k napsání této skladby.
0: Tuto skladbu bohužel z časových důvodů dnes neuslyšíme, ale místo toho uslyšíme skladbu Agitato per corde v interpretaci souboru Duo Beautiful Strings. To bude poměrně rozsáhlá skladba, trvá asi 8 minut. A Duo Beautiful Strings tvoří houslistka Monika Urbanová a harfistka Hedvika Mousa Baša. Vznikla tato skladba přímo pro tento soubor?
1: Ano, skladba vznikla přímo pro tento soubor, kdy mě Hedvika oslovila k napsání skladby a Vlastně obě interpretky už dlouhodobě plánovaly vznik CD pouze s českou soudobou hudbou, což si myslím, že je velký počin vůbec pro českou soudobou hudbu. A myslím si, že se jim to opravdu moc povedlo. Měli teď 19. dubna křest CD, na který pozvali všechny skladatele, kteří mají na tomto CD skladbu. A opravdu i ty kompozice se snaží hodně hrát a předávat posluchačům. Celkově vlastně tuto skladbu už hráli asi na 5 místech a mají v repertoáru, takže těším se i na další uvedení.
0: Tak si ji pojďme pustit.

0: Dozněla skladba Agitato per corde v podání souboru Duo Beautiful Strings a my si v dnešní oktávě v pražském studiu povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou o její tvorbě a současné klasické hudbě. Skladaš ráda velké formy, anebo tě baví víc miniatury?
1: No, tak je pravda, že mám ráda obojí. Určitě třeba pro menší obsazení ráda skládám třeba miniatury, kde je potřeba vyjádřit myšlenku na velmi krátkém úseku. A naopak velké formy i se nabízejí spíš pro ty velká obsazení, symfonické orchestry, dechové orchestry, pro které píšu velmi ráda, takže určitě obojí.
0: Co se vlastně snažíš svojí hudbou posluchačům říct? Co je pro tebe tvoje filozofie skládání a co je pro tebe nejpodstatnější na skládání?
1: Tak na skládání je vždycky důležitá ta hudební myšlenka. Ta hudební myšlenka, která se zrodí buď v inspiraci mimo hudebního příběhu, nebo může to být inspirace vyloženě čistě hudební, kdy třeba mám nějakou představu, nějaké skladby, která se třeba rodí postupně, pozvolna a nosí mi v hlavě třeba nějaký delší čas. A až později třeba sednu k té kompozici, kdy už ta myšlenka je vlastně konkrétnější a postupně se takto zrodí.
0: Takže to svým způsobem i zraje v tobě nějak ta kompozice?
1: Určitě. Kompozice vždy zraje tím, jak postupně tu myšlenku člověk rozvíjí v sobě.
0: Já o tobě také vím, že ty moc ráda chodíš na koncerty a sleduješ aktuální hudební dění, což taky nevím, jestli je úplně běžná praxe u všech umělců. Někteří umělci na to nemají příliš čas nebo se věnují spíš té tvorbě samotné. V čem tě konkrétně tohleto inspiruje a co je pro tebe na tom tak přínosné, že vlastně sleduješ to současné hudební dění?
1: Tak myslím si, že je to důležité to hudební dění sledovat, aby člověk viděl, jaké máme u nás festivaly, jaké máme interprety, jaké jsou vlastně programy koncertů, jaké se tady zvou i zahraniční hosté. Takže myslím si, že mít ten celkový přehled v tom, co se u nás děje, hrozně důležité pro veškeré hudebníky a vždycky to může být i nějaká inspirace. A hlavně být vlastně i takzvaně trošku i kolegiální, že jo, chodit vlastně na koncerty svých třeba kolegů, přátel, myslím si, že je to hrozně hezké a důležité, což jako samozřejmě někdy se to děje víc, někdy míň a je to samozřejmě věc každého, ale myslím si, že by to mělo být tak nějak přirozené pro všechny.
0: To je hezká myšlenka. Já myslím, že čas nám to dovolí. Pojďme si pustit jednu větu z tří miniatur pro klarinet, který si napsala speciálně pro Annu Paulovou. Řekneš nám něco o té skladbě bližšího?
1: Určitě. Anička mě přímo oslovila k napsání solové skladby pro klarinet a já jsem jí s radostí napsala právě tady ty tři miniatury. Jak už jsem zmiňovala, že se ráda inspiruji i hrou interpretů, tak v tomto případě jsem se hodně inspirovala hrou Anny Paulové, která je vynikající klarinetistkou. A myslím si, že jí Anička hraje moc ráda. Naposledy hrála koncem května v Boskovicích. Hrála ji i na svém doktorandském koncertě, což byla pro mě velká radost a těším se na další uvedení skladby.
0: Já myslím, že na tom doktorandském koncertě to byla přímo premiéra, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně, tak si to pojďme pustit.

0: dozněla třetí část ze skladby Tři miniatury pro klarinet v podání Anny Paulové. A přece jenom, protože už se nám rozhovor pomalu chýlí k závěru, pojďme se dotknout toho, jak ty vnímáš současnou klasickou hudbu a co ti ta slova dodekafonie, serialismus, minimalismus, polystylismus, co konkrétně to v tobě vzbuzuje?
1: Tak jsou to určitě styly, které vznikly během 20. století a které určitě skladatelé používají i dodnes. Nejsou to pro zatím mrtvé styly. Neustále se, myslím, vyvíjí a myslím si, že i do budoucna je skladatelé budou využívat, budou se jimi inspirovat. Samozřejmě tu budoucnost člověk úplně nemůže odhadnout, jak to celé se, jakým směrem se to bude všechno ubírat, ale myslím si, že i třeba je určitá polystylovost, syntéza, té, o které jsem i psala v pracích, kterou i ráda používám ve svých kompozicích, je styl, který v budoucnu se bude dál rozvíjet.
0: Na tomto místě bych se tě ráda zeptala, jaký máš konkrétně vztah k dodekafonii, protože já se musím sama přiznat, že pro mě to dřív bylo takový zvláštní hudební směr, kterému jsem příliš nerozuměla a zdal se mi víc samoučelně logický než hudební. Vnímala jsi to někdy taky takto, anebo v tom dokážeš vidět ten hudební proud a to hudební vyjádření?
1: V dodekafonii jsem se obecně více vzdělala až na Akademii muzických umění, kdy jsme měli novodobé kompoziční techniky a kdy nám pouštěli ukázky skladatelů druhé vídeňské školy a jejich následovníků v 60. letech, což bylo velmi obohacující. Učili jsme se tuto techniku psát a samozřejmě člověk tomu získával větší otevřenost. V té době vlastně vznikla i skladba do deka i do kila pro klarinet a klavír, kdy jsem vlastně si uchopila tak nějak tu svoji dodekafonní techniku po svém, kdy jsem ji syntetizovala i s jazzovou hudbou, proto je to vlastně i do kila, že tam používám i klasickou harmonii, jazzovou harmonii.
0: Jazzová kila, jak se říká, ano, slangově akordům.
1: Přesně tak, jazzová kila, takže přesně je to takový vlastně vtipný recesistní název, že je, není to jenom do deka, ale je to i do kila, neboli do akordů, tak.
0: Ano, hezky řečeno a vysvětleno. Takže dokázala jsi najít v té logické, možná na první pohled chladné dodekafonii i svoji radost, svoji vlastní cestu?
1: Určitě. Dodekafonie vlastně může být i radostná. Záleží, jak ji člověk uchopí, že? Jak ji použije ve skladbě.

0: nepřemýšleli, v jakém stylu budou komponovat, což dneska není. Dneska vlastně si můžeme komponovat, jak chceme, a je to možná v něčem ta svoboda trošku složitější.
1: Hmm. Určitě to nese větší díl odpovědnosti, aby to bylo stále kvalitní a právě, aby to mělo tu hudební myšlenku.
2: Ano, určitě. Hmm.
1: No tak pojďme si pustit poslední hudební ukázku a to bude Antipíseň lásky v podání trio Clara Notte. To je poměrně mladý soubor a je to vlastně soubor sestávající se z kytary, klarinetu a zpěvu. Představíš nám krátce tento soubor?
0: Určitě, to je soubor, ve kterém jsou vynikající interpreti. Na kytaru hraje Lukáš Sommer, na klarinet Anna Paulová a zpěv Karolína Cingrošová.
1: Mm-hmm. Takže uslyšíme Aničku Paulovou už dneska po několikáté. A proč zrovna název Antipíseň lásky?
0: Tak tady ten název skladby přinesla moje sestra, která i složila text písně. Já jsem jí vlastně oslovila, jestli by chtěla napsat text k písně, nebo jestli spíš už třeba nemá nějaké texty hotové, že bych je ráda zhudebnila, že mám tuto nabídku od Lukáše Sommera a jestli by se toho chtěla účastnit. A ona říká, že mi nechá svobodnou ruku a nechá mě napsat hudbu a naopak se nechá inspirovat tou hudbou, ke které přímo vlastně napíše ten text. Jsem říká, to budeš mít ale těžší. A ona říká, ne, já se naopak ráda inspiruji a aspoň budeš opravdu moc svobodně tvořit. Takže byla to taková, řekněme, rodinná spolupráce, velmi příjemná. Takže Michaela Štanke napsala Antipíseň lásky.

0: Právě jsme slyšeli Antipíseň lásky od skladatelky Kateřiny Horké v podání souboru Trio Clara Notte. Jaká si myslíš, že by mohla být budoucnost klasické hudby a máš nějaký svůj sen v tomto směru, jak by se budoucnost klasické hudby mohla ubírat?
1: No, tak je to poměrně široká otázka. Já určitě přeju klasické hudbě obecně hodně posluchačů, i hlavně té klasické soudobé hudby, která má trošku menší okruh posluchačů, protože určitě u soudobé hudby bývají někdy třeba nějaké předsudky, ale myslím si, že dnešní soudobá klasická hudba nese tolik směrů a tolik různých přístupů, že se posluchač nemusí bát, protože myslím si, že každý by si našel to své.
0: Tak snad jsme ty předsudky naším dnešním povídáním trošku rozbili, nebo alespoň poskytli nějaký materiál k přemýšlení následujícímu. To byla Kateřina Horká, mladá česká skladatelka současné klasické hudby. Tak moc děkuji, že jsi dorazila do dnešní Oktávy.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí také Jana Rambousková.

0: Na Proglasu začíná další díl z cyklu Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras. Dnes si představíme řecký projekt se španělským názvem Primavera en Salonico a jeho nejnovější album pro změnu s anglickým názvem Watersong. Právě v těchto, ale i dalších jazycích jsou písně, které na album naspívali řecká zpěvačka Savina Janatu a tuniská zpěvačka Lamia Bedioui. S první z nich jsem se na dálku spojil, abychom probrali nejen historii projektu Primavera en Salonico a jejich aktuální album, ale i jejich účast na letošním ročníku Ponava Festu, který se uskuteční ve druhé půli května v Brně. Začněme však tím, proč je název alba Watersong právě v angličtině.
1: Název alba je v angličtině zejména proto, že vyšlo u vydavatelství ECM Records, které sídlí v Mnichově. Tohle je už naše páté album, které pod touto značkou vydáváme. Celkově jsme ale vydali asi 8 nebo 9 desek, protože některé starší vyšly jen v Řecku a měly tak jen řecký, případně ještě jiný mezinárodní název. Název Watersong je především praktický. V angličtině je proto, aby mu rozumělo co nejvíc lidí. Navíc z něj každý hned pochopí, že jde o písně, které souvisí s vodou. Mimochodem, naše první album s tímto projektem neslo název Primavera en Salonico. Odtud je i název našeho tělesa a jak napovídá, celé to začalo před lety v Soluni.
0: Zůstaňme teď u názvu projektu. Já, jako starý latiník a španělština má základ v latině, si troufnu předpokládat, že Primavera en Salonico znamená jaro v Soluni. Trefil jsem se?
2: Ne, a to je nehispanico titulos.
1: Je to tak, název projektu je ve španělštině proto, že naše první album bylo věnované písním sefardských židů. Ti žili až do sklonku 15. století na Pyrenejském poloostrově a poté byli nuceni odejít. Velká komunita se usadila i v řecké Soluni. Jejich jazyk byl tedy směsí staré španělštiny a hebrejštiny. Byly tam i další vlivy, ale zjednodušeně obecně říkáme, že to byl španělsko-židovský jazyk s důrazem spíše na španělštinu. Zájem o tuto kulturu a hudbu nás svedl dohromady s muzikanty, se kterými v projektu působíme. Následně se ukázalo, že o tenhle materiál, o sefardské písně, jak jim říkáme, je velký zájem i mezi posluchači. Začali nás zvát na koncerty a tak jsme pokračovali dál a vytvořili program s názvem Písně Středomoří, který zahrnuje hudbu z celého středomořského prostoru, tedy písně v mnoha různých jazycích. Pak následoval program Madony světa, což byly lidové, nikoli náboženské, ale tradiční písně opět z různých zemí v oblasti Středozemního moře. Postupně jsme takhle pokračovali, až jsme se dostali k současnému albu Watersong. To je opět převážně středomořská hudba. Máme tam sice četné výjimky, ale většina pochází ze Středomoří a z Balkánu. V tomhle okruhu se pohybujeme nejčastěji.
0: Jak už bylo řečeno na úvod, na albu zní mnoho různých jazyků. Začněme však ukázkou toho, který je pro mého dnešního hosta tím mateřským, tedy řečtinou. První skladba dnešního pořadu je první i na albu Watersong, píseň Klidona.

0: Hostem v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu je dnes řecká zpěvačka Savina Janatu, která se svým projektem Primavera en Saloniko vydala nové album Watersong. Písně z něj pak představí živě také u nás v České republice v neděli 24. května na Ponava Festu v Brně. Pojďme teď však ke kořenům celého projektu. Jak se stalo, že někdy na začátku 90. let 20. století se skupina muzikantů ze Soluně rozhodla hrát písně národů z oblasti Středozemního moře, písně sefardských židů a podobně?
1: V roce 1492 byli sefardští židé vyhnáni ze Španělska a rok 1992 tak připomínal 500 let od této události. Tehdy se pořádaly různé akce. Já jsem se jich přímo neúčastnila, ale právě tahle příležitost znovu otevřela téma sefardské komunity v Soluni, protože tam kdysi existovala velmi silná židovská komunita. Soluni se dokonce říkalo Jeruzalém Balkánu, hlavně v době Osmanské říše. Nakonec jsme se k tomu nějak dostali i my a naše album vyšlo na konci roku 1993. Bylo to proto, že se tehdy shromáždilo hodně materiálu z židovské komunity v Soluni. Tehdejší tajemník soluňské židovské obce, Alberto Nar, nazbíral spoustu sefardských písní. Nahrával starší lidi, kteří je zpívali. Často to byli lidé, kteří se vrátili z koncentračních táborů. Vznikl tak velký archiv jednoduchých, čistě vokálních nahrávek, velmi prostých, ale krásných. Měl k tomu i texty a různé varianty písní a chtěl s tím materiálem něco udělat. Oslovil tedy našeho současného spoluhráče a aranžéra Kostase Vomvolose, který nahrávky zpracoval. Následně se do projektu zapojil i jeden univerzitní profesor, který na to odborně dohlížel. Všichni tomu věnovali opravdu hodně práce a nakonec našli mě. Měla jsem velké štěstí. Nevím proč, ale dlouho nemohli najít zpěváka. Dokonce uvažovali, že přivezou někoho ze Španělska. Nevím, proč to nevyšlo. Nakonec oslovili mě. A já jsem za to byla velmi šťastná. Už jsem totiž pár těch písní znala, protože jsem se věnovala staré hudbě. A tohle do toho repertoáru patří. Tak jsem řekla ano, samozřejmě. Ty písně zpívala také úžasná španělská zpěvačka Montserrat Figueras, která už dnes nežije. Ale byla to moje velká inspirace. A když mi nabídli zpívat právě tenhle repertoár, který jsem znala v jejím podání, říkala jsem si, to je neuvěřitelné. Tak nějak to celé začalo.
0: Na albu Watersong jsou písně v různých jazycích a z různých světových regionů. Vzájemným pojícím motivem je pro ně voda. Jakým způsobem se toto téma objevuje v řecké písni Klidonově, kterou jsme slyšeli jako první?
1: Voda v ní hraje spíš nepřímou roli. Je to píseň, která souvisí se svatbou. Vychází z řeckého zvyku zvaného Klidonas, při kterém se nosí voda. Tomu zvyku se někdy říká také němá voda. Dívka, která přináší v nádobě vodu ze studny nebo z pramene, nesmí promluvit, a to až do dalšího dne nebo do určitého okamžiku v rámci celého rituálu. Je to součást obřadu, která má odhalit, jaký bude její budoucí manžel.
0: Tolik tedy komentář k první ukázce, před námi je teď druhá. Ta bude ve španělštině a jde o jednu ze dvou renesančních písní v tomto jazyce, které se na albu objevují. A Los Baños del Amor, což bychom mohli přeložit jako Lázně lásky.

0: Pořad Jak se vám líbí na Proglasu dnes nabízí rozhovor s řeckou zpěvačkou Savinou Janatu. Ta se svým projektem Primavera en Salonico vydala album Watersong, soubor písní z různých částí světa, které spojuje motiv vody. Stálou spolupracovnicí Primavera en Salonico je tuniská zpěvačka Lamia Bedioui. Nejinak tomu je i na aktuálním albu. Zajímalo mě, jak k této spolupráci došlo.
1: Ne, ty Lamia, ty Norisa.
2: S Lamiou jsem se seznámila někdy v 90. letech, přesněji kolem roku 1996 až 97. Podílala se už na našem druhém albu Písně Středomoří. Naučila mě tehdy také jednu arabsko-andaluskou skladbu a od té doby naše spolupráce pokračovala. Natočili jsme spolu třeba album Terra Nostra, kde Lamia zpívala spoustu písní a byla skvělá. A pořád máme dobrý vztah. Teď to bylo už po třetí, co jsem ji pozvala ke spolupráci. Vlastně po čtvrté, pokud správně počítám. Mám z toho velkou radost, protože se mi líbí nejen její hlas, ale i to, že má o těch písních obrovské znalosti. Často ji nechám, aby sama přinesla písně, které považuje za vhodné. Nebo jí navrhnu něco konkrétního a společně hledáme, jak to propojit. Na tomhle albu jsme například dvakrát spojili dvě různé písně do jedné. Jednou jsme propojili arabskou a slovansko-makedonskou a podruhé egyptskou píseň s afroamerickým spirituálem. Musím říct, že mě zároveň moc baví improvizovat nad jejím hlasem. Nechám ji volně zpívat nebo mluvit a já na ten její arabský zvuk navazuju a rozvíjím to dál.
1: To syndiášame me to afroamerikániko, to spiritual.
0: Na základě čeho se tvůrci rozhodli propojit písně z různých částí světa a v různých jazycích do jednoho celku? Bylo to tím, že k sobě harmonicky, případně stylově ladili, nebo je spojovala práce s motivem vody, který propojuje všechny písně na albu?
2: Obecně mě velmi baví spojovat dvě různé písně dohromady. Často jsou z úplně jiných zemí a jejich texty spolu nějak nesouvisí. Nějakým způsobem do sebe ale hudebně zapadnou a ladí spolu. Možná to má spojitost s tím, že už ve středověku, někde na přelomu mezi středověkem a renesancí, existovala tradice, kdy se spojovaly třeba tři různé skladby do jedné. Například spodní hlas mohl zpívat Kyrie eleison, prostřední něco jiného a horní třeba milostnou píseň. A přitom to všechno dohromady fungovalo naprosto dokonale. Takovým způsobem se tehdy hudba tvořila. A protože jsem se tímhle obdobím hodně zabývala, asi mi ten princip zůstal. Ten vztah mezi různými melodiemi z různých dob a kontextů, které se najednou spojí. Navíc sama hudbu skládám, takže možná i proto takhle věci vnímám. Prostě mě ta hra baví.
1: A v toto pechnivý.
0: Následuje ukázka, ve které uslyšíme propojení egyptské písně Nana Algenina, tedy Mátové zahrady, s tradiční slovansko-makedonskou písní Ivana.

0: Několikrát už tu zaznělo, že všechny písně na albu Watersong pojí téma vody a jde tak o desku konceptuální. Kdo s nápadem přišel a proč se tvůrcům zdál právě tento motiv tak silný?
1: Byl to projekt, který jsme v roce 2020 předložili Athénskému festivalu. Nakonec z toho vznikl koncert, doplněný i o video, a hráli jsme ho pak i v malém divadle v Epidauru. Neskromně přiznám, že ten nápad pozbírat písně s motivem vody byl můj. Víš, když máš nějaké téma, otevře ti to prostor pro hledání. A u mě to začalo jednou písní z Bouře od Williama Shakespearea, konkrétně písní Ariela. Ta vypráví o utopeném člověku na dně moře, jehož tělo voda proměňuje. Kosti se mění v korály, oči v perly. Je to nesmírně poetický text, který vlastně smiřuje člověka se smrtí tím, že ji proměňuje v něco krásného, bohatého a zvláštního. Odtud jsem vyšla. Zároveň nám jde na albu obecně o vztah člověka k vodě. Vždyť život podle všeho vznikl z vody. I lidský život začíná v tekutině, v lůně. Vlastně začínáme ve vodě, ještě než přijdeme na svět. A pak je to i současnost. Přes Středomoří dennodenně migrují lidé, kteří se přes moře snaží uniknout válkám, politickým nebo ekonomickým problémům. Vydávají se na lodích přes vodu, aby našli nějaké řešení, nový život. To všechno se toho tématu dotýká. Takže voda je v tomhle projektu vlastně spojnicí mezi životem a smrtí.
0: V ukázkách z nového alba projektu Primavera en Salonico jsme zatím slyšeli řečtinu a španělštinu. Do hudební mozaiky teď přidáme píseň v angličtině, o které Savina před chvílí mluvila. Arielova píseň ze hry Williama Shakespearea Bouře. Zhudebnili v 17. století Shakespearův současník anglický skladatel Robert Johnson a jmenuje se Full Fathom Five.

0: Na Proglasu si dnes v pořadu Jak se vám líbí představujeme nové album Watersong řeckého projektu Primavera en Saloniko. Ten se letos představí českým posluchačům na Ponava Festu v Brně, a to v neděli 24. května od 19.30 na hlavní stage v brněnském parku Lužánky. Zajímalo mě, jak k tomuto pozvání došlo.
1: Při jedné příležitosti jsem se v Rakousku seznámila s českým hudebníkem Radimem Hanouskem, který se věnuje hudební improvizaci. Povídali jsme si a on přišel s nápadem pozvat nás s kapelou na festival do Brna. A já mám velkou radost, že k vám přijedeme zahrát, protože mým oblíbeným spisovatelem je Milan Kundera. Četla jsem téměř všechno, co napsal. Vím, že většinu svých knih nepsal v češtině, ale jsou úžasné. Teď zpátky k festivalu. Všichni se moc těšíme a až na jednoho hudebníka budeme v kompletní sestavě. Přijede s námi samozřejmě i tuniská zpěvačka Lamia, bez ní by to nešlo. Na programu budeme mít především skladby z aktuálního alba Watersong, ale možná přidáme i něco dalšího. Uvidíme podle situace.
0: Primavera en Saloniko se svou hudbou často cestují po světě. Překvapují je reakce publika na tak specifický repertoár.
1: Asi ano, každé publikum je jiné. Pamatuju si třeba na jeden koncert na Kypru, kde bylo publikum takzvaně úplně mrtvé. Nevěděla jsem proč, člověk by čekal pravý opak, když k sobě máme kulturně tak blízko, ale stalo se nám to naštěstí jenom jednou. V každém případě se nedá obecně říct, že by publikum na Balkáně reagovalo vždy vřele a ve Skandinávii naopak. Tak to není. Je v tom spousta různých faktorů. Typ akce, prostor, pořadatel, publikum. Někdy prostě dojde k nedorozumění. Ale může to být i opačně. Někdy se lidé bojí reagovat a nakonec reagují úplně skvěle. Jednou jsme hráli na náboženském festivalu, kde jsme měli strach z reakcí na některé skladby. A nakonec právě ty chtěli lidé slyšet nejvíc. Takže se dějí různé věci.
0: Než jsme se Savinou rozloučili, zeptal jsem se jí, jakým způsobem nejčastěji komunikuje s fanoušky a kde se mohou případní zájemci informovat o novinkách.
1: Webové stránky sice mám, ale jsou velmi zastaralé, takže na ty raději nespoléhejte. Nejaktivnější jsem na Instagramu, tam je všechno aktuální, a taky na Facebooku, i když méně. Každopádně se na vás budu těšit v květnu v Brně naživo.
0: Věřím, že se po poslechu dnešního vydání z cyklu Jak se vám líbí na Proglasu bude těšit i řada z vás, posluchačů. Ještě jednou připomínám, že náš dnešní host, řecká zpěvačka Savina Janatu, vystoupí spolu s tuniskou zpěvačkou Lamiou Bedioui a projektem Primavera en Saloniko v neděli 24. května od 19.30 v brněnském parku Lužánky v rámci letošního ročníku Ponava Festu. Mimo jiné zazní i písně z nového alba Watersong, které jsme si dnes představili, a na závěr si z něj pustíme ještě jeden hudební crossover. Kombinaci amerického spirituálu Wade in the Water a egyptské písně Allah Musau. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Janis Moras. Děkuji Aleně Rubášové za načtení odpovědí hosta a vám děkuji za pozornost. Příště se těším opět naslyšenou.

láska, dvě strany téže mince, nevlastní sestry vzdálené. Dělí je vesmír a přitom na dohled ruku v ruce obcházejí svět. Nenávist a láska po nocích se toulá světem v přítmí po uličních

zeli pod rukama. Na dvoře statku se hrálo drama. Tenkrát v barokním městě na konci světa, na sever od Plzně na konci léta.

životě, jako by minulost visela na plotě. Nedávno v barokním městě na konci světa, na sever od Plzně na konci léta, v lázeňských zdech

sedle snít svůj sen, naplno žít. Já tě poznal, to zbyl ještě hříběh,

se nekoná, teď mám jen tebe. Táta, když se loučil, tak mi říkal,

tak jako já, když se vracím za tebou. Už jako kluk chtěl jsem mít koně,

kdo zaklepal u našich dveří, nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dát jenom na chvíli, že by

0: denně či občas, zapni si Proglas.
1: Mít kluka, to je báječný, nemyslím pro slečny, i když nejsem proti. Mít kluka, to je báječný, když každý den mi řekne tati.

A cesta se krátí, jedu na kole do Včelína. To kolo mám od babičky, dám se nalevo u kapličky. A taky dům a statek, srdci mír, žádný zmatek. To všechno mám od babičky. Pár rad mi zbylo po dědovi, jen se neukvapuj a šetři slovy. Dvakrát měř, jednou řeš, pravda víc je nežli lež. Pár rad mi zbylo po dědovi.

našel jsem ten starosvětský klid. Kdo si nezažil, nemůžeš pochopit. Tady jinak se dýchá, když slyší svět ticha. Tady našel jsem ten starosvětský klid.

odkud mi přijde tvá pomoc. Pozvedám své oči k horám,

mi přijde tvá pomoc. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde tvá spása. Hospodin chrání tě od všeho zlého, vždy po tvé pravici bude ti stínem. Žár slunce nepoznáš, ani chlad měsíce, život tvůj zachová nyní i na věky, život tvůj zachová.

Hádali se lidé učení, hádali se zdali je či není. Temná skrytá hmota všude kolem, pak to spláchli tvrdým.

stejný zlopata táš a temnou skrytou hmotu nenahmatáš. Chtěl bych umět lidi milovat, prej stačí jim pár věcí

to znáš, jenže co s tou malou lopatkou, co s ní uděláš, co s ní uděláš. Na téhle zahradě je už tolik jam, že sotva mezi nimi se proplétám a stará písnička v uších zní zas a znova. A stará písnička v uších zní zas a znova.

stará písnička v uších zní zas a znova. A stará písnička v uších zní zas a znova. A stará písnička v uších zní zas a znova. Zas a znova. Zas a znova. Zas a znova.

0: Krátce před 6. hodinou budeme naslouchat myšlence na den od Adry v podání Martiny Špinkové.
1: Too young to die. Příliš mladý na to, abych zemřel. Slova na tričku chlapce mě hluboce zasáhla. Nešlo jen o ledajaký nápis, kterým se často prezentují mladí dospívající světu. Šlo o kontext. To tričko měl na sobě ani ne 15-letý bangladéšský hoch. A fotka pocházela z návštěvy jedné místní textilní továrny. Dětská práce není v Bangladéži žádnou výjimkou. A to ani 10-hodinové pracovní směny. Jednotvárná práce hrk sem, hrk tam se zhrbenými zády ušicího stroje. Nebo těžká manuální práce v cihalně na rozpáleném slunci, kde se před vypálením ručně vyklápějí hliněné cihly jedna po druhé z primitivních forem. Tento chlapec, podobně jako mnoho jiných, neměl příliš na výběr. Mohl buď chodit sbírat plasty na městské smetiště a dostat pár drobných, nebo těžce pracovat v továrně, nebo mít hlad. Varianta škola není často pro mnoho dětí, zvláště sirotků, vůbec dostupná. Jsem vděčná za vzdělávací projekt Bangla Kids, který propojuje dárce z České republiky s těmi nejchudšími dětmi a rodinami v Bangladéži. Také jsem si jedno adoptovala. Ten kluk s tím nápisem na tričku mě opravdu dostal. Pracovitost namísto sebelítosti či propadu do závislosti. Síla navzdory osudu. Ani netuší, jak mě inspiroval. Byl tu však v dějinách ještě někdo další, kdo si mohl také klidně obléct tričko s nápisem Too young to die. Příliš mladý na to,

aby zemřel. A přesto se za nás obětoval. Boží syn. Protože nás miluje. Protože Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože i on chtěl a chce, abychom ani my nemuseli zemřít mladí z pohledu věčnosti. Naopak, chce, abychom mohli žít stále s ním, bez každodenní dřiny, boje o přežití, bez nedostatku, v hojnosti, kráse a lásce. Věčně. Děkujeme, Pane Ježíši.

Odbyla 6. hodina v sobotu 27. června. Posloucháte Proglas a od mikrofonu vám příjemné ráno přeje Natálie Fajtová. Prožíváme významný den České republiky, den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety časně ráno se v Pankrátském žaláři udály justiční vraždy právničky a političky Milady Horákové, estetika, historika a kritika Záviše Kalandry, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla. Rozsudky padly v prvním velkém vykonstruovaném politickém procesu. 27. června 444 zemřel svatý Cyril, patriarcha alexandrijský, přední teolog a exegeta křesťanského východu, učitel církve. Jeho památka je dnes v katolickém kalendáři. Rok uplynul od tragického úmrtí Milana Hanuše, řečeného Jelen, kapitána vodních skautů z přístavu Soutok Hradec Králové, někdejšího instruktora kurzů zážitkové pedagogiky a šéfa správní rady prázdninové školy Lipnice. Právě před 45 lety přijal kněžské svěcení František Hanáček, farář u svatého Mořice v Olomouci. Rovných 50 let jsou kněžími emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a farář ve Ždánicích Stanislav Kovář. 55 let kněžství slaví Karel Maria Vrba na odpočinku v Blatné na Strakonicku. O rok déle je kristovým knězem emeritní plzeňský biskup František Radkovský. A podle občanského kalendáře má svátek Ladislav. Jméno je slovanské s významem slavný vládou. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostiky, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. Tak se také pojďme podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Čeká nás velmi horký a slunečný den s nejvyššími teplotami 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 30. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká půl hodinka písniček s přehledem očekávaných událostí. Od 6:30 se můžete připojit na Proglasu k ranní modlitbě. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranních chval, poté duchovním slovem a od 7:00 přenášíme mši svatou z kostela svatého Augustina v Brně. A potom bych vás pozvala určitě mimořádně na 9:00. Budeme vysílat folklorní okénko přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Přiblíží autorský pořad Jana Rokity nazvaný Barokní hudba v zámku i v podzámčí, s podtitulem S mistrem Telemanem nejen zahanáckými hudci. Soubory Collegium Marianum a Ensemble Flair nabídnou moravskou lidovou hudbu z doby barokní i folklorem inspirované skladby, a to nejen německého mistra barokní hudby. To je tedy pozvánka na sobotní vysílání Proglasu. Teď si pustíme píseň Město v kalužích od kapely Taky tak.

Připadáš si jako robot, co mu teče olej do bot, tak dál běž sama. Tady tě nechám a dál běž po svých. Už nemáš strach ani ostych.

16 minut po 6. hodině jsou tu sobotní očekávané události s datem 27. červen 2026. Ve Vatikánu pokračuje mimořádná kardinálská konzistoř svolaná papežem Levem XIV. Významnou součástí dnešního programu bude reflexe trvajícího synodálního procesu. V závěrečném bloku představí generální sekretář biskupské synody kardinál Mario Grech dokument, který stanoví další postup na cestě ke shromážděním církve v příštích 2 letech. Kněžské svěcení z rukou arcibiskupa Josefa Nuzíka přijme Antonín Uhlíř, který poslední rok působil v Kojetíně. Bohoslužba se uskuteční v katedrále svatého Václava v Olomouci. Primiční mši svatou bude slavit příští sobotu v Hluku. V ostravské katedrále Božského spasitele bude na kněze vysvěcen Vojtěch Kolář, dosavadní jáhen v Porubě. Ke slavení primice zve zítra do Dolního Benešova a ve středu do Zvole u Zábřeha. V katedrále svatého Mikuláše v Českých Budějovicích budou vysvěceni na kněze Italové Mariano Zanoli a Giovanni Giuliani z diecézně misijního mezinárodního semináře Redemptoris Mater. Brněnský biskup Pavel Konzbul udělí v klášterním kostele svatého Václava v Letovicích kandidátům stálého jáhenství službu akolity. Tradiční mše svatá se vzpomínkou na kardinála Josefa Berana začne v 17 hodin u bývalé Brošeho vily v Liberci, kde komunistická státní bezpečnost v 50. letech několik měsíců pražského arcibiskupa věznila. Mezinárodní folklorní festival pokračuje ve Strážnici. Účastníky čeká i tradiční soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Na místě nechybí ani modrý stánek Rádia Proglas. Od 9 hodin chystáme přímý přenos programu Barokní hudba ze zámku i spod zámčí. A po 14. hodině živý rozhovor s naší hudební redaktorkou Helenou Bretfeldovou. Muzikál podle starých kancionálů pro sóla, sbor, harfu a klávesy uvedou v kostele svatých Petra a Pavla v Babicích na Královéhradecku. Má název O Božině a Juditě a neb Námluvy přemyslovců. Kulturní i duchovní program slibují víkendové prokopské slavnosti v obci Stříbrnice. Dnes jste zváni na koncert a posezení u fary. Výtěžek z oslav podpoří rekonstrukci kostelní střechy. A azylový dům v Hamrech u Hlinska pořádá Den otevřených dveří. Nabídne prohlídky areálu i program pro děti. Tolik z očekávaných událostí.

0: Vlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Oslavy 25. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. Probíhají ve Lvově. Na organizaci se podílí jak orgány veřejné správy, tak katolická církev obou obřadů. Hlavní událostí pro římskokatolíky je dnešní mše svatá, kterou bude celebrovat arcibiskup Renato Bocardo. Jak zdůrazňuje tamní arcibiskup Mieczyslav Mokšický, oslavy výročí této návštěvy mají zvláštní význam právě nyní, kdy se v době války připomínáme slova, která tehdy pronesl svatý otec. Nebojte se. Když přijel na Ukrajinu, vzpomíná Mokšický, věděl, že navštěvuje zemi, která před 10 lety znovu získala nezávislost. Zemi, v ní se za časů Sovětského svazu prováděla systematická ateizace. Lvovský metropolita zdůrazňuje, že svatý otec lidem nesliboval snadný život. Tehdy připomněl, že svoboda, kterou teprve nedávno získali, je darem, ale také úkolem do budoucna.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je 7:30, sobota 27. června 2026. Na Proglasu vás v tuto chvíli zveme k ranní modlitbě. Nejprve budeme naslouchat úryvku z 8. kapitoly Matoušova evangelia.

Když přišel Ježíš do Kafarna, přestoupil k němu jeden setník s prosbou. Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí. Ježíš mu řekl, přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky. Řeknu jednomu, jdi a jde, a jinému, přijď a přijde. A svému služebníkovi, udělej to a udělá to. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli. Amen, pravím vám. Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám, mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahamem, Izákem a Jakubem v nebeském království. Ale synové království budou vyhnáni do temnot venku. Tam bude pláč a skřípění zubů. Setníkovi pak Ježíš řekl, jdi a jak jsi uvěřil, tak ať se ti stane. A služebník se v tu hodinu uzdravil. Když vešel Ježíš do Petrova domu, uviděl, že Petrova tchýně leží a má horečku. Dotkl se její ruky a horečka jí přestala. Ona vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých zlými duchy. Svým slovem duchy vyhnal a všecky nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co řekl prorok Izajáš. Vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci.

0: A po četbě evangelia se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Dnešní texty budou ze sobotní památky Panny Marie od strany 1883, v novějším vydání breviáře od strany 1883, ve starším od strany 1666. 1666. Pouze antifony a žalmy od strany 1364, 1364 nebo 1229. 1229. Ještě zopakuji dnešní texty pro novější vydání breviáře 1883 a 1364. Ve starším vydání strany 1666 a 1229. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Budiš vděčně velebena, Matko Boží, Maria, která s Bohem vyvolena, spasení nám zrodila. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria.
1: Mezi tebe, mezi vinu, od počátku, Maria, všemohoucnoc z lásky k Synu nepřátelství vložila.
0: Vypros nám, o drahá máti, vypros milost, Maria, aby krása podobná ti v srdcích našich zářila.
1: Na pozemském putování chraň nás hříchu, Maria, aby v rajském radování duše tebe spatřila. Dobré je opěvovat tvé jméno, svrchovaný, z rána hlásat tvé milosrdenství.
0: Dobré je chválit Hospodina, opěvovat tvé jméno, svrchovaný.
1: Z rána hlásat tvé milosrdenství a za noci tvou věrnost.
0: Na desetistrunné harfě a lyře, písní s doprovodem citery.
1: Neboť mi působíš radost, Hospodine, svými činy, z díla tvých rukou se veselím.
0: Jak velkolepá jsou tvá díla, Hospodine, jak hluboké tvé myšlenky.
1: Pošetilý člověk to nechápe, nerozumný nemá proto smyslu.
0: I když bezbožníci raší jako tráva, i když kvetou všichni zlosynové,
1: jsou určeni pro věčnou zkázu. Ty však jsi vznešený na věky, Hospodine.
0: Neboť hle, tvoji nepřátelé, Hospodine, hle, tvoji nepřátelé zahynou, rozprášeni budou všichni zlosynové.
1: Mně však jsi dal buvolí sílu, pomazal jsi mě nejčistším olejem.
0: Mé oko s pohrdáním hledí na mé nepřátele, mé uši s radostí slyší o osudu mých protivníků.
1: Spravedlivý pokvete jako palma, poroste jak cedr na Libanonu.
0: Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, pokvetou v nádvořích našeho Boha.
1: Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží.
0: Aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, má skála, v němž není nepravosti.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Dobré je opěvovat tvé jméno, svrchovaný, z rána hlásat tvé milosrdenství. Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
0: Vezmu vás z národů, zhromáždím vás ze všech zemí a převedu vás do vaší vlasti.
1: Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí od všech svých nečistot. Očistím vás od všech vašich model.
0: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha.
1: Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
0: Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.
2: Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům.
0: Budete mým lidem a já budu vaším Bohem.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Dám vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.
2: Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu.
0: Hospodine náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi. Svou velebností převýšil s nebesa.
2: Z úst dětí a nemluvňat si připravil slávu navzdory svým odpůrcům, abys umlčel pomstychtivého nepřítele.
0: Kdy se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, na měsíc, na hvězdy, které se stvořil.
2: Co je člověk, že na něho myslíš? Co je smrtelník, že se o něho staráš?
0: Učinil jsi ho jen o málo menším, než jsou andělé. Ověnčil jsi ho ctí a slávou.
2: Dal jsi mu vládnout nad dílem svých rukou. Položil jsi mu k nohám všechno.
0: Ovce i veškerý dobytek. K tomu i polní zvířata.
2: Ptáky na nebi a ryby v moři. Vše, co se hemží na stezkách moří.
0: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi.
2: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Z úst dětí a nemluvňat jsi připravil slávu.
0: Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.

0: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou.
0: Zrodila si toho, který tě stvořil
1: a na věky zůstáváš panou.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého syna a na věky zůstáváš panou. Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie. Ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Zbožně slavme památku blahoslavené Panny Marie. Ona za nás oroduje u našeho Pána Ježíše Krista. Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás. Ježíši, slunce spravedlnosti, tvá matka přišla na svět jako zářící jitřenka, ohlašující den spásy.
0: Veď nás svou milostí, ať stále chodíme v tvém světle.
1: Ježíši, věčné slovo Otcovo, ty jsi vyvolil za matku neporušenou Panu.
0: Vysvoboď nás z porušení hříchu.
1: Ježíši, Spasiteli světa, pod tvým křížem stála a s tebou trpěla tvá matka.
0: Na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách svědomím, že tím máme účast na tvém utrpení.
1: Nejdobrotivější Ježíši, když si umíral na kříži, svěřil si lidstvo do ochrany své matky.
0: Dej, ať chránění její mocnou záštitou, zůstáváme stále spojeni s tebou.
1: Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť si jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, dej nám svým služebníkům stále zdraví duše i těla a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Je sobota 12. týdne v liturgickém mezidobí a my čteme 26. kapitolu v prvním čtení z první knihy Samuelovi. Nadpis: David se zachoval velkodušně vůči Saulovi. David se odebral na místo, kde se Saul utábořil. Uviděl místo, kde ležel Saul i Abner, syn Nerův, velitel jeho vojska. Saul spal v ležení a lid tábořil kolem něho. David vyzval Chetitu Achimelecha a Abišaje, syna Sarviova, bratra Joabova. Kdo se mnou sestoupí k Saulovi do tábora? Abišaj řekl, já s tebou sestoupím. V noci David a Abišaj přišli k Saulovu mužstvu a hle, Saul ležel a spal v ohradě vozů s kopím zabodnutým do země u své hlavy. Abner pak a lid spali kolem něho. Abišaj řekl Davidovi, dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé ruky. Nože dovol, abych ho přibodl jeho kopím k zemi jedním bodnutím, druhého nebude třeba. David však Abišajovi odpověděl, nezabíjej ho, kdo vztáhne beztrestně ruku na pomazaného od Hospodina. David dále řekl, jakože živ je Hospodin, jistě jej Hospodin zasáhne. Buď nadejde jeho den, kdy zemře, anebo odejde do boje a bude smeten. Chraň mě však, Hospodin, abych stáhl ruku na Hospodinova pomazaného. Vezmi tedy to kopí, které má v hlavách, i čbánek na vodu a odejdeme. David vzal kopí a čbán vody od Saulovy hlavy a odešli. Nikdo je neviděl, ani nespozoroval a nikdo se neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl tvrdý spánek od Hospodina. David přešel na protější stranu údolí, zastavil se na vrcholu hory a zdaleka, byla to velká vzdálenost, volal na lid a na Abnéra syna Nérova. Jestli pak odpovíš, Abnére? Abner se ozval. Kdo jsi, že voláš na krále? David Abnérovi řekl. Jsi přece muž. Kdo je ti v Izraeli roven? Proč si nestřežil krále, svého pána? Někdo z lidu přišel krále, tvého pána, odpravit. Nepočínal jsi dobře. Jakože živ je Hospodin, jste syny smrti, protože jste nestřežili svého pána, Hospodinova pomazaného. Podívej se teď, kde je královo kopí a čbánek na vodu, který měl u své hlavy. Saul poznal po hlase Davida. Otázal se. Je to tvůj hlas, můj synu Davide? David řekl. Je to můj hlas, králi, můj pane. Dále řekl. Proč vlastně můj pán pronásleduje svého služebníka? Vždyť čeho jsem se dopustil? Co je na mě zlého? Nechť nyní král, můj pán, vyslechne slova svého služebníka. Jestli tě proti mně podněcuje Hospodin, nechť přijme vůni obětního daru. Jestli však lidé, ať jsou prokleti před Hospodinem. Vždyť mě dnes zapudili, abych se nemohl podílet na Hospodinově dědictví, jako by řekli, jdi sloužit jiným bohům. Kéž má krev nevyteče na zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť izraelský král vytáhl, aby hledal jedinou blechu, jako se honí po horách koroptev. Saul mu na to řekl, zhřešil jsem. Vrať se, můj synu Davide. Nic zlého ti už neudělám, protože jsi dnes cenil mého života. Počínal jsem si jako pomatenec, převelice jsem chybil. David odpověděl, zde je kopí králi. Ať sem přijde jeden ze služebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho spravedlnosti a věrnosti. Vždyť dnes tě vydal Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina. Hle, jaký význam se dnes přikládal tvému životu, takový význam, ať přikládá Hospodin životu mému. Kéž mě vysvobodí z každé úzkosti. Saul Davidovi pravil. Buď požehnán, můj synu Davide. Jistě mnoho vykonáš a dokážeš. David pak šel svou cestou a Saul se vrátil domů.
1: V rámci duchovního slova četl Martin Holík první čtení ze soboty 12. týdne v mezidobí.

Blíží se 7. hodina, tak už vás zveme do kostela svatého Augustina v Brně, odkud přenášíme mši svatou. Celebruje páter Petr Vrbacký. A při mši svaté budeme zpívat píseň číslo 807 z kancionálu Matko Boží neslýcháno. Číslo 807.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dříve než budeme naslouchat Božímu slovu a slavit tajemství Eucharistie, zamysleme se nad sebou a litujme svých hřích. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

Modleme se. Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni úctou a láskou k Tobě. Vždyť Ty nás stále miluješ, staráš se o nás jako Otec a nikdy nás nepřestáváš vést. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku.

0: Čtení z knihy Žalospěvů. Zničil Hospodin bez milosti všechny Jakubovy příbytky, zbořil ve svém hněvu pevnosti judské dcery, srazil k zemi, zneuctil krále i jeho knížata. V nášku sedí na zemi starci sionské dcery. Posypali své hlavy popelem, žinice mají okolo beder. K zemi svěsili hlavu jeruzalemské panny. Od slz mých řadnou očí, v mých útrobách to vře, má játra se vylévají na zem pro pohromu dcery mého lidu. Hyne dítě i kojenec na prostranstvích města. K svým matkám volají, kde je chléb a víno. Když smrti ranění hynou na prostranstvích města, když vydechují svou duši do klína svých matek. K čemu tě mám přirovnat, k čemu připodobnit, jeruzalemská dcero? Kdo ti přispěje, aby tě potěšil, panno sionská dcero? Jak moře veliká je tvá pohroma, kdo tě má zhojit? Tvoji proroci ti vydávali za vidění klam a podvod, neodhalovali tvé nepravosti, aby změnili tvůj osud. Klamali tě výroky lží a podvodu. Volej svým srdcem k Hospodinu, panno sionská dcero. Ať jako potok tekou tvé slzy ve dne i v noci. Nedopřej si odpočinku, ať se neuklidní zřítelnice tvého oka. Nuže naříkej v noci, na počátku každé hlídky, vylévej jako vodu své srdce před tváří Páně, pozdvihni k němu své ruce za život svých dětí, které hynou hladem na rozích všech ulic. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Bohu dík.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Když přišel Ježíš do Kafarna, přistoupil k němu jeden setník s prosbou. Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí. Ježíš mu řekl, přijdu a uzdravím ho. Setník však odpověděl, pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu, ale řekni jen slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky. Řeknu jednomu jdi a jde, a jinému přijď a přijde. A svému služebníkovi udělej to a udělá to. Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho doprovázeli, amen, pravím vám, takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho. Ale říkám vám, mnoho jich přijde od východu i od západu a zaujmou místo u stolu s Abrahamem, Izákem a Jakubem v nebeském království, ale synové království budou vyhnáni do temnot venku. Tam bude pláč a skřípění zubů. Setníkovi pak Ježíš řekl, jdi a jak si uvěřil, tak ať se ti stane. A služebník se v tu hodinu uzdravil. Když vešel Ježíš do Petrova domu, viděl, že Petrova tchyně leží a má horečku. Dotkl se její ruky a horečka přestala, ona vstala a obsluhovala ho. Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých zlými duchy. Svým slovem duchy vyhnal a všecky nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co řekl prorok Izajáš, vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. Slyšeli jsme slovo Boží. Matoušovo evangelium je určeno křesťanům vráceným ze židovství a tak v něm nalezneme mnoho různých odkazů, jednak na starý zákon, ale také posléze svědectví anebo znamení, že to, co starý zákon naznačoval a předpovídal, se v Ježíšovi naplňuje. Tak ta dnešní zázračná uzdravení ukazují, že Ježíš je pánem nad zákonem a Mesiáš, který splňuje předpovědi proroků. Konkrétně je zmiňován prorok Izajáš. A to, co tam není, ale co Matoušovi posluchači dobře rozuměli, že totiž ono první uzdravení hovoří o tom, že do Božího království vstoupí i pohané, jak prorok Izajáš předpověděl a jak se to posléze ukazuje na pohanském setníkovi, který svou vírou zprostředkuje Ježíšův zázrak a jemu samotným Ježíšem potvrzeno, že jeho víra je pravá a silná. A druhý výrok o Božím služebníku, který vezme na sebe naše slabosti a nemoci a uzdraví je, se naplňuje uzdravením Petrovy tchyně. A tak si můžeme uvědomit, že do Božího království se vchází vírou v Ježíšovu moc a důvěrou v jeho milosrdenství. Jak si uvěřil, tak ať se ti stane.

Bratři a sestry apoštolové se trvávali na modlitbách s Panou Marií. I my se opřeme o přímluvu naší nebeské matky a s důvěrou volejme. Ježíši, synu Panny Marie, dej, aby všechny děti církve cítili mateřskou starostlivost a lásku Panny Marie. Dej, aby všichni poznali tu, která zprostředkovala záchranu světa. Žehnej matkám, které se starají o své děti a chrání jejich mateřskou důstojnost. Naše zemřelé příbuzné, známé a dobrodince uveď do radosti svého království a i nás jednou připoj ke svým svatým. Prosíme na úmysl této mše svaté za zemřelou Anežku Matiskovou, rodiče a bratra. Pane Ježíši Kriste, vyslyš naše prosby na přímluvu své matky a uděl nám milost trvalé věrnosti Tobě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věku. Amen.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, oběť smíření a chvály, ať nás očistí, abychom ti sloužili s upřímnou oddaností. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Pravdě je důstojné, spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on za nás zemřel a my si jeho smrt ve společenství lásky připomínáme. On vstal z mrtvých a my jeho vzkříšení s vírou vyznáváme. On jednou slavně přijde a my na jeho příchod s důvěrou čekáme. Skrze něho tě chválíme a s anděli a se všemi svatými zpíváme píseň o tvé slávě a voláme.

Pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvěť je, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením, Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení Tvého Syna, obětujeme Ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před Tebou a můžeme Ti sloužit. A v pokoře Tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v Tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v Tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí Tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvažujeme se modlit.

Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do otroctví hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje.

Chleberánek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučila.

Modleme se. Bože, ty jsi nás posilnila vnitřně, obnovil svátostí těla a krve svého syna. Dej, ať tuto svátost přijímáme vždycky tak, aby rostla jistota naší spásy. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Horním Žďáru u Trutnova se dnes koná tradiční svatojan, oslava letního slunovratu. Svatojánská pouť začne v 10.30 poznávací stezkou z Výšenky do Dubového dvora a Horního Žďáru. Přičemž od 12:30 do 13:30 se mohou účastníci občerstvit v Dubovém dvoře u myslivců. Od 15 hodin bude bohoslužba s páterem Pavlem Rouskem v kostele svatého Jana Křtitele v Horním Žďáru. Následuje pásmo písní, tanců a veršů. Od 18 hodin vystoupí skupiny Grepy a organizátoři připravují i tombolu. Zvláštní program čeká děti. Zítra se na nedalekém poutním místě u Studánky v Kocléřově části obce Vítězná uskuteční česko-německá pouť. Otevře jim mše svatá v 11 hodin v kostele Navštívení Panny Marie. Blíže organizátorka Zuzana Kazmirovská.
2: Poutní místo u Studánky v lese plném borůvčí ve skalnatém terénu je v mnoha ohledech jedinečné. No a kostel svatého Jana Křtitele v Horním Žďáru má sice atmosféru naprosto jinou, ale je také neobyčejně působivý. A mše svatá se tam slouží pouze jednou za rok právě u příležitosti svátku svatého Jana Křtitele.

0: Kněžské svěcení se dnes uskuteční v Ostravské katedrále. Světitelem jediného kandidáta Vojtěcha Koláře ze Zvole bude při mši svaté v 10.30 sídelní biskup Martin David.
1: Hned o den později, tedy v neděli 28. června, bude Vojtěch Kolář slavit svou primiční mši svatou v Dolním Benešově. To není sice jeho rodná farnost, ale je to místo, kde prožil své bohoslovecké praxe. Blíž svému rodišti ve vlasti Zvole u Zábřeha na Moravě bude svou druhou primici slavit ve středu 1. července.
0: Upřesnil tiskový mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

Papež Lev XIV. Poslal 100 000 eur na pomoc Venezuele zasažené devastujícím zemětřesením. Částka byla prostřednictvím apoštolské dobročinné pokladny předána nejvyšším představitelům církve v této latinskoamerické zemi. Nejvíce postiženým je pobřežní stát La Guaira, který prezidentka Rodríguezová označila za katastrofickou oblast. Tamní biskup Pablo Modesto González Pérez uvedl, že mnoho zdí se zřítilo i v semináři. Také Charita Česká republika vyzývá veřejnost k solidaritě s lidmi ve Venezuele. Finanční dary umožní rychlé zajištění nouzového přístřeší, pitné vody, zdravotnické pomoci a podpory pro nejzranitelnější skupiny obyvatel. Podrobnosti jsou na charitním webu.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

krásné ráno přeje Natálie Fajtová. Je 27. června, významný den České republiky, den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety časně ráno se v Pankrátském žaláři udály justiční vraždy právničky a političky Milady Horákové, estetika, historika a kritika Záviše Kalandry, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla. Rozsudky padly v prvním velkém vykonstruovaném politickém procesu. 27. června 444 zemřel svatý Cyril, patriarcha alexandrijský, přední teolog a exegeta křesťanského východu, učitel církve. Jeho památka je dnes v katolickém kalendáři. Stovku by oslavil filozof a překladatel Karel Floss, zemřel předloni. V tento den roku 1968 Mladá fronta, Literární listy, Práce a Zemědělské noviny uveřejnili prohlášení 2000 slov. Apel na změnu poměrů v komunistickém Československu. Rok uplynul od tragického úmrtí Milana Hanuše, řečeného Jelen, kapitána vodních skautů z přístavu Soutok Hradec Králové, někdejšího instruktora kurzu zážitkové pedagogiky a šéfa správní rady prázdninové školy Lipnice. Právě před 45 lety přijal kněžské svěcení František Hanáček, farář u svatého Mořice v Olomouci. Rovných 50 let jsou kněžími emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a farář ve Ždánicích Stanislav Kovář. 55 let kněžství slaví Karel Maria Vrba na odpočinku v Blatné na Strakonicku. O rok déle je kristovým knězem emeritní plzeňský biskup František Radkovský. A svátek dnes slaví Ladislav. Jméno je slovanské s významem slavný vládou. Tak nositelům tohoto jména blahopřejeme. A podle pranostiky, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. Tak se pojďme podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Bude horký a slunečný den s nejvyššími teplotami 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 30. Tolik o počasí. Na Proglasu nás teď čeká proud písniček se zprávami a pozvánkami z regionů. Krátce před 8:45 dnes nabídneme slovenské vysílání Rádia Vatikán, protože od 9. hodiny vysíláme mimořádné vydání folklorního okénka přímo ze Strážnice z Mezinárodního folklorního festivalu. Dnes přiblíží autorský pořad Jana Rokity nazvaný Barokní hudba v zámku i v podzámčí s podtitulem S mistrem Telemanem nejen za hanáckými hudci. Soubory Collegium Marianum a Ensemble Flair nabídnou moravskou lidovou hudbu z doby barokní i folklorem inspirované skladby, a to nejen německého mistra barokní hudby. Potom navážeme písněmi a od 11. hodiny nabídneme Barvínek, který připravila Tamara Suchánková. Bude to další rozhovor ze základní umělecké školy, tentokrát z Bystřice pod Hostýnem. To je výhled na dnešní ráno a dopoledne na Proglasu. Teď si dáme Xindla X, Čecháčka a Totáčka.

0: Tento víkend se v pražském klášteře Fortna uskuteční šestý ročník festivalu Prague Quiet Music Festival. Zve ke stišení, zpomalení a k plnému prožití přítomného okamžiku. Umělecký šéf festivalu Ian Mikiska nejprve představil festivalové workshopy.
1: Oba dny festivalu v sobotu i v neděli bude probíhat workshop vědomého pohybu s Klárou Bukmanov-Šimokov. Oba workshopy zároveň budou probíhat s živou hudbou, což jsme loni vyzkoušeli poprvé a mělo to velký úspěch. Paralelně s tím oba dny probíhá i poslechový workshop a v jednom případě ho vede Luan Gonçalves, brazilský kontrabasista z našeho ansámblu s tajvanskou čelistkou usazenou v Oslu Wei Ping-Tan. A ten workshop se týká volné improvizace jako cesta k well-beingu, k nějakému ozdravnému procesu. Druhý poslechový workshop bude vést Christopher Svensson, což je skladatel ze Švédska a jeden z hlavních hostů tedy letošního festivalu. Zabývá se velmi taky buddhismem a konkrétně i spojením hudby, buddhismu, meditace, poslechu, a to bude téma toho jeho workshopu.
0: A jaký bude hudební program dvou festivalových dnů, pokračuje Ian Mikiska.
1: Tak já jsem už zmínil Christophera Svenssona a vlastně takovým středobodem toho programu je nová skladba, kterou Christopher pro nás napsal, která trvá zhruba hodinu a která je zároveň pro nás zatím největším výletem do světa přirozeného ladění a mikrotonality v tomto specifickém výseku. Krom toho také festival nabídne dva soulové recitály. Jeden z nich nese právě Christopher Svensson, který je také interpret na kačapi, což je druh citery. A druhým solovým recitálem bude vystoupení Maji Bernardo, která je vlastně expertka na soudobou hudbu a zahraje jednak svoji kompozici, jednu starší skladbu Christophera Svenssona a jednu moji skladbu, kterou jsem pro ní napsal, která zazní ve světové premiéře. A nakonec doplní ten hudební program ještě taková společná improvizace, ale vlastně v dost specifickém módu.
0: Základem improvizace bude předepsaný mód výběru tónu s určitými vnitřními pravidly, ve kterém se hudebníci budou snažit integrovat i spolu s tichem. Tento typ improvizace nese společné prvky s indickou vážnou hudbou.

0: Charitativní sportovní výzva Everesting se tento víkend koná v Třebíči. Desítky lidí se při ní pokusí nastoupat výšku odpovídající nejvyšší hoře světa a zároveň podpořit rodiny, které žijí s Duchenovou svalovou dystrofií. Letos se koná už čtvrtý ročník a připomíná, že lidé s touto nevyléčitelnou nemocí překonávají své vlastní vrcholy každý den. Viceorganizátor Petr Bartík.
1: Ten koncept je o tom, že jde o to během jedné jediné aktivity, kumulativně nastoupat vlastně nad mořskou výšku Mount Everestu, tedy 8848 metrů. Tuším, že aby se dosáhlo té nadmořské výšky Mount Everestu, tak je zapotřebí vyjít nějak 113krát nebo 114krát. No a je to samozřejmě o tom, že člověk třeba ani nespí, dělá si různé pauzy, ale jde zkrátka na jeden zátah, když to tak řeknu.
0: Everesting 2026 startuje v těchto chvílích v Libušině údolí v Třebíči. Účastníci budou opakovaně zdolávat Strážnou horu a každý si může vybrat vlastní výškovou metu podle své kondice. Myšlenku akce přinesl v roce 2023 Jakub Benda, otec chlapce s Duchenovou svalovou dystrofií. Z původního jednorázového výkonu se stal pravidelný projekt s účastí desítek lidí.

0: Na zámku Prostějov bude dnešek dnem prevence s městskou policií. Pro děti i dospělé se chystají různé aktivity i rady a tipy, jak reagovat v rizikových situacích a jak jim předcházet. Gabriela Dosoudilová z marketingu zámku Prostějov nám k programu řekla.
1: Proběhne den prevence s městskou policií. Je to v výstavě strážci pořádku v proměnách času, protože městská policie v Prostějově slaví 35 let od znovuobnovení. Tím, že vlastně se můžete těšit na strážníky prevence, kteří si pro vás připravili spoustu interaktivních věcí. Bude tam například překážková dráha, kterou se budete snažit dolát se simulačními brýlemi, které vám budou simulovat opilost, a bude tam připravený stánek prevence, kde se budete dozvědět spoustu rad, jak být obezřetní, například i o prázdninách nebo v každodenním životě. Budou k dispozici i policejní motorky, bude tady i policejní auto, ve které si můžete sednout a vyzkoušet si například zapnout maják anebo jejich rádio vysílačku. Takže bude na co se těšit.

Stop, pojďme se nehádat, nechme to bejt. Je jedno, kdo má pravdu. Signál, který ukončuje hádku. Stop, nemusíme to dořešit, nechme to bejt. Je krásný den, jsme spolu.

kašlem na to, vyletíme ven, vždyť je to jedno, nikdo nemusí mít pravdu. Signál, který ukončuje hádku, stop, pojďme to neřešit, nechme to bejt, je krásný den a my v něm.

0: Je 9:30, sobota 27. června a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Prožíváme významný den České republiky, den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety časně ráno se v Pankrátském žaláři udály justiční vraždy právničky a političky Milady Horákové, estetika, historika a kritika Záviše Kalandry, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla. Rozsudky padly v prvním velkém vykonstruovaném politickém procesu. Podle katolického kalendáře je památka svatého Cyrila Alexandrijského a v kalendáři občanském nám figuruje jméno Ladislav. Jméno je slovanského původu a vykládá se jako slavný vládou. Ladislavům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A s další pozvánkou zamíříme na Jesenicko. Správa jeskyně na Špičáku nedaleko města Jeseník pořádá dnes koncert. Od 18 hodin zazní přímo v podzemních prostorách jeskyně. Hudebníci Alan Grezl a Pavel Novák zahrají staré arménské melodie. Za organizátory pokračuje Andrea Švubová.
1: Sobotní vystoupení je jedním ze série mimořádných akcí, které u nás v jeskyni na Špičáku přes sezónu pořádáme. Začíná v 18 hodin, kdy se Dómem naděje rozezní unikátní zvuk arménského duduku. Jde o starobylý dvoupátkový dechový nástroj z meruňkového dřeva, původem právě z Arménie. Jeho měkký, melancholický zvuk bývá často popisován jako nejbližší lidskému hlasu. Možná ho mnozí posluchači rádia Proglas znají. Objevil se například ve filmech Gladiátor, Poslední pokušení Krista nebo Duna. Myslím si, že akce bude unikátní právě s jedinečným propojením těchto tradic s prostředím jeskyně, které nabízí naprosto výjimečnou akustiku.
0: V jeskyni je stabilní teplota 8 stupňů Celsia a návštěvníci budou poslouchat pouze ve stoje. Švubová dále upozorňuje na nově otevřenou stezku, která do jeskyně ústí.
1: Novinkou letošní sezóny je naučná stezka nazvaná Po stopách doby ledové, kterou jsme minulý týden slavnostně otevřeli. Propojila nedalekou obec Písečnou s jeskyní na Špičáku. Hlavní roli přitom hraje ledovec, který před zhruba 500 000 let ovlivnil podobu místní krajiny. Zhruba 6-kilometrová trasa vede přes údolí, skalní útvary, morénové valy a prameniště. Během cesty budou lidé míjet 9 zastavení, které jsou doplněné i herními prvky pro děti.

0: Poutní bohoslužba bude zítra od 10 hodin v Rajhradě u Brna. Událost je součástí příprav na milénium tamního kláštera, který je nejstarší na Moravě. Dnes zde sídlí památník písemnictví a jeho součástí je také opatský chrám svatých Petra a Pavla, kde se mše svatá uskuteční. Podrobnosti k nedělnímu programu má rajhradský farář René Strouhal.
1: Rádi bychom vás pozvali na poutní bohoslužbu opatrocinuju svatých Petra a Pavla do opatského chrámu v Rajhradě u Brna. Slavnostní bohoslužba se uskuteční v 10 hodin. Bude ji celebrovat emeritní primas český Jan Graubner. Při této mši bude také posvěcena nová socha svatého Jana Nepomuckého. Budou přímí přítomní uniformovaní, krojovaní a spoustu hostů také rytířské řády a místní řehole.

Do ulice objevil jsem malý obchod s kořením. Prodávala tam dáma s černým kloboukem a já ani nevím, proč koupil jsem si kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. Na oblohu naskákaly šafránové hvězdy, pouliční lampy se praly o můj stín. Marně jsem hledal dámu s černým kloboukem, marně jsem hledal, kde koupil jsem ten kmín. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň.

špinžáku na rohu ulice, nikdy prý nebyl obchod s koření. Nikdo ani nezná dámu s černým kloboukem, jen mě se pořád zdá, že tam koník mým. Dáma s černým kloboukem, krásná ke zbláznění, je teď pořád se mnou, ale zároveň i není. A tak vedle ní žiju, jako ten, kdo nepospíchá, bloudím po ulicích a opijím se sílou ticha.

0: Blíží se 9. hodina a dnes vám nabízíme mimořádné folklorní okénko přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice, které přiblíží pořad Jana Rokity barokní hudba v zámku i v podzámčí a neb s mistrem Telemanem nejen za hanáckými hudci.
1: Dobré ráno, milí posluchači Rádia Proglas. Naše tradiční mimořádné folklorní okénko vysíláme přímým přenosem z Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici, konkrétně z kostela na nebevzetí Panny Marie. Vysíláme pořad Jana Rokity, barokní hudba ze zámku a podzámčí. Hudební pořad inspirovaný lidově laděnými skladbami barokního mistra George Philipa Telemana nám představí ensemble Flair s uměleckým vedoucím Janem Rokitou, Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou a pěvečtí solisté Klára Blašková a Jan Zaviačič. Ať se vám dobře poslouchá.

Krásné dobré ráno, vážení a milí. Kdybych během těch 3 měsíců měl ještě více času, abych si mohl poslechnout všechny ty skvělé muzikanty a zpěváky, dudáky, hráče na regál i na jiné výjimečné nástroje, byla by to inspirace, která by mi postačila do konce mého života. Tak to se ve své autobiografii vyznává německý barokní mistr Georg Philipp Telemann při svém pobytu, který strávil v hornosleském městečku Pščina na zdejším zámku. Pobýval zde 3 měsíce a pobýval rovněž i v nedalekém Krakově. Tento německý mistr poslouchal místní muzikanty, místní zpěváky a zmiňuje se také o muzikantech, kterým se říkalo Hanáci. Vypadá to a zdá se nám, že ta 300letá, více než 300letá historie dospěla až do 21. století a dodnes z toho odkazu i z toho Telemannova nadšení žijeme. A já bych vám v tomto sobotním strážnickém ránu přál, abyste tu hodinku s námi i s Georgem Philippem Telemannem prožili v klidu a ještě teď bez sluníčka, protože vás ho čeká zcela určitě hodně během celého dne. A my do toho dne vstoupíme otevřením takzvané guberniální sbírky, která vyšla v roce 1819 a která v podstatě mapuje lidový odkaz, který v době telemanovské a posttelemanovské vznikal na Moravě, ve Slezsku, konkrétně na Hané a na Valašsku. A na začátku našeho programu otevřeme právě guberniální sbírku velmi příznačnými nápěvy, které se přesně hodí k této denní době, tedy svítáníčka, a zahrajeme vám, pevně doufám, ladný a hezky ladící D-dur. Přeji vám krásný umělecký zážitek.

se mi chtělo říct dobrý večer, dámy a pánové, tak to zdaleka ne. A vlastně se cítím trochu rozechvělá mluvit před takovým znalým publikem a já strážně si strašně ctím a byla jsem tu dvakrát tak na Čumendu, chtěla jsem vidět Hanáckou svatbu a pro nás je to takové centrum toho tradičního a jak jste slyšeli i v těch skladbách, menuetech, chodzoných, hanáckých tancích, tak ta naše stará hudba, barokní hudba z toho všeho vychází. A my milujeme toto spojení barokních nástrojů našeho ansámblu Collegium Marianum s ansámblem Flair. A jak vidíte, jde nám to dohromady, i když někteří znalí ví, že my máme trochu jiné ladění. Jak vidíte i na těch flétnách, každá je trochu jinak dlouhá. To znamená, kdo hraje na píšťaly, že i zní jedna výš, jedna níž. A tak my jsme našli řešení, smyčce samozřejmě můžou se přiladit na 440 Hz, jako je dnešní komorní A. A já hraju o celý tón výš, abych se k ním přidala, nebo mám flétnu na 440 ty malé. A spolu s Jankem jsme před kolika lety, už nevím, ale v guberniální sbírce procházeli jednu skladbu za druhou a bylo strašně těžké najít to nejlepší. Vlastně vám nemůžeme zahrát všechno, ale nádherně to Janek upravil, takže můžeme hrát dohromady jak ansámbl Flair, tak naše nástroje. A Telemann, to je taky náš takový srdcový skladatel, v jeho hudbě zaznívá často hanácký motiv. On sám hodně jeho částí ve svitách nazval po francouzsku, anacquoise, nebo hanasky. Tak asi slyšel v pštině, když tam hráli muzikanti v krčmě, slyšel, tak teď po hanácky, teda teraz. Teraz máme tady polské členy ansámblu, takže musíme též po polsky mluvit. A v jeho hudbě toho lidového zní opravdu hodně, tak užijte si dnešní ráno.

0: kindness.
1: Skolabovalo.

Může-li být vzduch opojen vůní bezu a mateří doušky, může být také opojen vůní písní již 300 let. Na závěr tohoto našeho setkání s lidovou hudbou z guberniální sbírky a s díly Georga Filipa Telemana jsem si vypůjčil citát Leoše Janáčka. A dělám tak záměrně, protože to, co jste tady mohli v minulé hodince slyšet, si myslím, že je obrovské nadšení a inspirace jednoho velkého německého mistra, který se vědomě při své obrovské genialitě sklonil před slovanskou lidovou upřímností a dokázal ji fantasticky využít ve svých dílech. A dodnes z toho čerpáme. A proto si myslím, že by se na tomto místě v závěru našeho setkání dalo říct, a opět si vypůjčím Leoše Janáčka, kéž by vás, George Filipe, Bůh ve zdraví uchoval. Což je výrok, který byl původně mířen na horňáckého hudce Pavla Trna. A já si jej rád vypůjčím a netýká se jenom Georga Filipa Telemana, ale týká se především jeho skladeb a jeho odkazu a také jeho vlivu na všechny muzikanty, kteří se nějakým způsobem snaží zpracovávat lidové melodie, a to nejenom lidové melodie z Hané nebo z Valašska, ale v podstatě z celé Evropy, nebo dalo by se říct z celého světa. A my tak symbolicky uzavřeme tu naši pouť skladbou, která je zřejmě tím největším symbolem propojení klasické a lidové muziky, je známá po celém světě, hrají ji nejenom všichni flétnisté, ale také muzikanti, a to nejenom barokní, od Tokia přes Prahu a Paříž až po Boston a americká města. A já doufám, že to bude taková hezká tečka za tím naším programem, který na strážnické poměry začal opravdu velmi brzy. A já pevně doufám, že tak, jak Telemanovi bude svítit to velké slunce, tak že to bude především to slunce duševní, vnitřní, a že to nebude takové slunce, jako budeme už za chviličku potkávat tady ve Strážnici na dalších pořadech. Takže bych vám přál, abyste si uchovali zdraví po celý den, a moc děkujeme, že jste dnes přišli na náš koncert. Za všechny muzikanty našeho norsko-polsko-českého sdružení, tedy Collegium Marianum a Ensemble Flair, pěkně děkujeme.

0: Na Proglasu práve skončilo folklórne okénko z Medzinárodního folklórneho festivalu ve Strážnici.
1: Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Holešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.
0: Je 10 hodin, sobota 27. června. Máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme významný den České republiky, den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety časně ráno se v Pankrátském žaláři udály justiční vraždy právničky a političky Milady Horákové, estetika, historika a kritika Záviše Kalandry, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla. Rozsudky padly v prvním velkém vykonstruovaném politickém procesu. 27. června 444 zemřel svatý Cyril, patriarcha alexandrijský, přední teolog a exegeta křesťanského východu, učitel církve. Jeho památka je dnes v katolickém kalendáři. Stovku by oslavil filozof a překladatel Karel Floss, zemřel předloni. V tento den roku 1968 Mladá fronta, Literární listy, Práce a Zemědělské noviny uveřejnili prohlášení 2000 slov, apel

na změnu poměrů v komunistickém Československu. Rok uplynul od tragického úmrtí Milana Hanuše, řečeného Jelen, kapitána vodních skautů z přístavu Soutok Hradec Králové, někdejšího instruktora kurzů zážitkové pedagogiky a šéfa správní rady prázdninové školy Lipnice. Právě před 45 lety přijal kněžské svěcení František Hanáček, farář u svatého Mořice v Olomouci. Rovných 50 let jsou kněžími emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a farář ve Ždánicích Stanislav Kovář. 55 let kněžství slaví Karel Maria Vrba na odpočinku v Blatné na Strakonicku. O rok déle je kristovým knězem emeritní plzeňský biskup František Radkovský. A svátek podle občanského kalendáře má Ladislav, jmenuje slovanského původu a znamená slavný vládou. Ladislavům k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. Nyní krátce k počasí, čeká nás velmi horký a slunečný den s nejvyššími teplotami 35 až 39 stupňů Celsia, na severovýchodě 33 až 36 a v 1000 metrech na horách kolem 30. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě do 11. hodiny čeká dopolední proud písniček a v 11 hodin nabídneme Barvínek, který připravila Tamara Suchánková. Bude ze základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem. Tolik tedy výhled na dopolední vysílání Proglasu. Teď nám bude zpívat Petr Zkoumal.

0: Gotický kostel svatého Jana Křtitele s tajemnými malbami v Jindřichově Hradci ožije nočními prohlídkami. Návštěvníci na ně mohou zavítat každý prázdninový pátek. Odborníci z Muzea Jindřichohradecka je při komentované prohlídce seznámí s historií památky a s běžně nepřístupnými místy.
1: Prohlídky nabídnou pohled na nevšední nástěnné malby, spodobňující dosud neobjasněné motivy z deformovaných lidských těl, mutantů, apokalyptických výjevů, bájných bytostí a zvířat. Návštěvníci si prohlédnou také křížovou chodbu s gotickou výmalbou, tajemná zákoutí kostela i běžně nepřístupné půdní prostory. Závěr každé prohlídky bude patřit výstupu na barokní věž.
0: Doplnila mluvčí Muzea Jindřichohradecka Marcela Kozlová.

0: Diecézní centrum mládeže v Plzni pořádá prázdninový quest. Je pro všechny mladé ve věku od 12 do 15 let, kteří chtějí zažít společenství a týden s přáteli, zábavou, chválami a Bohem. Uskuteční se od 12. do 18. července v Nečtinách.
1: Quest je letní týden pro mládež od 12 do 15 let. Zaměřujeme se hlavně na společenství a živou víru, na to, aby děcka mohly poznat, že víra není jenom zavřená v kostele na nedělní mši, ale je to především o tom, že žijeme spolu, že si povídáme, sdílíme, společně se modlíme. Kromě modliteb a diskuzních skupinek se quest opírá o hry. Nosným tématem tohoto týdne bude Narnie, lev, čarodějnice a skříň.
0: Vyložila pro Glasu Terezie Metelková z diecézního centra mládeže v Plzni. Uzávěrka přihlášek je zítra.

0: Varhanní koncert se uskuteční zítra na Velehradě, v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Podrobnosti za organizátory doplní Marie Vojáčková.
1: Zahraje ukrajinská varhanice Olena Maciehu, skladby od Josefa Bridgeho, fanfáre in D, Johana Pachelbela, šanson F moll, Denise Bédarda, preludium a tokáta, Vítězstava Nazarova, Věčné město Jeruzalém, Getsemánská modlitba, Poslední soud a ukřižování, či Johana Sebastiana Bacha, tokáta a fuga D-dur. Varhanní koncert podpořili obec Velehrad, nadace Český hudební fond a nadace Život umělce.
0: Začátek zítřejšího velehradského koncertu je v 16.30.

bylo to v předjaří. Zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

0: Máme 10 hodin 31 minut sobotu 27. června. Posloucháte Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. 27. červen je významný dnem České republiky, den památky obětí komunistického režimu. Před 76 lety časně ráno se v Pankrátském žaláři udály justiční vraždy právničky a političky Milady Horákové, estetika, historika a kritika Záviše Kalandry, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla. Rozsudky padly v prvním velkém vykonstruovaném politickém procesu. 27. června zemřel svatý Cyril, patriarcha alexandrijský, přední teolog a exegeta křesťanského východu, učitel církve. Jeho památka je v katolickém kalendáři. A podle občanského kalendáře má svátek Ladislav, jméno je slovanské a s významem slavný vládou. Ladislavům k dnešnímu svátku blahopřejeme. A podle pranostiky, jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. Už po třetí se na konci srpna uskuteční v Dolanech u Olomouce seminář pro chrámové zpěváky Hudba spojuje. Určený je jak začátečníkům, tak zkušeným zpěvákům, kteří se chtějí dále rozvíjet. Proč dostal seminář právě tento název, vysvětluje zakladatelka projektu Markéta Doleželová.
1: Protože je to pravda. Myslím si, že i účastníci minulých ročníků to můžou potvrdit. Myslím si, že to můžou potvrdit nejenom oni, ale i všichni, kteří se kolem muziky nějak pohybujou. Hudba je to, co dokáže vytvářet mosty mezi lidma, co fakt dokáže propojovat, jak s lidma kolem nás, kteří se na ní zároveň s náma jako podílí, jo, zpívají v jednom sboru, v jedné schole a tak dál, tak i se všema ostatníma, kteří tu hudbu poslouchají a zároveň taky i v tom duchovním směru spojuje s člověkem, s Bohem. Takže hlavně kvůli tomuhle propojení, který hudba doopravdy vytváří a máme tu dlouhodobou zkušenost, tak proto jsme zvolili tohle motto a vlastně na obou ročnících, které už se konaly, se nám to jednoznačně potvrdilo.
0: Během 4 dnů se účastníci naučí, jak správně pracovat s hlasem, jak o něj pečovat nebo jak pomoci druhým zpívat lépe. Program nabídne lekce hlasové techniky, společné zkoušky i mše svaté. Chybět nebude ani neformální setkávání, například posezení s muzikou u udírny. Celý seminář vyvrcholí závěrečným koncertem, na kterém zazní skladby nastudované během kurzu.
1: Řekla bych, že to hlavní je zážitek výjimečné, skvělé atmosféry, společného zpěvu, společného tvoření. Jasně, jsou tady všechny ty, tak řekla bych, odborné věci, poznatky, techniky a tak dál, ale myslím si, že to hlavní je vlastně ta vztahovost. To, že na 3 až 4 dny se nějakých 50-60 lidí spojí do jednoho sboru a že společně vlastně vytvoříme něco krásného. A to bych řekla, že je to nejcennější, co si potom všichni odvážíme do svých farností, do svých sborů. Ale řekla bych, že je to právě tahle sounáležitost, to, že společně něco vytvoříme.
0: Seminář Hudba spojuje se uskuteční od 27. do 30. srpna v Dolanech u Olomouce. Podrobnosti k programu i přihlašování jsou na webu hudbaspojuje.cz. Uzávěrka z výhodněného zápisného je do konce tohoto měsíce. Pro více informací o akci si můžete také pustit loňský radioreport, který v Dolanech natáčela redaktorka Adéla Šimoníková. K dispozici je v audioarchivu Proglasu.

stesk vojáka v poli, já nezapomínám, jak tu ostnatými dráty bolševická lůza omotala státy a vysála víru z nás. Jejich chléb a hry byly vždycky k mání. Bože, jak přežít to přežívání a ten čas, co prý rány hojí, jen za

školy mlčí o obětech těch doma hodných strýčků, vašů, urválků a grébeníčků, kde je pokání za mučení a vraždy jejich pohrdání. Vidíme zas a zas, místo toho, aby rozum řekl stůj, v půlce parlamentu bolševický hnůj lůzu volí zase jenom lůza. Celý ten váš věčný čas lůzu volí zase jenom lůza. Každý

0: Zintenzivňují přípravy na celostátní setkání mládeže svolané tuzemskou katolickou církví na srpen do Ostravy. Ještě se hledají dobrovolníci, kteří by pomohli třeba s úklidem nebo stravováním na výstavišti Černá louka, kde bude probíhat hlavní část programu.
1: Organizátoři ocení také dobrovolníky, zvlášť pro pořadatelskou službu. Přihlašovat se mohou do 11. července. Více informací najdete na webových stránkách celostátního setkání mládeže, které se vůbec poprvé uskuteční v Ostravě od 11. do 16. srpna.
0: Upřesnil pro posluchače Proglasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: V Jánských Lázních chystají od 12. do 18. července ekumenické setkání na téma Nápravy světa jako společné úsilí Boha a lidí. Bude se konat v rekreačním středisku Českobratrské církve evangelické Sola Fide. Podrobnosti má redaktor Martin Weisbauer.
1: Týdenní program propojí výklad biblických textů s debatami o budoucnosti církví, postavení žen nebo politické situaci ve světě. Součástí budou také filmy, výstava, výlet a ekumenická bohoslužba. Otevře se prostor, ve kterém se křesťané z různých církví společně budou věnovat biblickým textům, výzvám současného světa a umělecké tvorbě. Cílem podle organizátorů není pouze udržování jednotlivých církevních tradic, ale také hledání podoby křesťanského života v přítomné době.

0: Blíží se konference Charis na brněnském výstavišti. Letos se koná od 8. do 12. července a jejím ústředním tématem bude biblický citát Především chraň své srdce, neboť z něj vychází život.
1: K tématu nás inspiroval rok svatého Františka a výzva k usmíření a odpuštění, kterou zdůraznil papež Lev. Program přednášek se proto zaměří na lásku a odpuštění a jak tyto hodnoty žít v každodenním životě. Pozvání přijala velmi činorodá slovenská kapela Lamačské chvály, která je známá tím, že umí vést lidi ke chvále a uctívání. Slavnostního zahájení se ujme arcibiskup Josef Nuzík, který je patron charismatické obnovy v České republice. A mezi dalšími řečníky se představí známé osobnosti, jako je Vlasta Kadlec, Jakub Sadílek, profesor Pavel Hošek a další.
0: Uvedla za pořadatele Pavlína Pasteříková a dodává, že akce tradičně nabídne program pro všechny generace.
1: Dětská konference je pro děti od 4 do 15 let a nabízí program přizpůsobený jednotlivým věku. Dopoledne děti čekají hry, katecheze a tvořivé aktivity. Odpoledne potom zájmové kroužky. Součástí programu je také bohoslužba pro děti a možnost svátosti smíření. Naším cílem je, aby děti prožily na konferenci takové radostné setkání s ostatními vrstevníky.
0: Řekla na Proglasu Pavlína Pasteříková o konferenci Charis.

0: 22. ročník festivalu Hudební léto v Heřmanově Městci má motto Skrze hudbu se modlíme k Bohu. Na další koncert zve hlavní organizátor Jiří Kabát.
1: Vážení posluchači Rádia Proglas, zveme vás na další koncert našeho festivalu Hudební léto v kostele svatého Bartolomě v Heřmanově Městci. Tentokrát zveme na neděli 28. června, kdy se od 17 hodin uskuteční koncert nikoliv v kostele, ale v zámeckém parku, v amfiteátru, náš oblíbený externí koncert, kde zaspívá Radúza doprovázená triem. Radúza je zpěvačka, písničkářka, která má velice osobní a jemně spirituální, řekněme, písně a velmi se na ten koncert těšíme. Vy můžete být u toho. Na tento koncert se budou prodávat lístky na místě jako na jediný a také v předprodeji 28. června v neděli od 17 hodin v areálu Zámeckého parku v Heřmanově Městci.

0: Ve velkém sále zámku ve Slezských Rudolticích na Osoblažsku se dnes uskuteční pěvecký koncert z děl světových klasiků. Začíná v 17 hodin a v programu vystoupí Natálie Šerá, Ivana Šolmošiová a Kristián Marcel Jedelský za klavírního doprovodu Jiřího Kutálka.
1: Pijem pozitivity tohto světa, buď pozitivní i ty pod s námi lietať. Čaj s rumom v dobrom pomere striedať. Pijem pozitivity tohto sveta, buď pozitívna i ty poď s nami lietať. Čaj s rumom v dobrom

V sobotu krátce po 11. hodině je čas na Barvínek. Dnešní díl zavítal spolu s redaktorkou Tamarou Suchánkovou do základní umělecké školy v Bystřici pod Hostýnem. Představíme vám kromě již stávajících žáků také budoucí malé talenty. Děti z mateřských škol, které právě v dobu natáčení tohoto pořadu základní uměleckou školu navštívili. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Natálie Fajtová. Dalším vysíláním vás provede kolegyně Iva Horká. Přeji vám příjemný poslech.

Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu Barvínku v Radiu Proglas. Dnes vás pozvu na další místo, kde pomáhají dětem objevovat talent, radost stvoření i krásu společného setkávání. Vydala jsem se pod Svatý Hostýn, ano přesně tak, do Bystřice pod Hostýnem, kde navštívíme základní uměleckou školu s dlouholetou tradicí,

0: vychovává mladé hudebníky, výtvarníky i divadelníky a je důležitou součástí kulturního života celého regionu. U mikrofonu vítám její ředitelku paní Pavlu Caletkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A její zástupkyni paní Alenu Bártovou.
2: Dobrý den.
0: Dámy, tak začneme. Já jsem se dočetla, paní ředitelko, že jste školu začala řídit do roku 2015.
1: Ano, máte správné informace.
0: Mám správné informace. A také to, že se věnujete hudebnímu vzdělávání a to hře na hudební nástroje. Dechové, je tak?
1: Ano, je to přesně tak.
0: Tak upřesněte.
1: Já jsem vystudovaná klarinetistka a kromě klarinetu učím ještě zobcovou flétnu a saxofon. Uhum. Sice už toho moc teď jako ředitelka neučím, ale učím velmi ráda a je to velmi příjemné být v kontaktu s dětmi a někam je posouvat a vidět ten jejich pokrok.
0: To určitě. A paní zástupkyně je výtvarnice, což jsem moc ráda, že tu máme zástupce konečně z něčeho, co není slyšet.
2: Ano, když jsem byla v 8. třídě, tak jsem se dokonce rozhodovala, jestli studovat hudbu nebo umění, ale protože jsem moc líná na cvičení, dlouhodobé cvičení na hudební nástroj, vyhrála výtvarka. Vystudovala jsem střední školu v Brně a potom i vysokou školu v Brně, fakultu výtvarných umění.
0: No, když jsem přicházela sem na to náměstíčko k vám, tak je to tady tak krásné. Vůbec to prostředí, no, co si budem povídat, že v Bystřici vůbec pod Hostýnkem. Ale co mě ohromilo, bylo, jak byť nahráváme dopoledne, řekněme, tak vlastně mě všude uchvátily hudební zvuky. Je tu veselo, rušno a spousta dětí. Co se tu dnes děje?
1: Máme tu nábory pro děti z mateřských školek, ale to jsme to pojali trošku jinak, protože vždycky jsme chodili do mateřských školek, ale to jsme to udělali u nás ve škole, takže máme tady taková tři stanoviště, dvě hudební, jedno literárně dramatický a vlastně to se dělí s hudebním a ještě máme ve výtvarce v půdní ve stavbě, máme takovou jakože výtvarnou dílnu.
0: Takže proto je to dnes tak rušno. A to je milé, na to, že je konec školního roku.
2: Ano, děti se střídají na stanovištích v pravidelných intervalech a objevují, jak se dají namíchat barvičky, co vznikne, když spojíte žlutou modrou, kolik strun má kytara, kolik mají housle, kolik strun má klavír a potom taky si povídají s Loutkou, Kajsou nebo Jsou. A přemýšlejí, jestli si vyberou výtvarku, hudebku nebo literárně dramatický obor.
0: To je úplně báječné. Talentové zkoušky u vás teď byly, budou?
2: Budou 8. a 9. června a předtím si rodiče na webových stránkách školy vyplní elektronickou přihlášku a sami si vyberou termín talentové zkoušky, který jim nejvíce vyhovuje.
0: Tak to máte tady vychytané teda.
1: Ale.
0: To je bezva. Doufám, že i nějaké děti teda odchytnu někde na chodbě školy, že si taky můžeme s nimi třeba povyprávět. Dobře, tak zmíníme třeba všechny obory, které vlastně v této škole se vyučují.
1: Tak jak už říkala paní zástupkyně, máme tady hudební obor, kde máme nejvíc žáků, zhruba 360. Kapacita školy je 600 žáků.
0: A zeptám se, a je plná?
1: A je plná. Je plná. Myslím si, že základní umělecké školy mají stále ještě žně, takže jsme rádi, že je o nás zájem. 225 žáků je v výtvarném oboru a ten zbytek asi 15 žáků je v literárně dramatickém.
0: Takže máte i divadlo.
1: Máme i divadlo.
0: To je hezké. Když je to tolik dětí, předpokládám, že to není jenom Bystřice. Máte nějaká odloučená?
1: Máme odloučená pracoviště v Loukově a v Rajnochovicích a myslím si, že je to fajn, že na základních školách to tam můžeme jako provozovat.
0: Často dostáváte nabídky k tomu, že se třeba můžete tady účastnit v nějakých kulturních akcí, pořádáte něco. Já jsem se zase doslechla, protože to přece jenom k něčemu jsou ty sítě dobré, že dostal se mi do rukou program Noci kostelů v Bystřici a tam jsem se dočetla, že děti základní umělecké školy budou vystupovat.
1: Ano, budou tam vystupovat jak hudebníci, tak výtvarníci tam budou vystavovat své práce. Teď v pátek právě.
0: Tak to bude krásné.
1: Určitě.
0: Tak školu jsme si jakž takž představili a pojďme si teď pustit první písničku, první skladbu. Co to bude?
1: Tak my jsme vybrali takový jako highlight od nás ze školy a je to dechovka, kterou vede Vladimír Češek, který shodou okolností učí i na konzervatoři v Kroměříži a v Olomouci. A je to bývalý člen Moravanky, takže pokračuje ve šlépích tohoto super souboru. A vybrali jsme Kmotřenku od Antonína Žváčka, což je vlastně úvodní skladba, kterou vždycky jako dechovka dává na začátku. A mohli bychom ještě zmínit, že naš dechový orchestr v roce 2017 vyhrál soutěž základních uměleckých škol ve hře dechových orchestrů. Takže z nich máme velkou radost a máme radost i z našeho kolegy Vladimíra, který v loňském roce získal od Zlínského kraje ocenění za nejlepšího pedagoga.
0: To je krásné, tak to určitě uděláme radost spoustě posluchačů pro glasu, kteří se pořád domáhají dechovek a já jsem ráda, že díky těmhle těm mladým nevím, že.

0: slyšíme tady z pozdálí neustále znít hudbu z různých tříd a je to báječné. Pojďme si tedy říct, co bude dál. Tak tohle byla dechovka a byla úžasná. Co dá, paní ředitelko?
1: Tak jelikož v Bystřici je silná tradice folkloru, tak jsme vybrali lidovou píseň Valet Sokol, kterou nám přednesou sestry Menčíkovi, Kateřina s Marcelou, a budou hrát jak na housle, tak budou k tomu i zpívat a doprovodí je jejich pan učitel Marek Číp.
0: No a já mám velkou radost, že právě jedna ze sester Marcela je tady ve škole, takže my si teď za ní zajdeme a zkusíme se jí taky na něco zeptat.

0: A já už v tuto chvíli mám u mikrofonu Marcelu Menšíkovou, kterou jste mohli slyšet v nahrávce s písničkou Zaleť sokol.
1: Pělý
0: vták. Marci, jak dlouho chodíš na zušku?
1: 10 let hraju na housle, takže jsem začala už ve školce poslední rok. A na zpěv chodím asi poslední 3 roky.
0: A ty jsi tam zpívala i se sestrou?
1: Ano.
0: A sestra chodí s tebou, jak se jmenuje?
1: Kateřina Menšíková. Ta hraje 12 let na housle a do zpěvu chodí. No, už odabsahovala, takže mnohem díl.
0: To je báječné. A kdeže jste to zpívali?
1: Na zámku v Bystřici.
0: Uhum, to bylo při nějaké příležitosti?
1: To byl její absolvák.
0: Na absolvent. Uhum, tak to muselo být krásné. Chodíš sem ráda?
1: Jo, baví mě to.
0: A plánuješ něco i do budoucna?
1: Určitě jo. Já hraju i v cymbálce, takže máme různé koncerty. Jako...
0: Zeptám se jinak, Marci. Chtěla by se s hudbou živit? Anebo spíš to mít jako koníčka?
1: Živit asi ne, ale koníček to zůstane určitě.
0: Na do smrti. Tak to je fajn. Tak já bych tě chtěla popřát, ať se ti daří a doufám, že někde na nějakém koncertě se potkáme.
1: Dobře, budu se moc těšit.
0: No tak ahoj.
1: Naschledanou.

0: Skončila další písnička, no a my se pojďme asi projít ještě po škole. Kam zamíříme?
1: Zamíříme naproti ředitelny do učebny hudební nauky, kde v současné chvíli je takové malé náborové centrum na dechové hudební nástroje. Vystupují tam učitelky hry na flétnu, klarinet, na saxofon, na zobcovou flétnu a mezi nimi je i jeden malý žák, Štěpán Kubíček, protože vždy je dobré tento dospělácký kolektiv obohatit o nějakou mladou dušičku.
0: Bezva, tak jdu na něj. Tak pojďme se ještě zastavit u oborů, které nejsou slyšet. Výtvarná výchova?
1: Výtvarný obor. Není sice slyšet, ale v tuto chvíli je moc dobře vidět, protože nám visí výstava prací žáků výtvarného oboru v sálech Bystřického zámku. Letos jsme pracovali na téma doteky, takže jsme řešili, čím vším se dotýkáme, můžeme se někoho dotknout i slovem, pohledem, rukou, dokonce nohou, jazykem. Tak jsou tam práce k vidění od dětí našich žáků, od 5 let až do 18. Každý školní rok pracujeme na jedno určité téma. Jsme tady 3 učitelé a každý si vybere, jak mu to téma vyhovuje a potom všechny ty práce spojíme do jedné takové výstavy.
0: Uh-huh. Co fond Magdalény Kožené?
1: Nadace Magdalény Kožené podporuje nadané žáky v rámci stipendijního programu, jmenuje se to Man Art. Žáci naší školy se již 4x zúčastnili tohoto stipendijního programu a měli možnost se setkávat s umělci z praxe a jejich setkávání bylo zakončeno nádhernou výstavou v rámci Smetanovy litomyšle. Byla to výtvarná litomyšle. Uh-huh. Jezdili tam spolu se svými pedagogy a tyto chvíle, tato část výuky je velmi obohatila.
0: To muselo být krásné. Já jsem neodolala a přišla jsem naproti ředitelny, odkud se ozývají stále krásné zvuky přes chodbu. A mám tady paní učitelku Lenku Češkovou. A tak se chci zeptat, co se to tady děje?
2: Tak my tady máme setkání s dětmi z mateřských školek, protože s nimi spolupracujeme celý školní rok, chodí za námi předškoláci a takto si je vlastně ty děti chystáme jako potenciální budoucí žáčky naší školy. No a dneska máme závěrečné setkání, tak je to pojato jako nábor do základní umělecké školy.
0: Takže tady zpívají,
2: tleskají, tancují, poslouchají nástroje a vlastně je takto učíme lásce k hudbě.
0: Tak věřím, že přijdou.
2: Ano, my také věříme. Podle ohlasů říkají děti, že přijdou, tak se těšíme, že přijdou.
0: Tak vám držím pěsti.
2: Ano, děkujeme.
0: No a když tady tak dívám kolem sebe, tak krom ještě tady dalších paní učitele, které tady pomáhají, tak tady mám žáka. Jdu za tebou. My jsme o tobě totiž už mluvili, ty jsi trumpetista.
3: Ano.
0: Jak se jmenuješ?
3: Kubíček Štěpán.
0: Štěpáne, jak dlouho chodíš na Zušpě?
3: 5 let.
0: 5 let. A kdo ti teda učí?
3: Pan učitel Češek.
0: A jaký to je?
3: Je to dobré, jako...
0: A kdy jsi začal hrát na trumpetu?
3: Já jsem začal před 5 lety.
0: Jo, přímo jako. A vybral jsi to tak sám, nebo?
3: To jak to přišel? Střed, jakože strejda a tak. Oni hrajou taky na trumpetu, tak mi to jakože...
0: Vy jste taková rodina trumpetistů? No, tak to je báječné. A máš nějaké plány? Chceš i dál nějak studovat? Ne. Jenom tak pro zábavu?
3: Jo.
0: Jo. A v nějaké dechovce třeba budeš hrát?
3: Asi ne.
0: Ne, jenom tak chceš?
3: Jenom tak.
0: Tak si troubit. To je báječné.
3: Třeba.
0: Já ti budu držet pěsti. Chceš mi něco zatroubit?
3: Tož můžu.
0: Zkus. No.

0: Výborně, to se muselo dětem líbit.
1: Doufám.
0: Tak já ti přeju hodně štěstí v dalším troubení. Ahoj.
2: Děkuji, děkuji. Tak děti, a když jste byli minule, pamatujete si, jakou písničku jste se to učili zpívat?
3: Leprší prší.
2: Taky, určitě už budeme. Ano, a takovou tu českou lidovou? Já jsem muzikant a přicházím vás z české země. Výborně. Co kdyby jste si už společně teda zaspívali? A poprosíme i všechny hudební nástroje, které zde máme, aby nám krásně doprovodili. A zaspíváme si tři sloky, děti, jo? Podle toho, jaký nástroj v té písničce uslyšíme, tak ten nástroj předvedeme, jak se na něj hraje. Takže první sloce uslyšíme, že hrajeme na housličky. Jak se hraje na housličky? Ano. A používá se?
3: Smyčec.
2: Smyčec, výborně.
4: Je tohleto, to je toho ocasu.
2: Ano, to jsou žíně, přesně tak. V druhé sloce uslyšíme, jak hrajeme na basu. Jak se bude hrát na basu? A ve třetí sloce budeme zpívat, že hrajeme na kytaru, tak jak budeme hrát na kytaru. Na kytaru, ne na klavír, na kytaru. Výborně, výborně.
5: Já mám kytaru doma.
2: Super.
6: Já mám taky kytaru.
2: Ztratila se kytara?
7: Já mám kytaru.
2: A ztratila se kytara?
7: Já mám
2: kytaru. Tak děti, poprosíme paní Štouku, aby nás krásně doprovodila, zahájila nám naši písně na klavír, aby nám dala předehru. A my krásně budeme zpívat a si zopakujeme tu písničku, kterou jsme se zde minule naučili, ano?

0: teď už se tiše přesunujeme k dalšímu hloučku dětí, kde paní učitelka Bohumila Plesníková vypráví dětem pohádku o červeném panáčkovi.
1: Červený panáček. Znáte ho někdo?
2: Karkulka.
1: Ten znáš? Není to Karkulka, je to chlapeček, je to červený panáček, Karkulka byla holčička. Možná se znali, víš? Možná se znali. A než nám to panáček všechno povypráví, tak já vám řeknu, jak to s ním bylo, než přišel na svět. Nebo když přišel na svět. Narodil se červený panáček. Mamka mu řekla, vítám tě. Tatínek mu řekl, to je dobře, že jsi tu. Červený panáček rostl ne po dnech, ale po hodinách. Ráno byl miminko zabalené v plenkách. V poledne už u stolu jedl kaši lžící. A večer cvrkal kuličky. To nám ten kluk roste, divil se tatínek. Až se znova probudí, bude umět mluvit, řekla maminka. A zaspívala červenému panáčkovi večerní písničku. Hvězdy plavou po obloze, houpy, houpy, hou. Pojďte se mnou houpat. Houpy, houpy, hou. Teď zase já, potom vy. Měsíc ve stříbrném voze jde krajinou. Houpy, houpy, hou. Červený panáček usnul a zdá se mu sen, že před domem někdo stojí a volá, nechceš na výlet. Kdo to mohl být? Bylo to zvíře veliké.
0: Blížíme se pomalu k závěru dnešního barvínku. Paní ředitelko, využijte té chvíle ještě k pozvánce.
3: Naše škola nespí ani o prázdninách. V srpnu pravidelně už po 18. pořádáme bystřickou letní flétnu, což jsou kurzy pro flétnisty různého věku, jak pro zobcové, tak pro příčné flétnisty. A začínáme tento rok 9. srpna a máme tu plnou školu, asi 70 lidí, takže přijďte a nebojte se zavítat k nám v srpnu od 9. do 15. Budeme se na vás těšit.
0: No a můžeme uvést vlastně i poslední skladbu.
3: Můžeme uvést poslední skladbu, protože jsme vybrali právě z bystřické letní flétny oblíbenou skladbu. Myslím si, že ani nemusím uvádět, jak se jmenuje, ale kdyby náhodou někdo nepoznal, bude to Vinetu a soubor zobcových fléten pod vedením naší úžasné lektorky Renaty Smetkové.
0: Já si myslím, že jsme dnes úplně vyčerpali všechno, protože já jsem nadšená z toho všeho, co jsme tu viděli. Spousty dětí, pedagogů a že škola opravdu žije. Doufám, že jsme tím zaujali i ostatní posluchače, že se stanou inspirací nejen pro děti a rodiče, ale pro každého, kdo věří, že umění dokáže člověka obohatit na celý život a že je důležité rozvíjet kreativitu, citlivost a vztah vlastně už od dětství ke kultuře. Chtěla bych vám moc poděkovat za to krásné setkání s vámi. Pokud to bude trochu možné, určitě se přijedu ráda podívat i s mikrofonem na flétničky opět do Bystřice. Od mikrofonu se s vámi loučí paní ředitelka Pavla Caletková.
3: Děkujeme mu za návštěvu a budeme se těšit.
0: Její paní zástupkyně Alena Bartová.
4: Děkujeme za návštěvu, nashledanou.
0: Já vám moc děkuji. Od mikrofonu se s vámi loučí Tamara Suchánková a těším se na další pokračování barvínku.

11 hodin a 36 minut skončil na Proglasu dětský pořad Barvínek. Ten můžete poslouchat v úterý v 17 hodin a 10 minut a v sobotu v 11 hodin dopoledne. V příštím Barvínku v úterý 30. června v 17 hodin a 10 minut nás redaktorka Tamara Suchánková pozve na návštěvu do základní umělecké školy v Prostějově. A za mikrofon Rádia Proglas usedla po Natálii Iva Horká. Přeji vám moc hezkou sobotu. Určitě se dneska ohřejeme, ale doufejme, že nás posloucháte někde s nějakým novým rádíkem, třeba v dabovém vysílání, na zahradě, u bazénku. Tak doufejme, že vám zlepšíme náladu, mimo jiné naším programem, se kterým vás seznámím po písničce, kterou nám zaspívá slovenská skupina Moruša. A můžete se také těšit nejenom na program, ale doufejme i na živý vstup z folklorního festivalu ve Strážnici. Spojíme se s Helenou Bradfieldovou, tak se nechte překvapit, co se ve Strážnici momentálně děje. Měli bychom se spojit kolem 14. hodiny a 15. minuty. Tak a teď už je slíbená písnička Odkjal a kam.

Slovenská skupina Moruša a piesnička Odkiaľ a kam doznela práve v 11 hodin a 41 minút na Proglasu. A jak som vám slíbila, nyní sa podíváme na program. V dnešní hudební siestě ve 12 hodin a 5 minut vás na úvod čeká tvorba italského barokního skladatele Giuseppa Androvandiniho. Konkrétně jeho koncert pro dvě trubky a basso continuo číslo 2 D-dur. Následovat bude vrcholná barokní klasika s názvem Hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händla, která byla přímo zkomponovaná pro královskou ohňostrojovou show. Poté zazní koncert e-moll pro flétnu a orchestr od Františka Bendy a ve zbylém čase se zaposloucháme do tónu serenády číslo 9 D-dur s poštovním rohem Wolfganga Amadea Mozarta. Knihovnička od půl druhé odpoledne představí básnickou sbírku Plody posedlosti. Autorku publikace Jaroslavu Mačkovou si pozval k rozhovoru redaktor studia Hradec Králové Martin Weisbauer. V 15 hodin a 5 minut bude hostem Josefa Javůrka v pořadu Jak se vám líbí Jan Švihálek z brněnské skupiny Band of Hejsek. Řeč bude o novém albu Sticky Ricky, které kapela natočila v Mississippi, o tamním přístupu k nahrávání, bluesových inspiracích i o osobních textech a společném hledání zvuku mezi blues, rockem a písničkářstvím. A konečně pořad za 5.5. Zápasící Ukrajina je kniha zahraničních zpravodajů České televize nejen o lidských setkáních uprostřed války. Obě spoluautorky Daria Stomatová a Barbora Maxová nás vezmou sebou do děje příběhů, které v knize zachytili. K poslechu za 5.5 vás zve Hana Šarfová.

Rádio Proglas stojí za Českým rozhlasem a Českou televizí. Za prvé, evropský prostor potřebuje elektronická veřejnoprávní média. Jsou kulturotvorným a sjednocujícím prvkem. Sjednocujících prvků nemáme mnoho, proto jsou zásahy politiků zvláště nebezpečné. Přístup politiků k prostředkům veřejné služby se jim jednou nutně vrátí jako bumerang. Za druhé, Proglas si váží práce svých kolegů a kolegyň. Spolupráce s neziskovými sdělovacími prostředky je vzácným stříbrem. Zejména Český rozhlas Plus považuje Proglas za špičkovou informační stanici. Za třetí, Proglas považuje argumentaci politiků současné koalice za dětinskou a až nepokrytě pomstychtivou. Oprávněně podezřívá současnou vládní garnituru ze záměru kontrolovat nejen financování, ale i vysílaný obsah. Za čtvrté, kontrolu obsahu považuje Proglas za nepřípustnou a to platí pro jakoukoliv vládu. Za páté, Radio Proglas podporuje sdělovací prostředky, které svobodně nasvěcují, vysvětlují, poučují, komentují, baví. Český rozhlas a Česká televize jsou pilířem této svobody.

Skupina Větrno, která pochází z Liberce, nám zaspívala písničku Na vlnách. A my máme 11 hodin 51 minut, tak máme ještě čas na jednu písničku, kterou nám zaspívá albánská zpěvačka a bude hrát s ní italský violončelista. No a po ní už na vás čeká myšlenka na den. Ty víš, že tě mám rád, a polední modlitba, ke které vás srdečně zveme.

Too young to die. Příliš mladý na to, abych zemřel. Slova na tričku chlapce mě hluboce zasáhla. Nešlo jen o ledajaký nápis, kterým se často prezentují mladí dospívající světu. Šlo o kontext. To tričko měl na sobě ani ne 15-letý bangladéšský hoch. A fotka pocházela z návštěvy jedné místní textilní továrny. Dětská práce není v Bangladéži žádnou výjimkou. A to ani 10-hodinové pracovní směny. Jednotvárná práce hrk sem, hrk tam se zhrbenými zády ušicího stroje. Nebo těžká manuální práce v cihelně na rozpáleném slunci, kde se před vypálením ručně vyklápějí hliněné cihly jedna po druhé z primitivních forem. Tento chlapec, podobně jako mnoho jiných, neměl příliš na výběr. Mohl buď chodit sbírat plasty na městské smetiště a dostat

navzdory osudu. Ani netuší, jak mě inspiroval. Byl tu však v dějinách ještě někdo další, kdo si mohl také klidně obléct tričko s nápisem Too young to die, příliš mladý na to, aby zemřel. A přesto se za nás obětoval. Boží syn, protože nás miluje. Protože Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože i on chtěl a chce, abychom ani my nemuseli zemřít mladí z pohledu věčnosti. Naopak, chce, abychom mohli žít stále s ním, bez každodenní dřiny, boje o přežití, bez nedostatku, v hojnosti, kráse a lásce. Věčně. Děkujeme, Pane Ježíši.

0: Dobré sobotní poledne z Proglasu, milí posluchači. Přijměte nyní naše pozvání ke společné polední modlitbě. A dnes zdravíme do Brna, kde slaví emeritní biskup Vojtěch Cikrle 50. výročí kněžského svěcení. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
1: a přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
1: Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Amen. Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

A my máme krátce po 12. hodině a to je čas na další program. A tím pořadem je samozřejmě hudební siesta, tak jak jste zvyklí ostatně každý den. Já už jsem před chvílí avizovala, že budeme poslouchat dnes skladby od 4 autorů a prvním z nich bude Giuseppe Aldrovandini. A od něho si poslechneme koncert pro 2 trubky a basso continuo číslo 2. Zahraje nám ho trumpetový soubor Joachima Schaeffera. Sóla na trubku budou hrát Joachim Schaeffer a Arne Lagemann.

V úvodu dnešní hudební siesty jsme poslouchali koncert pro dvě trubky a basso continuo číslo 2 D-dur, který zkomponoval Giuseppe Aldrovandini. Zahrál nám ho trumpetový soubor Joachima Schäffera, solo na trubku hrál Joachim Schäffer a Arne Lagemann. A nyní bude následovat vrcholná barokní klasika s názvem Hudba k ohňostroji Georga Friedricha Händla, která byla přímo zkomponovaná pro královskou ohňostrojovou show. A my ji uslyšíme v podání souboru The English Concert a bude tento soubor řídit Trevor Pinnock.

Posloucháte hudební siestu na Proglasu, v níž právě dozněla vrcholná barokní klasika s názvem Hudba k ohňostroji od Georga Friedricha Händla, která byla přímo zkomponovaná pro královskou ohňostrojovou show. A my jsme ji slyšeli v podání souboru The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Další skladbou bude koncert E-moll pro flétnu a orchestr od Františka Bendy. Solo na příčnou flétnu hraje Lorenz Dean a doprovázet ho bude Hanoveriše Hofkapelle.

V hudební siestě na Proglasu právě dozněl koncert E-moll pro flétnu a orchestr od Františka Bendy. Solo na příčnou flétnu hrál Lawrence Dean a doprovázela Hanoveriše ho v kapele. A poslední, tedy čtvrtou skladbou dnešní hudební siesty, bude serenáda číslo 9 D-dur s poštovním rohem, katalogové číslo KV320 od Wolfganga Amadea Mozarta. A my ji uslyšíme v podání souboru Academy of St. Martin a řídí Jona Brown.

Krátce před půl druhou dozněla poslední skladba dnešní hudební siesty na Proglasu. A tou skladbou byla serenáda číslo 9D Dur s poštovním rohem, katalogové číslo KV320 od Wolfganga Amadea Mozarta. A my jsme ji slyšeli v podání souboru Academy of St. Martin a pod taktovkou řídil Jona Braun. A zítra se můžete těšit krátce po 12. hodině také na hudební siestu, kterou pro vás připravuje naše hudební redaktorka klasické hudby Kateřina Gráfová. A hudební siestu zítra otevře Claude Debussy a jeho preludium Faunovo odpoledne. K poslechu vám potom dále nabídneme poem pro housle a orchestr opus 25, Ernesta Chaussona a nebo koncert a mol pro klavír a orchestr Ottorina Respighiho. A ve zbývajícím čase pak zazní španělská rapsodie Maurice Ravela a orchestrální skladba Moře opět od Claudea Debussyho.

Je 13 hodin a 30 minut, ladíte Rádio Proglas s Ivou Horkou u mikrofonu a budu vás provázet až do dnešní 15. hodiny a 50. minuty. Tak doufejme, že vás něčím potěším a mohu začít rovnou dalším pořadem a tím pořadem je knihovnička.

0: Je tu knihovnička a od mikrofonu ze studia Hradec Králové vás při jejím poslechu vítá Martin Weisbauer. My si dnes představíme novou sbírku básní s názvem Plody posedlosti a budeme o ní mluvit přímo s autorkou Jaroslavou Mačkovou, která je hostem v našem studiu.
1: Já tady teď v našem studiu vítám autorku knížky Plody posedlosti, o které jsem před chvílí mluvil, paní Mačkovou. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Vy jste, paní Mačková, pokud si vzpomínám, v našem studiu již podruhé, v té první návštěvě před nějakou dobou jste nám představovala sbírku Taková maková, takže jaký je časový rozestup mezi tou sbírkou Taková maková a touto současnou sbírkou?
2: Tak Taková maková vyšla 2022 a Plody posedlosti vyšly minulý rok, už vlastně v roce 25, takže ten rozsah mezi tím jsou 3 roky.
1: V čem se tahle sbírka liší od té předchozí? Někam jste se posunula v tom svém básnění nějakým způsobem, nebo jste začala tomu dávat nějaký třeba jiný směr?
2: Myslím si, že ten posun tam určitě je, aspoň co mám jako zpětný vazby, třeba od pana redaktora, kde mě vlastně vyšla ta sbírka, která vyšla zase v Tofaně, v nakladatelství Tofana, pana Reichla. A takže tam jsem nějakou zpětnou vazbu, protože spolupracujeme spolu právě už i na druhé sbírce. A jinak ta sbírka Plody posedlosti se liší i jako fyzicky od Takové makové, protože je to trošku jiný formát jsme zvolili, maličko větší formát. Je to i proto, že tam opět mám svoje fotografie, 30 fotografií černobílých a ta knížka je i tlustší. Takže vlastně se mně vešel název i na hřbet, což se mně poprvé podařilo. Těch básní tam je asi 78, takže je jich tam víc, než bylo. A je tam hlavně víc těch fotografií.
1: Ten formát je asi o něco větší než A5, nebo je to podobné A5, že?
2: Podobné A5.
1: Jakým způsobem jste fotografie vybírala ze svých černobílých fotografií?
2: Tak to byla taková velice pro mě příjemná a milá záležitost vybírat fotky k těm básním. Já si fotím do zásoby, fotím prostě ráda přírodu, detaily, ale fotím ráda i stavby, prostě co život a cesty přinesou. A potom jsem se snažila, aby ta fotografie nějakým způsobem zase doplňovala tu báseň nebo byla v souladu nějakým způsobem, aby to tvořilo takový komplex příjemný.
1: No a tím se dostáváme vlastně k tematice téhleté sbírky. Jaká témata v básních převažují tady v té sbírce?
2: Tak řekl jste to velice dobře, převažují, protože tam jsou ještě nějaký my, které jsou jako v menšině, malinká témata, ale jinak tady bych řekla, že to svým způsobem navazuje i na tu Takovou makovou, protože je to pořád vlastně, jsou to variace na to vnímání pocitů ze světa, ze vztahů, různých emocí, láska, smutek, naděje, jo, tak, jak vlastně to život nese a je to nějaké zrcadlení vlastně toho i mého života.
1: To znamená, že ta inspirace vyplývá tedy přímo z vašeho života, z vaší práce, z vašich cest?
2: Ano, a hodně bych řekla, že ze setkání s lidmi. Jo, tam si myslím, že to je důležitý faktor, ty vztahy a to, s jakými lidmi třeba se potkám, tak i to. A nebo pak, ano, co se týká cest, třeba, až mě osloví nějaké místo, tak buď ho vyfotím, anebo pak zpětně, nemusí to být přímo jako popis toho místa, ale může mě to inspirovat.
1: Máte zaměstnání, kde se hodně stýkáte s lidmi?
2: Jak se to vezme? V kanceláři jsem sama, ale na telefonu de facto mnoho lidí, mám třeba 15 hovorů denně s lidmi a to jsou jakoby klienti potenciální, anebo různá forma komunikace s mými kolegy, takže si myslím, že jako jsem mezi lidmi i tak.
1: To byla témata. A teď, kdybychom se podívali na technickou strukturu těch veršů, jakému verši dáváte přednost? Jestli třeba volnému nebo nějakým způsobem verši vázanému?
2: Tak asi základem je ten volný verš. Je to od toho volný, že je to volnost, vlastně není tam člověk nějak omezován. Na druhou stranu někdy ty verše přijdou tak, že si to už samo řekne o nějakou formu, jestli to bude AABB nebo nějaká jiná. Případně se někdy dostanu k tomu, že je to spíš takový experiment s těmi verši.
1: Vím, že píšete právě verše z vlastních, tedy, jak jsme říkali před chvílí, zážitků, prožitků, ale přece jen se zeptám, máte nějaký vzor nebo inspiraci v jiných básnících, nebo které třeba nejraději čtete?
2: Tak, to jsem čekala, tuhle otázku. Musím říct, že jsem hodně pracovně vytížená a že pokud si přečtu v současné době nějaké verše, tak to jsou většinou verše mých přátel, básníků, s kterými se kamarádíme a kteří jsou hodně plodní, takže mám od nich ty sbírky a myslím si, že to je pro mě i velmi inspirativní.
1: Mne by také třeba zajímalo, jaká je podle vás cílová skupina vašich čtenářů?
2: Co vím, vlastně, kdo si třeba kupuje moje sbírky nebo kdo o ně má zájem, kdo rád čte, tak jsou to hodně moji vrstevníci. Možná je to více pro ženy, takže ženy 50+. A mám taky čtenáře muže, takže není to úplně jako vloženě ženská literatura.
1: Ale ty ženy tam převažují.
2: Ano.
1: Ten název knížky je také docela zvláštní, mě zaujal Plody posedlosti. Jak jste na něj přišla?
2: No, tak to trvalo nějakou dobu, než se ustálil ten název. Já jsem měla pracovní název Jiné pocity, ale přišlo mně to takové jako zvláštní, nic neříkající. A ta posedlost je de facto i o tom, že mám posedlost psát. Posedlost mluvit vlastně o tom třeba svém světě, jak jsem to tady mluvila, že to každý třeba taky nemá a navíc ta posedlost dávat to do těch veršů a vlastně se těšit i nad tím, jak to vzniká a bavit se tím, tou tvorbou.
1: To je dobře, že to takhle vysvětlujete, protože pod tím slovem si každý představí něco jiného, že? My bychom teď v druhé části našeho pořadu si mohli zarecitovat pár ukázek pro naše posluchače, aby měli představu o tom, jaké přibližně básně v té vaší sbírce se vyskytují. Tak čím bychom začali?
2: Tak já bych začala tady spíš z toho tématu příroda a je to báseň Před bouřkou. U stodol silně zavoněly bezy. Nasládlý vzduch líně houstne a neviditelný měsíc dorůstá, bloudíc zmateně mezi cáry mraků. Májově vlahá vodní pára změnila svoje skupenství a mezi nebem a zemí si ve vší počestnosti jemně řetiskuje. Další se jmenuje Ranní vlak. Ospalé zimní ráno, ocelový třpit kolejí, rozpíš se mi v něm. Jsme nazí v trní, pichlavým vzduchem, jen tak levitujem. V mlčení mlhy tolik je něžných slov, hladová okna a kolem si to šine první ranní vlak. Mám ho rád, křičíš. A ještě víc se mu podobáš. Teď bych si dovolila ještě báseň, která má název Existuje vůbec? Když jen pro tebe přeslat se zněla krysařova flétna, Tančila z bosa na ostnech bodláků šílenou salzu z krvavých not. Potom si, zaskočená, opilá naivitou, smrtelně poraněná koncem písně, marná a rozbitá na tisíc kousků, umírala při volném pádu. Na kluzké stěně kráteru se zachytil jen němý výkřik a ze rtů propasti skanula tvá bolestná výčitka. Vůči němu, vůči světu. Existuje vůbec ta karma? Pak je taková ta jedna z těch něžnějších pásní. Nedbalkové opojení. Jsi moje nedospalé ráno v nedokončených ozvěnách. Sluncem fatálně rozpitváno, společně s raušem na stěnách. Mlčky do peřin na hlavu dám a číhám na blaženou chvíli. Až na podnose posnídám tvou tvář s příchutí čili.
1: Tak já vám moc krát děkuji za zajímavé ukázky. Já věřím, že to třeba mnohé naše posluchače oslovilo a že budou mít o vaši sbírku zájem. A také vám moc děkuji, že jste nás navštívila tady ve studiu.
2: Já moc děkuji za pozvání do studia. Naschledanou.
0: Končí náš pořad Knihovnička, ve kterém nám autorka Jaroslava Mačková představila svou poslední sbírku básní s názvem Plody posedlosti. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer.

0: novými knihami i osvědčenými tituly se můžete seznámit v knihovničce. Naladíte ji pravidelně v sobotu ve 13.30, což je premiéra většinou, a hned další den v 5.30, to je v neděli, ráno bude repríza k vám k dispozici. Jinak všechny knihovničky i pořady naše najdete na našem webu www.proglas.cz. No a v příští knihovničce v sobotu 4. července ve 13:30 si představíme pár literárních tipů nejenom na prázdniny či dovolenou, ale i na jakoukoliv volnou chvíli. Knihy jak pro muže, ženy, tak i pro děti a mládež vybrala a povídat o nich bude Hana Pinknerová, spisovatelka a majitelka knihkupectví v Brně.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Je 13 hodin a 45 minut a nás čeká další pořad. Filmana nabízí i filmy zdarma a není jich málo. A o nich si dnes budeme povídat. Přijměte tedy pozvání na ochutnávku filmů, které mohou nasytit vaši duši.
1: Dobrý den, dámy a pánové, vážení posluchači Radia Proglas. Jsme tady zpátky s pořadem Filmana Talks o filmech, který dávají smysl. Já tady teďka sedím s Honzou, zakladatelem streamovací platformy Filmana, a budeme se tady bavit o sekci zdarma, kterou můžete na této streamovací platformě najít.
2: Filmana Talks. Pořad o filmech, které mohou nasytit vaši duši.
1: Mě Honzo na úvod zajímá, jak bys divákům vysvětlil to, proč vlastně po přihlášení se na Filmanu na mě vyskočí filmy, které si můžu přehrát zdarma, a zároveň jsou tam filmy, které si vlastně přehrát nemůžu a musím si zaplatit to předplatný. Jak to vlastně funguje a proč to takhle je?
3: Filmy zdarma jsou vlastně takovou ochutnávkou a předkrmem a je to možnost, jak si vlastně vyzkoušet, jak ta filmara funguje, jak se sledování filmu dá realizovat, přes jaký třeba aplikace a tak. A jde o to, aby vlastně na první dobrou se divák nemusel zavazovat k nějaké platbě, k něčemu vložně závaznému. Ta první registrace je zadarmo a ten přístup k těm filmům je také zadarmo. A je to v souladu i s naším posláním, kterým je primárně přinášet vlastně křesťanství prostřednictvím filmu. A je nám jasné, že ne všichni si předplatné můžou třeba dovolit, anebo ne pro všechny je to možnost, kterou by chtěli využít. Byť je to něco, čím nás podpoří, čím podpoří naši jako vlastně neziskovou činnost. Ale není to prostě pro všechny. Tak z tohoto důvodu tam máme sekci filmu zdarma, která si myslím, že je dost atraktivní sama o sobě a nabízí určitě prostor, jak se ve víře nějak posunout nebo jak sledovat něco, co vám může, jak my říkáme, nasytit duši.
1: Podle čeho vlastně vybíráš ty, nebo podle čeho se určuje, jaký filmy budou v sekci zdarma a jaký filmy budou v té placené sekci? Nebo jako jaký typ obsahuje v té sekci zdarma? Jsou to taky normální filmy, jako najdeme v té sekci vlastně jako za předplatný?
3: Tak v sekci zdarma je ten druh obsahu možná malinko specifičtější než v té placené, protože obsahuje třeba víc dokumentárních filmů. Ono ne vždycky nám třeba distributoři dovolí ten film dát takhle k dispozici jenom registrovaným bez předplatného, takže to je jeden z parametrů. A zároveň některé filmy, naopak je tam podmínka, že by měly být dostupné zdarma pro všechny, takže se snažíme takhle nějak v tom vykličkovat, aby jsme nabídli co nejzajímavější obsah, zároveň aby vlastně to bylo dostatečně zajímavé i pro lidi, kteří nás chtějí podpořit předplatným, a snažíme se najít takovýhle nějaký balanc. Zároveň vlastně sezóně filmové, to znamená v zimě na podzim a vlastně do Velikonoc, tam vždycky jednou za měsíc uvolňujeme do té sekce zdarma nějaký zajímavější film právě z té placené nabídky, tak aby i ti naši občasní diváci bez předplatného si mohli neustále přijít na něco nového. A jinak je to taková směs, a hlavně jsou to dokumentární filmy, pořady a v té menší množině i hrané filmy.
1: Máme léto v plném proudu, jak si říká, okurková sezóna, dny jsou dlouhý, takže spousta z nás na zahrádkách nebo u vody stráví vlastně většinu dne, dostane se domů často až pozdě večer a nemá už třeba tolik času na ten celovečerní film dvouhodinovej, tak co bys doporučil takovýmhle lidem, kteří fakt chtějí třeba v rychlosti se na něco podívat?
3: V té sekci zdarma právě je poměrně dost i vlastně kratších filmů nebo kratších pořadů. A co mě napadá takhle z první, je asi opravdu velmi krátký film Odkrytý závoj, což je takový úplně jednoduchoučký příběh mše svaté, ve které se nám ukazuje něco, co očima vlastně nevidíme, ale co věříme, že se tam děje, takové propojení země a nebe právě během proměňování, během té samotné eucharistie. Tak to si myslím, že je extrémně krátká a zároveň extrémně jako silná věc. Nebo třeba mě napadá film Emauzy, zase už je malinko delší, má myslím 24 minut, ale je to taková snesitelná délka i právě pro krátké letní večery. A ten je samozřejmě o nějaké výpravě těch apoštolů, kteří jdou do Emaus s Ježíšem, ale je to pojato zase malinko jinak a myslím si, že hlavní téma toho je, že ten Ježíš s námi jde v našem životě, i když ho třeba na první dobrou nepoznáváme nebo nevnímáme, takže tam prostě s námi jde a putuje s námi a snaží se nám přiblížit ten svůj příběh.
1: Kdybych teda přece jenom chtěl si pustit něco dalšího, regulární film, a nechtěl dlouho hledat, tak dokážeš dát nějaký tip, co třeba může být takovým zapomenutým klenotem té sekce zdarma?
3: Když bych měl vzít film, tak třeba teďka nejnověji uvedený film Garabandal, vlastně hraný film o mariánských zjeveních, které se odehrávaly ve Španělsku. A ty sice nejsou zatím církevně úplně potvrzené, ale děje se kolem nich vlastně jako hodně, hodně dobrá a je to autenticky zpracovaný právě příběh o tom, jak se to tam vlastně, co se tam dělo v té době. Takže to je určitě, si myslím, zajímavý tip a je to právě hraný film, který u nás podle mě taky zatím nikde nebyl. Když bych měl vzít nějaké dílo, které je trošku zapomenuté, ale vlastně velmi zajímavé, takový jako klenot, který někde zapadl, tak můžou to být třeba biblická svědectví. To je takový seriál, který sice není nějak zvlášť oslnivě výpravný, ale velmi zajímavě a možná i k poslechu, jo, člověk se to může pustit vlastně jako do podkresu, přes různé postavy z Bible vypráví jejich příběh, ale formou interview, formou toho, že ta postava sedí, historická postava sedí ve studiu a vypráví ten svůj příběh, což je jako velmi netradiční forma a těch dílů je tam přes 20, možná 26, myslím, tak je to něco, co si člověk může pustit na pokračování a co ho může vlastně i vzdělat a zároveň jako pobídnout k novému přemýšlení nad tím vším.
1: Asi dokážeme měřit, jaký filmy mají, jaký zhlédnutí, tak dokážeš říct, co jsou vlastně nejsledovanější filmy v té sekci zdarma?
3: Asi bych vypíchnul možná dva, které se držely hodně dlouho a vysoko na žebříčku sledovanosti. A jeden z nich je film Všechno nebo nic. Je to vlastně dokumentární film o sestře Claire Crockett ze Španělska, která tragicky zemřela při zemětřesení a byla vlastně extrémně oblíbená a dělala obrovské množství dobra. Nyní je v nějakém procesu blahořečení, připravuje se na proces blahořečení a ten film má poměrně jako zajímavou sílu, zajímavou emoci a myslím si, že i diváci to ocenili. A nebo pak už trošku mediálně výrazně známější je Carlo Acutis a ten film o něm, který popisuje ten jeho život a mluví se tam s jeho známými a rodinou, tak taky si myslím, že velmi dobře zarezonoval u našich diváků.
1: Jak velká je ta sekce zdarma? Kolik tam vlastně divák může najít filmu?
3: Sekce zdarma se, myslím, pořád rozrůstá pomaličku. Teď je tam, myslím, přes 40 různých titulů a zároveň je asi dobré říct možná takovou poznámku, že to, že jsou zdarma, neznamená, že jsme je všechny zdarma dostali. Některé ano, ale za některé jsme museli zaplatit a u některých jsme třeba museli na vlastní náklady vyrobit titulky nebo dubbing nebo nějakou jazykovou adaptaci. Takže to, že je dáváme zdarma, tím chceme vlastně jako jednak trošku nalákat diváky k nám na Filmanu. A zároveň přesně, jak jsem říkal na začátku, dát možnost sledovat obsah, který může nasytit duši i lidem, kteří buď to nemají důvěru, anebo nemají možnost si to předplatné pořídit.
1: Moc díky, Honzo. Od mikrofonu se loučí Karel Studený a povídal jsem si dneska s Honzou Peroutem, zakladatelem Filmany. Pěkný zbytek dne.
3: Slyšenou.
4: Sledujte křesťanské filmy online na www.filmana.cz.

Je právě 14 hodin, posloucháte stále Rádio Proglas, vysíláním vás provází Iva Horká. Prožíváme sobotu 27. červen 2026, významný den České republiky, den památky obětí komunistického režimu. V občanském kalendáři má svátek Ladislav a v našem kalendáři má svátek svatý Cyril Alexandrijský. No a samozřejmě také dnes slaví spousta lidí narozeniny a třeba kdo má dnes oslavu narozenin, jako třeba 11letá Tonička, tak tam posíláme písničku s přáním Božího požehnání v každém počínání.

A my máme krátce po 14. hodině, to znamená, že se podíváme do dnešního kalendária a tuto sekci pro vás připravuje Kateřina Vitouchová. Už jsem zmínila, že máme dnes sobotu 27. červen 2026, významný den České republiky a také den památky obětí komunistického režimu. Právě před 76 lety časně ráno se v pankrátském žaláři udály justiční vraždy právničky a političky Milady Horákové. Estetika, historika a kritika Záviše Kalandry, bývalého štábního strážmistra SNB Jana Bouchala a podnikatele Oldřicha Pecla. Rozsudky padly v prvním velkém vykonstruovaném politickém procesu. Věřící evangelička Horáková v noci před popravou napsala nejbližším: jděte vždy jen s tím, co je blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem. Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží.

Tu zkoušku mi určil a já ji procházím s jediným přáním, abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno.

Nikdo z nás neví, co to bude za 100 let. Jedno je jisté, my ne. Možná naše děti, nebo spíš děti jejich dětí. Ale zajímalo by mě, co to bude, jak se to vyvine. Ten dům, ve kterém bydlím, a stromy, co jsem na zahradě zasadil. Kostel, hřbitov, hospoda, spousty otazníků a snů, co se mísí s bděním, mezi nimi vrávora, ale dobrá možnost ne-

stodol vlaštovky přiletí a prošvitoří celý širý kraj. Na nebi hejno bílých hus proletí na pozdrav

budem opravdově spolu normálně si povídat. Budem držet se za ruce, vtipkovat a objímat. Budem opravdově spolu tak často, jak jen je to možné. Budem smát se, plakat a vzpomínat na všechny důležité věci. Kazeťák, rozbité koleno, první cigáro u kompostu a babičiny dorty. Výlety na sever i na jih, jak zrály tvoje třešně a rybíz. A než se nadějeme,

Písnička Slunce a zpíval Alois Goebel. Doprovázel na kontrabas Jaromír Honzák. Právě před 25 lety papež Jan Pavel II. Ukončil apoštolskou návštěvu Ukrajiny. Liturgii slavil v Kyjevě a ve Lvově. Tam blahořečil 28 mučedníků nacismu a komunismu, reprezentantů statečných biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic i laiků. Jmenujme alespoň redemptoristu Zinovije Kovalika, zatčeného KGB při bohoslužbě, týraného a v červnu 1941 mimořádně barbarsky ukřižovaného na zdi lvovské věznice. 27. června 444 zemřel svatý Cyril, patriarcha alexandrijský, přední teolog a exegeta křesťanského východu, učitel církve. Hájil učení, že Kristus je pravý Bůh i pravý člověk v jedné osobě a jeho matka Panna Maria, že je tedy Matka Boží. Cyrila Alexandrijského dnes připomíná katolický kalendář. A také je den dnes světový den rybářství. A my si pustíme další písničku a tentokrát zavítáme až do zahraničí, tak poslouchejte. A já už jsem slíbila dopoledne, že ve 14 hodin a 15 minut se podíváme živě do Strážnice za naší redaktorkou Helenou Bradfieldovou. Takže ještě tady máme nějaká přání a připomínky narozenin a kněžských svěcení, takže pokud nám to nevyjde do té doby, tak se ještě do dnešního kalendáře vrátíme po tom živém rozhovoru. Tak já pouštím slíbenou písničku.

0: Jak na Proglasu informujeme, ve Strážnici probíhá Mezinárodní folklorní festival. Program 81. ročníku tvoří 40 festivalových pořadů, vystoupí v nich přes 3000 účinkujících z Česka a 360 účinkujících ze zahraničí. Naše rádio má na místě svůj modrý stan a také naši hudební a folklorní redaktorku Helenu Bretfeldovou, se kterou se nyní spojíme. Hezké sobotní odpoledne do Strážnice.
1: Zdravíme ze Strážnice, z modrého stanu a od programového plánu.
0: A od nás míří otázka první. Ve Strážnici jste od včerejška. Co jste zatím měli možnost zažít a co z programu jsme ve vysílání nabídli posluchačům? Tak prosím, řekni nám něco k tomu.
1: Tak včera bylo slavnostní zahájení a jak ti, kteří odpovídali na naši soutěžní otázku o vstupenky, proběhlo otevření festivalu u právě, kde dnes stojí náš stánek, u bisty pana Vítězslava Volavého pomocí strážničanů. Slavnostní zahájení představilo i zahraniční soubory a my jsme ráno od 9 hodin odvysílali krásný pořad Jana Rokity o barokní hudbě a její lidové inspiraci.
0: A jaká je právě teď ve Strážnici atmosféra? A vůbec jak to vypadá u Proglasového stanu? Jsou tam i naši kolegové, tak myslím, že je vám tam hezky teplíčko, jak si taky pamatuju, že jsme tam jednou
1: mírně profukuje, ale dá se to. Ku podivu, kdo očekával, že třeba to bude mít výrazně negativní vliv na návštěvnost, tak to tedy vůbec neplatí. Je tady čilo, živo, lidé korzují, samozřejmě krytí slunečníky čepicemi, jak se dívám, tak uvázanými šátky, vším možným, ale živo je tady velice. Takže na návštěvnost si rozhodně strážnice stěžovat nemůže.
0: A zastavují se posluchači u našeho stanu a dokdy mají tu možnost se za vámi podívat?
1: Tak zhruba do těch 5 hodin do odpoledne tady určitě budeme. Uhum. A rádi uvidíme kohokoliv, kdo se bude chtít zastavit.
0: Dobrá, tak pokud nás někdo poslouchá, tak milí posluchači, stavte se za našimi kolegy. A ještě se zde zeptám, Heli, co byste z dnešního odpoledního nebo večerního programu zvlášť doporučila? A samozřejmě taky nemůže chybět otázka, jestli a jak se dotkla programu ta změna pořadatelů kvůli tropickým vedrům.
1: No, zrušený vlastně byly jenom 2 akce, z toho jeden jediný pořad. Bohužel, protože město je opravdu rozpálené, tak byl zrušený slavnostní průvod městem a byl zrušen zítřejší odpolední pořad tance s přáteli, který ovšem byl reprízou, takže ten originál bude. Ale některé pořady, zvláště které se týkají dětských pořadů, tak byly přesunuty do kulturního domu Strážnice. To je třeba případ pořadu Muzičky, hrajeme pod luží, který Magdalena Mučková připravila na dnešní odpoledne od 17:30, tak ten nebude v amfiteátru, ale bude na kulturním domě ve Strážnici. Podobně bude zítřejší popolední část programu přesunutá do krytých částí. Jinak samozřejmě...
0: Pardon?
1: Nic, pořadu je celá řada, najdou si svoje i příznivci dechovky, i příznivci klasické zajímavé muziky, dost se tady objevuje Podluží a také Opavské Slezko, které je jeden ze zajímavých pořadů. Amfiteátru Zahrada večer bude pořad BUS Ondráše, který se jmenuje Karpatami. Samozřejmě tradičně pořad z krajiny za obzorem a samozřejmě jeden z bodů, pro který se mnozí do Strážnice rádi vypravují, a to takzvaná Noc s chudci. To znamená, v celém areálu strážnického skanzenu a také hlavního parku se objevují cymbálové muziky na různých bodech, které obklopí až do brzkých ranních hodin spousta posluchačů a zpěváků. Takže přijďte, pobavíte se.
0: Tak dneska myslím, že prožijí návštěvníci i jednu takovou zvláštnost. Má být tropická noc, tak snad to tam všichni teda ve zdraví přežijete. A ještě se zeptám, už jsem to zmínila, tak ve Strážnici je cirka přes 3000 účinkujících z Česka a stovky ze zahraničí. Které zahraniční soubory letos nejvíc poutají pozornost?
1: No, je tu skupina z Kazachstánu a celá řada, myslím, že Slováci tady mají v Podkolaní docela zajímavý pořad. Ono se to prolíná do spousty míst, dalo by se říct. Takže vypíchnout někoho konkrétně, to by se snad bylo aj trochu škoda.
0: Mm-hmm. No a teď ještě na závěr taková otázka, víceméně tobě na tělo. Co pro tebe osobně tento festival znamená a jak dlouho vlastně už ho takto pravidelně navštěvuješ?
1: No, pravidelně. Ono to má své, řekla bych, vrchy a spody. Záleží, kde zrovna pracuji nebo co dělám a jak mám čas, ale dalo by se říci, že přibližně jsem tady tak asi po 15. A popravdě pořady jsou jedna věc, ale druhá věc je potkávání se s přáteli ze všech možných koutů republiky, s kterými se málo kdy mám šanci potkat někde jinde. To jsou dva takové body potkávací pro mě. Jeden z nich je Strážnice a druhý hornácké slavnosti, které v druhé polovině července budou ve Velké nad Veličkou.
0: Tak to říká z Mezinárodního festivalu Strážnice naše hudební redaktorka Helena Bredfeldová, která pro vás připravuje spoustu pořadů, ale když už jsme tady u toho folkloru, tak také Voničku. A já jí děkuji za rozhovor a přeji nejenom tobě, ale i ostatním návštěvníkům a samozřejmě i kolegům na stánku krásný zážitek a hlavně, ať to všechno dneska přežijete ve zdraví a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Moc děkujeme a přijďte se za námi podívat.
0: Děkujeme taky a mějte se tam krásně.
1: Děkujeme.

Mazdwiś je čistá ocel, vyzývá pasažéry, tak se zocel. Mazdvíš, to víš, vynáší myšlenky, víš. A když na duchu klesám, tlumí mě píst a pryč. Přiznávám, že můj výtah

Když mám někdy duši zlomenou, nepevný v kramflecích ani v kolenou.

krátce před půl třetí nám na Proglasu dospíval a dohrál František Segra do písničku Zdviž. Já jsem slíbila, že po živém rozhovoru s Helenou Bretfeldovou dokončíme ještě vhled do dnešního kalendária. Před 45 lety přijal kněžské svěcení František Hanáček, farář u svatého Mořice v Olomouci. Rovných 50 let jsou kněžími emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle a farář ve Ždánicích Stanislav Kovář. 55 let kněžství slaví Karel Maria Vrba na odpočinku v Blatné na Strakonicku. 56 let uplynulo od kněžského svěcení emeritního plzeňského biskupa Františka Radkovského. 80. narozeniny slaví sochař, malíř a grafik, který se soustřeďuje na člověka v mezních situacích, na lidství devastované válkou a totalitními režimy, Jiří Sozanský. No a svátek mají dnes muži a chlapci se slovanským jménem Ladislav, což znamená slavný vládou. No a co nám říká dnes dnešní pranostika na dnešní den, tak to uvidíme, to se necháme překvapit, zdali se vyplní. Dnešní pranostika totiž říká, že jaké počasí na svatého Ladislava, takové jest po 7 neděl. No tak pokud bychom to tedy měli ještě takhle dál snášet, ta tropická vedra, tak nevím, 7 neděl, i když jsem četla, že v pondělí už by se měly přihnat nějaké bouřky. Takže necháme se překvapit. A my se blížíme k půl třetí, to znamená, že po půl třetí ještě budeme pokračovat v našem programu, to znamená, že budeme se věnovat zprávičkám a také ještě písním. V 15 hodin pro vás potom máme zprávy, které přebíráme s laskavým svolením z Českého rozhlasu. No a v 15.05 už na vás čeká pořad Jak se vám líbí, který pro vás připravil Joška Javůrek a pozval si k mikrofonu Jana Švihálka a můžete se těšit na rozhovor se skupinou Band of Hejsek.

0: Podrobný osobní portrét olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka nabízí nová publikace s názvem Na život není nikdo sám. Autorem knižního rozhovoru je mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka. Vyjde u příležitosti 60. narozenin arcibiskupa, které oslaví koncem července, přesněji 25. S Josefem Nuzíkem hovořila redaktorka Zdislava Horníková.
1: Letos slavíte 60. narozeniny, když se ohlédnete za svým životem. Za co jste dnes Bohu nejvíc vděčný?
2: Určitě jsem vděčný za to, že jsem se stal knězem, protože kněžskou službu mám rád, být na blízku lidem, prožívat s nimi události jejich života a sloužit tím, co je knězi vlastní svátostmi, hlásání Božího slova. To mě dělá pořád radost.
1: Když se vracíte ke svým kořenům, já se té knížce taky ještě vrátím, rodině a dětství, tak jaké hodnoty jste si tehdy odnesl, co vás provázejí dodnes?
2: Z rodiny jsem si odnesl potřebu víry, napojení na Boha, protože to bylo to, co i rodiče nám předávali svým příkladem, povzbuzováním. Ze zemědělské rodiny tatínek říkával, zemědělec je závislý na počasí, počasí na Pánu Bohu a podobně to je v celém životě, že člověk potřebuje Boha. A pak to druhé, co jsem si z rodiny odnesl, je vztahy, že vztahy jsou tím jakýmsi pojivem pro náš život a na druhou stranu vytvářet, uchovávat vztahy v lásce, v důvěře, znamená také stále obnovovat, někdy odpustit, někdy začít znovu, protože to i v té velké mojí rodině se čtyřmi bratry, který a šesti sestrami, že tu podobu ten denní život měl.
1: Vy jste prošel cestou od kaplana až po arcibiskupa. Co vás na této cestě nejvíce formovalo jako člověka i jako kněze?
2: Já jsem vděčný na té mojí cestě kněžské služby ti lidi, kteří na těch jednotlivých místech byli, ať už to byly duchovní osoby, od kterých jsem se učil, když jsem byl jáhnem, kaplanem, ti moji faráři první, a nebo také třeba děkani, a pak také jednotliví nejbližší spolupracovníci farnosti, kde jsem byl. Objevoval jsem nové pohledy na život, přístupy, obětavost a toto mě nějakým způsobem také formovalo a i motivovalo, že když jsem viděl třeba tu obětavost u lidí, kteří byli kolem fary, kolem kostela, tu jejich nezišnost, tak i pro mě to byla jakási výzva, když oni dokáží toto, že i pro mě to bylo samozřejmostí pokračovat v té obětavé službě a vycházet lidem, nakolik to bylo možné vstříct těm jejich potřebám. To jsem se učil od těch lidí, ať už duchovních nebo laiků kolem sebe.
1: Jaká máte přání nebo možná naději do dalších let a služby v olomoucké arcidiecézi?
2: Každá doba přinese nějaké výzvy a úkoly pro člověka v té osobní rovině, ale také pro společenství. Já vnímám, že tím úkolem pro naši diecézi, pro to společenství věřících, je přizpůsobit tu naši službu této době počtům kněží a také způsobu života, že je tu řada takových ukazatelů, které nás vedou k tomu, že něco bychom měli třeba posunout. Poklesla asi ve všech farnostech účast na nedělních bohoslužbách, ale ještě víc na bohoslužbách ve všední den. A to třeba nás vede k přemýšlení. Lidé se potřebují setkávat. Asi ten život a styl je pro ně těžký. Čím nahradit? Co jim nabídnout, když není tu zájem třeba o bohoslužbu jako takovou? Má to být nějaké společenství nad písmem nebo jenom tichá adora, nebo jenom společenství. Asi zředit třeba ty dny, které byly na mnoha místech pokryty každodenní bohoslužbou, ještě i do jiné té služby. A to je procesem třeba i toho projektu, do kterého jsme vstoupili a v jehož první fázi teď jsme to projektu propojení.
1: Knížka, která s vámi vznikla, se jmenuje Na život není nikdo sám. Kdy jste tuto skutečnost ve svém vlastním životě pocítil nejvíce?
2: Vnímal jsem ji už od dětství, protože i do života mladého člověka vstupuje něco, s čím se setkává poprvé. A tam to byla ta rodina, to byli rodiče, starší sourozenci. Když jsem odcházel na vojnu, tak moji dva bratři už měli vojnu za sebou. Tak i v té lidské rovině jsem to vnímal od počátku a potom to pokračovalo i v té kněžské službě nebo i biskupské službě, že jsem se vlastně učil být biskupem od arcibiskupa Jana, který byl mým světitelem a diecézním biskupem, a od ostatních biskupů třeba v konferenci postupně. Je tu také ten rozměr, že na život není nikdo sám i v té rovině víry, že Bůh tu je s náma. A to jsem vnímal od té doby, kdy jsem pustil ten rodný dům a začal jsem jezdit na střední školu, na základní vojenskou službu na 2 roky. Potom do semináře vnímal jsem bezpečným a spolehlivým průvodcem je právě Bůh, kterým jsem denně v té své službě nebo v té nějakém osobním lidském životě.
1: Překvapilo vás při přípravě knížky něco, co jste si o svém životním příběhu znovu uvědomil?
2: Ano, pro mě bylo vzácné to, že autor toho rozhovoru se mnou, náš tiskový mluvčí Jirka Gračka, jak dokázal, protože ten můj život pracujeme spolu už několik let. Je pravda, že od té doby, co jsem se stal administrátorem a potom diecézním biskupem, tak to je intenzivnější spolupráce a že mnohokrát se nedostáváme jenom těm řešeným otázkám, ale i té osobní rovině. A mě překvapilo tom, jaké dokázal vytvořit ty okruhy a jak na to, o čem jsme vedli ten rozhovor, dokázal reagovat a rozvíjet ty myšlenky. To mě překvapilo, že i ten můj život, který je navenek chudý, já jsem nestudoval nikde v cizině, já jsem měl strojírenskou střední školu a všechno se odehrávalo víceméně na území naší republiky a Moravy. A takže i v tom jsem si uvědomil, a to mě překvapilo, že i v tom prostředí, ve kterém jsem mohl růst, tak působil nějak Bůh, dělávali mě, formovali lidé, že i z toho mého života vyrostl jakýsi strom, který je schopen přinášet ovoce třeba tou službou, kterou konám.
1: Byste knížku doporučil?
2: Každému, kdo má rád příběhy, tak kniha je o tom, že toto je můj příběh, ale také vy máte příběh. A byl bych rád, kdyby čtenář objevil, že i jeho život je vlastně krásným příběhem, ve kterém se také udály mimořádné věci.
0: Řekl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík v rozhovoru s naší redaktorkou Zdislavou Horníkovou.

0: Skoro ve 3:15 nám zaspívala Kateřina Sirná písničku Kafe o 16:30. No a my se podíváme do malé pevnosti v Terezíně, kde začala výstava prací předních českých karikaturistů z období od první republiky až po léta poválečná. Právě karikatura byla v meziválečné společnosti mimořádně důležitým nástrojem veřejné debaty. Odvážní autoři zesměšňovali politiky, vlastními autoportréty si dělali legraci i sami ze sebe. Na stěnách visí díla od Josefa Čapka nebo karikatury Pabla Picassa, Václava Havla a France Kafky od Adolfa Hofmeistra. Ředitel památníku Terezín Jan Roubínek k tomu poznamenal pro naše rádio.
1: O Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu nebo do toho katalogu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci. Prostě je tam jasně vidět, co se očekává a o co si ta doba skutečně bohužel říkala a spousta lidí později potom říkala, že nevěděli, ale i na těch karikaturách můžeme vidět, že nemohli nevidět.

Venek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu. A embrya myšlenek chvěla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí slihu.

minulo září a ulicí chodí jen milion tváří. Těch zbloudilých lodí a žádná z nich neslyší, pamatuj. A žádná z nich

0: Takto byl Karel Kryl a jeho píseň protikomunistická ruská ruleta. Byla nahraná v neuvěřitelném roce, už v roce 1971. I když je to dávno, tak stále nám má co říct. No a my teď zamíříme na Valašsko-Lašské pomezí. Hukvaldy jsou poslední čistě lašskou obcí na Valašsko-Lašském pomezí. Návštěva hradu, procházka oborou, případně i koncert v přírodním amfiteátru bývají hlavním lákadlem pro všechny generace. V podhradí se pak vyplatí navštívit i památník místního rodáka, hudebního skladatele Leoše Janáčka.
1: Památník je otevřený prakticky 6 dní v týdnu, od začátku dubna až do konce října. Pondělí je teda zavírací den. Mnoho lidí, kteří tady zavítají náhodou, tak jsou potom velice milé překvapení, což mě samozřejmě těší, protože odcházejí s určitými dobrými pocity. Pokud se posluchači budou chystat na Hukvaldy, tak určitě by neměli opominout jednak rodný dům Leoše Janáčka, kde je taky taková malinká expozice o jeho životě. A spojit to s krásnou přírodou a s hradem, kde zase naopak potom mají krásné výhledy do přírody a do okolí.
0: Pozval naše posluchače k návštěvě správce památníku Leoše Janáčka v Hukvaldech David Jurečka.
2: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

kohoutím chvostem, je trochu zvláštní, ale vy co jste, holubí muž, růžové brýle, nosil je rád do této chvíle. Přišel se ptát otázky prosté, slyšené

o cigareta. Vrká si písně, nějak žít zkouší, sám žije sám v davovém houští, miluje hudbu, ač neskušený, miluje slunce a ještě víc ženy. Zahoďte do krbu plyšové prisma, holuby rules mají charisma, přimůřte oči, vnímejte auru, zjevil

ale vy, co jste, člověče, tvore, šelmo a klíště, nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy. Teď sedni na čerta a splácej.

krátce před 15. hodinou nám zpíval Igor Orozovič písničku Holubí muž a tato skladba je na albu Když chlap svléká tmu. Igor Orozovič je herec a hudebník a nedávno nebo v poslední filmové novince stvárnil postavu manžela a vraha Borise Ingra v minisérii Moniová z roku 2026, která se zaměřuje na život a tragický osud známé české spisovatelky Simony Moniové. No, my budeme mít za chvíli 15 hodin, na vás čekají zprávy a já ještě pustím jednu písničku. A po zprávách samozřejmě slíbený pořad, jak se vám líbí s Joškou Javůrkem. A Joška Javůrek mě také v 15 hodin a 50 minut vystřídá dnes u mikrofonu a bude vás provázet vysíláním až do večerních hodin, to znamená do 21. hodiny a 15. minuty.

0: hodin. Další aktuální zprávy ve vysílání Radiožurnálu a Vojtěch Tomášek.
1: Meteorologové varují před vedrem, může být až 40 stupňů. Spojené státy v odvetě znovu zaútočily na iránské území. Obě strany se navzájem obvinují z porušení příměří. Tenistka Karolína Muchová dva dny před startem Wimbledonu ovládla turnaj v Bad Homburgu. Na nehodu pozor na D10 na 28,5 kilometru směrem do Turnova. A taky zítra čekáme slunečno, na západě později i bouřky. Teploty až 40 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zažívá tropický víkend. Podle předpovědi můžou dnes teploty přesáhnout i 40 stupňů Celsia. Lidé by se tak před horkem měli dostatečně chránit. Mimo jiné omezit pobyt na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V Praze se teď teploty pohybují většinou kolem 37. Na koupališti v pražské Divoké Šárce je reportérka Monika Doležalová.
3: Koupaliště dnes praská ve švech. Už od dopoledne se před areálem tvoří dlouhé fronty a uvnitř teď téměř nenajdete volné místo ve stínu. Hodně návštěvníků si přineslo i vlastní slunečníky a v těchto vedrech se většina lidí chladí ve vodě nebo ledovými nápoji. Na občerstvení se ale tvoří stále delší a delší fronta. I přesto, že je bazén studenější, lidem to nevadí a jdou se rádi schladit. Obsazené je také beach volejbalové hřiště, pingpongové stoly nebo trampolína pro děti. Monika Doležalová, Radiožurnál.
1: Teploty nad 35 stupňů Celsia dnes zažije nejméně 193 milionů obyvatel Evropy. Vyplývá to z propočtu agentury AFP. Vedrům čelí velká část kontinentu od Francie, Německa, Polska až po chorvatské pobřeží Jaderského moře. Nejvyšší stupeň varování před horkem platí taky ve Švýcarsku, Rakousku nebo Maďarsku. Americká armáda poprvé od podpisu takzvaného memoranda o porozumění udeřila na iránské území. Spojené státy tvrdí, že to byla odveta za iránský útok na komerční loď v Hormuzském průlivu o den dřív. Tehrán vzkázal, že v reakci na to jeho síly zaútočily na americké základny v Perském zálivu.
4: Iránská diplomacie tvrdí, že americké útoky zasáhly jižní pobřeží země. Mířily na sklady raket, dronů a stanoviště radarů. Tehrán to označil za porušení mezinárodního práva i současného příměří. Americký prezident Trump předtím řekl, že svou hloupostí klid zbraní nedodržel Irán. A to, když dronem poškodil nákladní loď projíždějící Hormuzským průlivem. Viceprezident J.D. Vance vzkázal, že Irán místo násilí může vždy zvednout telefon a diskutovat. Na vyjednávání o trvalé mírové dohodě mají obě válčící země podle společného memoranda ještě nejméně 50 dní. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Restaurátoři v Kutnohorské Kostnici dokončují stavbu druhé pyramidy z kostí. Rozebrání díla, restaurování ostatků a jejich znovu složení jim trvalo zhruba 3 roky. Hotovo bude do několika dní, říká ředitelka organizační složky Radka Krejčí.
5: Pro mě jako pro správce kostnice je nejdůležitější zajistit návštěvnický provoz. To znamená, že my musíme všechno velmi pečlivě plánovat, protože vlastně jediné finance, které máme, tak pramení z turismu. Takže pokud bychom zavřeli, tak opravovat nebudeme.
6: Sport. Tenistka Karolína Muchová získala v této sezóně druhý titul na okruhu WTA. Po únorovém triumfu v Kataru na tvrdém povrchu uspěla teď na trávě v Bad Homburgu. Ve finále v Německu porazila Japonku Osakovou, která zápas za stavu 1-6 a 0-1 kvůli zdravotním potížím skrečovala. Pokračuje Muchová.
7: Vyhrát skrečí, to asi nechce nikdo. Je mi líto na mě, že byla schopná dohrát, ale myslím si, že jsem od prvního míče až do posledního předváděla dobrý tenis. Věřila jsem si dnes.
6: Po titulu se Muchová v pondělním vydání žebříčku WTA posune na 9. místo. A motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemská kategorie Moto 2 11. místo v kvalifikaci. Závod se pojede v neděli ve 12:15.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Vlašimi a nehoda na D10 u Benátek. Na D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Vlašim na 54. kilometru stále stojí porouchané auto. Je za světelnou šipkou a ve stoupacím pruhu musí se vybočovat. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Koberovice na 88. kilometru leželo v levém pruhu kolo z auta. To už policie odklidila, jede se plynule. Na D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Benátky nad Jizerou. Na 28.5. kilometru srazilo auto zvěř. Na místo jede policie, čekejte překážku na vozovce, kolonu však ne. A v Ostravě na Rudné směrem do Havířova se na křižovatce s Vratimovskou srazila 2 auta. Blokují prostřední pruh, je tam pouze krátká kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.

0: počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky anebo i bouřky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 32. To byly zprávy.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
3: Je 15 hodin a 5 minut a to je čas pro pořad, jak se vám líbí. Dnes ho připravil Joška Javůrek a můžete si poslechnout rozhovor se skupinou Band of Hejsek a s Janem Švihálkem. A od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí Iva Horka. Budu se těšit zase příště naslyšenou. No a vy se můžete od 15. hodiny a 50. minuty těšit na mého milého kolegu Jošku Javůrka. Tak mějte se krásně a ohřívejte se, ale z všeho s mírou. Tak hezký víkend.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je Jan Švihálek z kapely Band of Hejsek. Budeme si společně povídat o novém albu Sticky Ricky, které kapela natočila v Americe. Dobrý den, vítám vás v našem pořadu.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Pojďme hned k tomu, co asi posluchače nejvíc zaujme, přestože hudba je samozřejmě také velmi zajímavá, ale to, že jste album natočili v Americe. Bylo to to první, co vás napadlo, že toto album chcete natočit v Americe, nebo jste chtěli natočit album a padlo to zrovna náhodou, že to natočíte tam, že jste třeba měli cestu nebo koncert?
1: No, my jsme natáčeli ve Státech vlastně už naše předešlá dvě alba, nicméně to bylo nahrávání tenkrát trošku jako punk, to bylo spíš tenkrát ten případ, že jsme jako jeli okolo a nějak jsme to jako spontánně vymysleli, že bychom to tam nahráli, protože jsme tam byli v kontaktu s lidma, se kterými jsme chtěli nahrávat, a zrovna jako se nám poštěstilo se dostat do dobrého studia a tak. Tentokrát to bylo víc naplánováno. Bylo to něco, s čím jsme vlastně do toho Mississippi jeli, jakože tam tu desku prostě natočíme. Měli jsme to domluvený dopředu s Kenny Brownem vlastně, že budeme u něho ve studiu. Měli jsme domluvený jako dny a tak. A hlavně na rozdíl od toho roku 2019 nebo 2020, kdy jsme tam nahrávali předtím, tak jsme měli tentokrát jako připravený písničky, repertoár. Měli jsme vymyšlený zhruba, jak to bude vypadat, což tenkrát jako před těmi roky takhle nebylo. A tentokrát jsme měli prostě plán, no.
0: Jak se třeba liší přístup nahrávání v Americe a v České republice?
1: Je to do jisté míry, jako nedělá se z toho taková věda, bych řekl tam, jo? Že prostě ten celý proces vlastně je jako mnohem, řekněme, jednodušší, víc se dá na to, jak to ti muzikanti jako cítí a chtějí. Ty lidi v tom studiu vlastně jako jdou víc, bych řekl, na ruku těm, kteří tam přijdou nahrávat, než v Česku. V Česku je ten zvukař trošku pán, ale to nemyslím jako ve špatným, to je prostě jiný přístup. Jo? Oni mají svoje nějaké představy o tom, jak mají znít bicí, jak má znít tamto, a do toho se to snaží nějakým způsobem napasovat. Mám dojem občas ve studiích jako v Česku, že prostě mají nějaký standard jako zvuku, který nechtějí vlastně opustit, aby to nebylo bráno jako, že je to něco, co se jim nepovedlo, jo? Že prostě chyby se musí opravit, špatný zvuky, v úvozovkách špatný, se musí vyčistit a tak dál. Takže v tom Mississippi tam to je prostě víc jako, nebo v Mississippi, já myslím, že to, co jsem slyšel, tak to platí jako obecně pro nahrávání ve Státech. Je to trošku víc jako lopata krumpáč, že se tam nebojí jako experimentů, nebojí se špinavého zvuku, nebojí se věcí, které nejsou jako dokonalý, že vlastně to tak neberou, že to je vizitka zvukaře, jo.
0: Poslechneme si na úvod hned první skladbu, která se jmenuje Too Much Trouble, Not Enough. A já bych se vás zeptal, jaký je třeba příběh této skladby.
1: No, obecně texty na této desce jsou poměrně hodně osobní. Já jsem vlastně jako procházel a ještě procházím nějakýma jako situacema v životě. Takže to je taková jako reflexe toho, že někdy prostě není těch trablů nikdy dost a vrší se na sebe a vlastně všechno, co děláte, tak jenom přináší jako další a další. Tak to není úplně jako optimistická píseň jako textově, ale myslím si, že se nám tam do toho podařilo dostat nějaký nadhled.
0: Pojďme si ji poslechnout.

0: Posloucháte pořad Jak se vám líbí. Mým dnešním hostem je Jan Švihálek, kapelník skupiny Band of Hejsek a povídáme si společně o novém albu Sticky Ricky. A už jsme trochu nakousli vlastní tvorbu. To mě hodně zajímá. Vy jste říkal, že jste textařem skupiny. Jste i s hudebním skladatelem. Skládáte hudbu sám a nebo to skládáte dohromady v kapele? Třeba prostřednictvím nějakého jamu?
1: No, tak obojí je pravda. To vlastně probíhá tak, že já jako píšu texty a ty texty píšu vlastně nezávisle na hudbě. Já nevím, jak to nakonec dopadne, na co ten text jako bude napasován. A pak píšu jako, nebo jako vymýšlím nějaký hudební motivy a když mám nahráno dost hudebních motivů, tak si jako procházím texty a vymýšlím, co by se k sobě hodilo jako text versus nálada hudby nebo těch motivů. A když mě to jako sedne, tak to na sebe se pokouším napasovat, což je vlastně ta nejkrásnější část procesu, kdy vlastně věci nebo ten hudební motiv s tím textem, který k sobě původně nepatří, byly nějakým způsobem jako odděleně vytvořený, tak se snažím do sebe zakloubit nebo skloubit je tak, aby to dávalo smysl. A ono právě to vytváří takový jako, řekněme, napětí, že ty písničky nezní možná některý tak jako prvoplánově, že to není jako jenom, že si hraju na kytaru a u toho zpívám nějaký popěvky a pak to dám do textu, že vlastně ta rytmizace toho textu jde mnohdy jako proti rytmu té hudby, což jako z toho možná dělá trošku něco takového, jako že to zní zvláštněji. Jo. Takže to je jako ten krásný jako moment, kdy to do sebe jako zapadne, no tak nikdy to do sebe nezapadne, ale prostě když to do sebe zapadne, tak je to super. A pak to vlastně jako dotvořím nějakým způsobem tu kostru té písničky, no a pak to přinesu a s klukama to prostě začneme jako vlastně okolo toho jamovat a vznikne jako už přesnější nějaká představa o tom, jak by ta písnička měla znít, že jo. Tu kostru většinou přinesu já.
0: Stává se někdy, že přijdou a řeknou, takhle ne, chtěli bychom to úplně jinak?
1: Jo, to se určitě stává, jo, to se stává docela často. My spolu hrajeme vlastně s Lukášem a s Bobem už od roku 2005-2006, kdy jsme spolu začali hrávat v Nakchoris Gangu. A takže 20 let vlastně spolu hrajeme. A jsme jako dobří kamarádi. A takže ten vztah v té kapele, jako musím zaklepat, je prostě skvělý. A my si jako nehrajeme na žádný moc. To musí být pomím, nebo nemusí. Pro nás je ta hudba důležitá, asi to ego úplně jako ne.
0: Poslechneme si druhou skladbu, která nese název Connections.

0: Poslouchali jsme skladbu Connections a v pořadu Jak se vám líbí se s Janem Švihálkem bavíme nejen o novém albu Sticky Ricky skupiny Band of Hasek, ale také například o vlastní tvorbě. A na novém albu skupiny Band of Hasek vystupují také hosté, a to hosté z Ameriky. Mohl byste některé z nich jmenovat?
1: No tak bez priorit, tak jak mě to bude napadat, ale přesto jako prvního zmíním určitě Charlieho Musselwhitea, který vlastně je legendou jako harmoniky nebo hry na harmoniku v blues, který je takový ještě jako řekněme poslední mohikán z těch harmonikových hrdinů z těch řekněme 60. 70. let, je mu přes 80 let teď. Bydlí vlastně v Clarksdale v Mississippi, ale velkou část svého hudebního života prožil v Chicagu, kde byl součástí prostě všeho, co se tam tenkrát ohledně blues odehrávalo. Jak Charlie říkal, my jsme se s ním docela zkamarádili na té naší poslední cestě i s jeho ženou a s jeho dcerou jsme se poznali taky v New Orleans, ta bydlí. Jak říkal Charlie, no tak tam vlastně v té době, v těch 60. letech, byla jenom jedna hudba. No, a to bylo blues v Chicagu, jo. To jako nebylo, že tam prostě lidi chodili na koncerty a tam se nic jiného jako nedělo než blues. A to pamětník a spoluhráč vlastně Little Waltera a Muddyho a Howlin' Wolf a John Lee Hooker, Bonnie Raitt a to můžete jít jako dál a dál. Teďka vlastně spoustu věcí dělal s Tomem Waitsem a tak. A nahrál taky tu skvělou pasáž do super populární písně Suicide Blonde od Inexis, že jo. Takže to je jako, to je číslo jedna, že jo, ve všech směrech. Pak Kenny Brown, který hrál na všech podstatných deskách nebo na velké části zásadních desek v té oblasti Hill Country Blues. On tam taky je, z toho severního Mississippi a doprovázel si největší legendu toho žánru. R.L. Burnsidea vlastně doprovázel na všech jeho turné, na jeho deskách hrál na deskách Junior Kimbrough a je to jako velký jméno, který vlastně v tom severním Mississippi pro ty lidi je něco jako Elvis Presley, jo. Oni jezdí tam na ty festivaly, kde prostě se hraje Hill Country v autě, který má vzadu napsaný. Nikdy jsem neviděl hrát Elvise, ale viděl jsem Kenny Browna, jo, prostě. takže to je jako, to je taková kultovní jako osobnost a oni tam se Sárou vlastně se svou ženou dělají skvělou práci, co se týče propagace toho stylu a udržení vlastně toho blues nějak jako lokálního komunitního stylu hraní. Takže Kenny a jeho prostě slide je taky na desce. Nejenom slide, i normální jako hraní na kytaru. A v jeho studiu jsme to natáčeli, no pak tam s náma v jedné písničce zpívá Christy, což je naše kamarádka a kolegyně už dlouhou dobu v hudbě. Pak je tam Omer Blentič, který je vlastně sarajevský virtuos na klávesové nástroje všech různých forem a tvarů, který tam dělá skvělou práci jako klávesák a vlastně dělá jako spoustu barev na té desce. Udělal fakt jako, si myslím, strašně, strašně to posunul Omer. Takže díky Omerovi. No a já myslím, že to je víceméně vše. Já doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, takže tak.
0: Pojďme na další skladbu, která se jmenuje Learning Your Ways.
1: Tam hraje právě Charlie Musselwhite na harmoniku.

0: Poslouchali jsme skladbu Learning Your Ways. Mým dnešním hostem, jak se vám líbí, je Jan Švihálek, kapelník skupiny Band of Hejsek. A právě jsme si představili hosty, které vystupují na jejich nové desce Sticky Ricky. A trochu jsme se dotkli i bluesového podhoubí a historie. A já bych se rád zeptal, zda má kapela nějaké bluesové vzory, nebo třeba koho rádi posloucháte kapelně nebo konkrétně vy?
1: Tak já mám jako dva hlavní prameny inspirace, že jo. Hudební teda, jinak by se dalo hovořit o dalších i dalších, ale co mě inspiruje k tvorbě, ale hudebně jako číslo jedna vždycky pro mě jako je Neil Young, co se týče zvuku, vlastně volnosti v rámci toho skládání, krásy nějakého propojení melodií, textů, zvuku kytary, je tam toho strašně jako moc, ale hlavně je to nějaký jako řekněme spirituální přesah, který ta jeho hudba má, to prostě je něco, co je jako z jiných sfér. Já jsem viděl i jeho koncert kdysi v Buenos Aires vlastně v roce 2001. To byl koncert, který jako nikdy už v životě vím, že nic nepřekoná, protože to byl prostě opravdu jako zážitek velmi zásadní, hudební i jako nějaký jako duševní. Jo. To bylo velmi silné. Takže Neil Young pro mě. No a potom samozřejmě my vycházíme, nebo já vycházím strašně moc jako z toho zvuku a i ta moje hra možná na kytaru z blues, že jo, ale z takového toho blues ne úplně jako na techniku zaměřeného, já nejsem moc jako technik, spíš mě zajímá ta emoce v tom. Takže já upřednostňuji dobrý solo na dvou tónech, než špatný solo na 100 tónech za minutu. No, to asi tak jako pro mě je. Jinak samozřejmě kromě jako bluesové hudby spousta věcí jako písničkářství v textech strašně moc. Bob Dylan, že jo, a Leonard Cohen a Tom Waits a tak dál, takže tak.
0: Já jsem vaši kapelu poprvé viděl na společném koncertu se skupinou Animals, tak bych se vás rád zeptal, jaký to byl zážitek zahrát si s takovou rhythm and bluesovou legendou.
1: No tak Eric Burdon už tam nebyl, že jo, ale tak to se občas jako poštěstí, že člověk s někým takovým se objeví na společném hraní. To bylo jako strašně fajn, já si na to pamatuju, tam skvělý pódium, že jo, skvělý zvuk. Hrál tam s náma Omer, což je taky vždycky výjimečný. No a hlavně si myslím, že bylo skvělý, že i ty lidi tenkrát nás vzali, že to jako bylo, že to bylo vlastně fajn, že to nebrali jenom jako, že tam před Animals, protože on už to se jmenuje nějak Animals and Friends, nebo něco, že tam jako někdo anonymní jako hraje, ale že jsme získali, myslím, spoustu jako fanoušků a dobrých ohlasů z toho.
0: Poslechneme si další píseň, která se jmenuje Don't Do It. Její příběh?
1: Don't Do It je o situaci, kdy, znovu je to jako hodně osobní, je to o situaci, kdy vlastně vy utíkáte před něčím a pořád jako vlastně si namlouváte, že je všechno v pořádku a že ty útěky jako jsou normální. A pak zjistíte, že to tak vlastně nemá být, že nemáte jako před tím utíkat, protože utíkáte jako by sám před sebou. A don't do it je jako nedělej to, že jo, nedělej tamto ono. A vy máte dojem, že jediný, co vás vlastně může dostat úplně na hranu a způsobit váš jako nějaký kolaps nebo nějakou úplný bláznovství, jste jako vy sám a ty útěky, no.
0: Pojďme si ji poslechnout.

0: Poslouchali jsme skladbu Don't Do It z nového alba skupiny Band of Hasek, Sticky Ricky, a náš rozhovor s Janem Švihálkem už se pomalu blíží ke konci, a tak bych se rád zeptal na křest tohoto alba. Byl nebo teprve bude?
1: No tak my to bereme tak nějak volněji s těma křtama, tak měli jsme teďka jako dva křty, kdy jsme desku polili. Jeden byl v Praze u Vystřeleného oka, což je klub, hospoda, který je naprosto fantastický, a já vlastně celou dobu, kdy hraju, jsme hledali nějaký místo, který by jako nám sedlo, kde by na nás lidi chodili a kde by to jako fungovalo všechno, a našli jsme ho u Vystřeleného oka, což je klub a hospoda se jako strašně dlouhou tradicí, tak jsme rádi, že jsme to mohli pokřtít tam. Tam to křtil náš kamarád Johnny Richter a Kristy. A pak ještě jsme měli druhý křest, který se teda strašně povedl. Byl ve Staré pekárně. Bylo spousta lidí, spousta dobré energie, a myslím si, že tam jsme byli jako v životní formě, bych řekl. Ten koncert se nám hrozně povedl. Víš, jak někdy prostě něco chystáš a těšíš se na něco a prostě dáváš do toho strašně moc a nakonec si říkáš, no jak nebylo to úplně podle mých představ, tak tady tenhle ten křest, to jako byl koncert, který byl asi úplně jako podle našich představ.
0: A kde vás posluchači a diváci a fanoušci mohou v poslední době nebo v budoucí době vidět a slyšet?
1: Jejda, tak to si úplně nepamatuju, ale když se díváte na náš Facebook, nebo když se podíváte na Spotify taky máme data koncertů, takže dá se to jako dohledat. Když si zadáte Band of Hasek, tak vždycky nás najdete.
0: Ještě důležitá otázka, jak si mohou posluchači a fanoušci zakoupit nové album? Vyšlo i fyzicky nebo pouze online na streamovacích platformách?
1: Vyšlo i fyzicky, je CDčko, je deska, jsou trička k tomu. A to se dá koupit kdykoliv samozřejmě na našich koncertech. Vozíme to sebou. A jinak se to dá objednat buď přes náš web, tam je odkaz, anebo přímo přes Indies, když zadáte Band of Hasek prodej, nebo Band of Hasek LP, nebo Band of Hasek CD, tak vám vyjede odkaz na Indies, kde se to dá normálně objednat.
0: Mým dnešním hostem byl Jan Švihálek, kapelník skupiny Band of Hasek. Já vám děkuji, že jste přijal mé pozvání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Společně se rozloučíme písničkou Hard Nails and Bones. Od mikrofonu se loučí Josef Javůrek, od mixážního pultu Šimon Vítek.
2: Yeah, y'all ready? Y'all ain't ready for this. Mississippi boys and remember the public. Check the public. Oh, damn.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

Naladit Proglas o sobotní 15. hodině a 50. minutě znamená, že vás na našich vlnách čeká pořad Hudební listování. V něm se pravidelně zaměřujeme na to nejzajímavější z našich webových stránek hudba.proglas.cz. Společně si projdeme chystané i odvysílané pořady, nová alba a dnes nebude chybět ani soutěž. Dopřejte si sklenku chladivého nápoje a zaposlouchejte se do vysílání Proglasu, protože právě začínáme. A jak jinak než pozvánku k poslechu pořadu Čaj do páté, který jsme vysílali v pondělí. Bob Dylan patří k nejvlivnějším umělcům své generace. První nositel Nobelovy ceny mezi hudebníky se stal mluvčím několika generací nespokojenců a rebelů. Sám se poměrně dlouho profiloval, ale v každé fázi svého uměleckého i osobního života vypovídal především sám za sebe. Téměř na každém z jeho 40 studiových alb najdeme skladbu s hitovým potenciálem. Mnohé z nich převzali a naspívali hvězdy světové folkové, country i popové scény. Několik z nich vybrala Helena Bradfieldová do druhého dílu Hudební pocty Bobu Dylanovi. Jako ukázku teď pouštím píseň Blowin' in the Wind v podání tria Peter, Paul and Mary.

Poslouchali jsme píseň Blowin' in the Wind v podání tria Peter, Paul and Mary. Druhý díl hudební pocty Bobu Dylanovi připravila Helena Bradfieldová v pořadu Čaj do páté, který můžete poslouchat přes odkaz na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. V pořadu Slyšte lidé se dnes v 19 hodin a 15 minut vydáme na hudební cestu do Brazílie. Představíme si řadu nových alb z oblasti jazzu, folku, brazilské populární hudby i současné instrumentální hudby. Průvodcem hudebním výletem po jedné z nejbohatších hudebních kultur světa bude Milan Tesař. K poslechu vybírám skladbu Mestre Novo da Guiné z alba Maracanos. Pod ním jsou podepsáni brazilský perkusista Ayrton Moreira a klavírista, skladatel a producent Ricardo Bacelar. Jako host pak na albu účinkuje zpěvačka Flora Purim, dlouholetá umělecká a životní partnerka Arita Moreiry.

Vojta Šňupárek patří k výrazným osobnostem ostravské hudební scény. Je známý především jako kytarista, ale působí také jako zpěvák, autor a spoluhráč v řadě projektů. Během své kariéry spolupracoval například s Marií Rotrovou, Radkem Pastrňákem, Františkem Segradem, Ondřejem Rumlem nebo skupinou Neřeš. V našem koncertním studiu představí své nové album Žába na prameni 1. října. Zatímco více informací se o Vojtovi Šňupárkovi dozvíme na našich webových stránkách hudba.proglas.cz, zaposlouchejme se do písně Letadlo z nové desky.

hudba na prameni. Představí ho v našem koncertním studiu 1. října. A teď už slíbená soutěž, tentokrát o 3 alba interpretů z Brazílie a Argentiny. Uzávěrka je ve středu 1. července a výherce soutěže budeme losovat z vás, kdo do pravého poledne odpovíte na 3 otázky a připíšete svou poštovní adresu. Jejich přesné znění i podmínky soutěže naleznete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Do soutěžní nálady vás jistě dostane titulní skladba výherního alba Onda od brazilského hudebníka Joao Selvy.

Jubilejní 40. ročník festivalu Folkové prázdniny nabídne od 25. července do 1. srpna 2026 8 dní hudby, divadla, výstav, tvůrčích dílen i odborného kolokvia v areálu renesančního zámku v Náměšti nad Oslavou. Festival je známý promyšlenou dramaturgií, která propojuje folk, world music, jazz, alternativu i další žánry. V pořadu Jak se vám líbí jsme vás na něj zvali ve čtvrtek a více se o něm dozvíte na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Nyní ale vybírám píseň Nai Rafet od senegalského hudebníka Sekua Keity.

Maďarská skupina Rizalie Fanfárošok vydala nedávno své první album Fuga Madár. Představili jsme si ho v Hudebním kompasu v pátek odpoledne, ale více informací o něm najdete na našich webových stránkách hudba.proglas.cz. Název Fuga Madár doslova znamená pták na útěku nebo uprchlý pták a v běžném jazyce se tímto slovem označuje také člověk nebo člověk na útěku či tulák. Pro členy kapely však získal význam symbolický. Představuje pomyslného ptáka, který putuje mezi různými kraji jihovýchodní Evropy, naslouchá tamní hudbě a přináší si z cest nové inspirace. Dnes se s hudebním listováním rozloučíme skladbou Aniušok Serbája.

0: Novou knihu s názvem Má to smysl, věnovanou pateru Josefu Červenkovi, požehnají zítra od 14 hodin v kostele svatého Jana Křtitele v Újezdci na Uherskohradišťsku. Mši svatou, která se koná u příležitosti 30. výročí kněžského svěcení tohoto zesnulého duchovního, bude celebrovat arcibiskup Josef Nuzík. Autor knihy pater Petr Káňa k publikaci řekl.
1: Nápad na knížku přišel asi před 3-4 lety po Josefovi smrti. My jsme spolu strávili spoustu času a já jsem si tak začal uvědomovat, že bych ty věci, které on třeba říkal, které zdůrazňoval, protože to kněžství já jsem vždycky vnímal, že prožívá tak naplno, že chce lidi přivádět k Bohu. To mě na něm se líbilo a bylo to pro mě inspirující jako pro kněze. Takže na spoustu lidí osloval právě tím, jak jim dokázal přibližovat Boha přes tu službu slova. A tak jsem si vlastně uvědomil, že bych nerad tady ty věci zapomněl a viděl jsem, že jsou nahrané některá jeho kázání, že dokonce je někde zaznamenaná snad křížová cesta, že taky byly nějaké rozhovory právě u vás v rádiu, že jedna homilie byla v televizi Noé, že byl také pěkný rozhovor v rodinném životě. A tak jsem si vlastně pro sebe říkal, že bych si to pozbíral, poskládal a bych to měl jako památku na něho. No a jak jsem to začal dávat dohromady, tak jsem si vlastně začal uvědomovat, že spoustu lidí měl kolem sebe, spousta lidí ho měla ráda. Spoustu lidí by za to možná bylo taky rádo, tak se zrodila ta myšlenka udělat z toho knížku, nabídnout lidem, kteří ho znali a třeba nabídnout lidem, kteří neznali, aby se s ním seznámili.
0: Představil knihu Má to smysl její autor pater Petr Káňa.

0: Už od roku 2000 slouží na faře ve Špindlerově mlýně horské středisko Elion. Nabízí prostor pro semináře, setkání, rekreační pobyty i odpočinek v krásném prostředí Krkonoš. Místo si získalo mnoho příznivců, kteří sem přijíždějí prožít chvíle stišení a načerpat nové síly. Pravidelně se zde konají také duchovní obnovy a další vzdělávací či společenské akce. Jezdí sem například zdravotníci a pracovníci hospiců, rodiny s dětmi a seniori, snoubenci a manželské páry, skauti a školní třídy nebo farní, řeholní i další společenství. Současné prostory už však kapacitně nestačí. Středisko je potřeba rozšířit. Přístavba zajistí potřebné zázemí pro další rozvoj Elionu. Ředitel obecně prospěšné společnosti a místní duchovní správce, vrchlabský děkan Jiří Šléger, se proto obrací na posluchače Proglasu s prosbou o podporu a zve ke spoluúčasti na dokončení tohoto díla.
1: Milí přátelé Radia Proglas, chtěl jsem vám představit projekt Daruj cihlu na přístavbu Elionu. Týká se fary ve Špindlerově mlýně, centra Elion, kam vlastně už skoro 25 let jezdí lidé na různé pobyty, akce, duchovní cvičení a my potřebujeme k tomu vybudovat zázemí. Proto jsme vymysleli a začali projekt přístavby Elionu, který má celkem 5 milníků, ta hrubá stavba, která je představená na portále Donio a každý můžeme přispět na cihlu, jednu nebo víc, jedna vyjde na 200 korun, třeba jedna paleta po 48 cihlách vyjde na necelých 10 000 korun a tím budeme mít peníze na postavení spojovací chodby, jídelny, kuchyně a zázemí pro lektory a správce. Pokud nám pomůžete, moc nám to pomůže, až k nám přijedete, určitě se vám u nás bude o to více líbit. Díky a Bůh vám žehnej.
0: Vzkazuje ze Špindlerova mlýna pater Jiří Šléger, ředitel Elionu. Toto hebrejské slovo, jedno ze 7 starozákonních božích jmen, znamená přebývající nahoře nejvyšší.
2: Dám si struny z osnatého drôtu, veď som Slovák, niečo vydržím. Na chvíľu prestanem písať na veselú nôtu a do džúsu nalejem si džin. Prichádzam do časov, keď patrilo všetko všetkým, ale vlastne aj nikomu nič. Prežívam deja vu, kde sa cítim ako predtým, keď nám nad hlavami plieskal bič. A sú druhovia, za sú druhovia, druhovia zbrali.

Zítra se v mnoha zemích uskuteční tradiční sbírka svatopetrský haléř. Věřící tak mohou podpořit svatého otce v jeho službě i financování charitativních projektů pro lidi zasažené válkami či přírodními katastrofami. V českých a moravských diecézích hlavní sbírka probíhá už v únoru. V blízkosti svátku Petrova stolce. Přispět na toto papežské dílo je však možné kdykoliv během roku. Svatý stolec pro letošek připravil informační materiály, včetně videí a brožur, které jsou dostupné na oficiálním webu obolodisanpietro.va. Na stránkách lze zároveň bezpečně přispět online, píše církev.cz.

to chodí, po každé se neurodí, znáš to, jak to chodí. Znáš to, jak to bývá, rána jsou nelichotivá, znáš to, jak to bývá.

jsou všechna slova. Čas je dávno vygumoval pryč, jsou všechna slova.

Biskupství Ostravsko-Opavské vstoupilo jako investor do projektu rezidence Vilček v Ostravě Porubě, který na Polské ulici na rozhraní rezidenční zástavby a zeleně nabídne 114 bytů. Stavba už se na jaře rozběhla a dokončení se plánuje do 2 let. Biskupství si ponechá 34 bytů. Zbytek půjde do prodeje, píše na svém webu Ostravsko-Opavská diecéze. Výnosy přispějí ke stabilnímu výhledu hospodaření biskupství. Pomohou získávat prostředky na mzdy duchovní, laických zaměstnanců a další rozvoj pastoračních i evangelizačních projektů, vysvětlil biskup Martin David.

a naše cesty do těch dálek aspoň míří, když už tam nahoru za nimi nemohou. Když chlapec odjel, měla v hlavě balet, myšlenky šťastně skotačily za vén.

šetření skončilo a jí jako nějaký dámě projevil účast starší Seladon. Přidržel dveře

Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří

soukromé bolševik pohltí. Stát vlastní vše a sám patří straně. Knihovny rozmetá, kostely rozdrtí. Průvodce zastaví až v snědeném krámě. Zničené vesnici, tlampače dechovku. Radostným pochodem do kroku hrají. Stařec si šetrně povolí žárovku. Prázdný je chlív a krávy, družstevník dojí.

vojáci v okovech. Vzpůrného básníka korekcí léčí, vzdělanost ve zmaru v marněných životech a ženy po mužích v chudobě pláčí.

0: 16. hodinou a 55. minutou na Proglasu začíná pořad Za 5-5.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Vysoká míra stresu, vysoká míra rizika a vysoká míra profesionality. To všechno se pojí s válečným zpravodajstvím. Neméně v těch vzácných případech, kdy o ním válečným zpravodajem je žena. Dnes se za 5-5 sešly hned dvě neohrožené novinářky, které s nesmírným nasazením a současně hlubokou lidskostí informují v České televizi nejen o válce na Ukrajině. Dario Stomatová a Báro Maxová, mám velkou radost, že jste přišli, že jste právě obě v Česku a našli jste si čas. Vítejte.
3: Děkujeme moc za pozvání.
4: Hezký den, díky za pozvání.
1: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Sedíme v centru jarní Prahy. Je pro vás válka na Ukrajině daleko anebo blízko?
3: No pro mě je stále blízko, protože tím, že se střídáme o měsíc, takže mám polovinu života tady a polovinu života tam. Takže mám pořád pocit, že nic nestíhám. Když jsem tady, tak mě to táhne zpátky na Ukrajinu a když jsem na Ukrajině, tak se mi stýská po domově. Ale třeba teď minule, když jsme se vraceli, tak jakmile jsme překročili hranici, byli jsme už v Polsku, tak jsme se tak s Honzou Širkrem, kameramanem, oba zastiskli, že vlastně se nám bude stýskat ten měsíc. Protože ta práce není jenom o tom, že tam pracujeme, fungujeme, reportujeme, ale o tom, že tam máme spoustu kamarádů, známých a už to překlenulo tu hranici toho, že to je jenom práce.
1: Je to dvojí život.
3: Je to dvojí život.
1: A ty, Báro?
4: Za mě je taky určitě pořád blízko. Já sice na Ukrajinu jezdím tak intenzivně jako Daria, většinou se tam dostanu jednou za čtvrt roku, ale ať už profesně, tak to musím stále sledovat tu situaci, tak samozřejmě taky už tam mám za ty skoro dva roky, co jsem tam začala jezdit, hodně známých, se kterými jsem často v kontaktu, protože jsou to často lidé, kteří se pohybují blízko fronty, tak abych věděla, jestli jsou v pořádku. Samozřejmě každý ten návrat není jednoduchý, takže se s myšlenkama do toho neustále vracím, zvláště když vidím zpravodajství o Ukrajině a i všeobecně málo lidí si to uvědomuje, samozřejmě už jsou všichni unavení z toho, že ta válka trvá daleko, dlouho, ale je to blízko a rozhoduje se tam o tom, jak bude vypadat jednou Evropa, takže je to válka, která je blízko.
1: Víte ještě, kolik času jste tam strávili, Báru? Nebo už to nepočítáte?
4: Já jsem to nikdy přesně nepočítala, ale byla jsem na Ukrajině dosud pětkrát. Vždy jsem tam trávila 3 až 4 týdny, takže to budou zhruba 4 měsíce až 5 měsíců.
3: No, já bych to musela spočítat, ale myslím, že možná dohromady za ty 2 roky a něco by to mohl být rok zhruba.
1: Když jste z Ukrajiny začínali pravidelně informovat, tušili jste, že to tak ale potrvá, Dario?
3: Tehdy, když to začalo, tak jsme se všichni říkali, že to asi nebude věc jednoho dne nebo týdne, když se to vyvíjelo a čím více se to vyvíjelo různými způsoby, tak tím jasnější bylo, že to nebude jen tak, že to neskončí rychle. Ale třeba i na Ukrajině se často setkáváme s tím, že nás novinářů západních se ptají, kdy už to skončí. A my se ptáme jich, to vy byste měli vědět, kdy už to skončí. To se nám stalo teď minule, když vybombardovali Epicentrum, Hobby Market, tak jsme tam stáli, čekali na živý vstup, přišel k nám policista a říká, a vy nevíte, kdy to skončí? A my nevíme. Nikdo to neví.
1: Všichni čekají na ten konec.
3: Ano.
4: Já, když začala válka na Ukrajině, tak jsem nebyla jako Daria přímo na Ukrajině a vlastně jsem pokrývala situaci v Přemyšli, což byl ten nejvytíženější přechod na polsko-ukrajinských hranicích a když jsem viděla ten neuvěřitelný exodus, hlavně žen a dětí, tak mi v tu situaci vlastně došlo, že to není něco, co lze brát na lehkou váhu, co by mělo brzo skončit, protože ta panika, ten chaos, který tam byl, tak bylo naprosto evidentní, že je to situace, která tady dlouho na tomto kontinentu vůbec nebyla. A čím víc na Ukrajinu jezdím, tím mě víc dochází, že skutečně ta situace se neustále zhoršuje a myslím si, že bohužel ten konflikt bude trvat dlouho a není z něj zatím moc situace ven a já jsem možná už velký pesimista, ale obávám se, že ten konec nebude úplně dobrý.
1: Dario, ty jsi zažila ten děsivý okamžik, kdy se z hrozby stala válka přímo na místě na Ukrajině v Charkově. Byl to současně moment, kdy se stala válečnou zpravodajkou?
3: No, dlouho jsem na tohle značení asi možná i vnitřně odmítala, protože

0: Jezdívali jsme na místa, vyjeli jsme z hotelu, rychle jsme potočili maximálně 20 minut na místě, protože to bylo nebezpečné tam zůstávat delší dobu. Odjeli jsme zase do hotelu, takže tak toto bylo každý den a každý den se to měnilo v jednu chvíli. To bylo, myslím, 27. února. Tam došlo k tomu, že Rusové pronikli přímo do města, takže jsme celý den seděli na hotelu. Tehdy jsme vyšli na dvorek, tam vlastně jsme měli auto schovaný v tom dvorku, v tom vedle toho domu a Honza slyšel střelbu, tak jsme se šli podívat k tomu plotu. Teď jsem to taky slyšela. Teď mu říkám, nechoď tam, nechoď tam. On tam jde, že jo, s tím telefonem, aby to natočil. Teď vidí, že ukrajinské jednotky už jsou rozpoloženy u nedaleké benzínky, to znamená, že Rusové opravdu skutečně v menších jednotkách pronikli do toho města. Teď se mě ptá, nebo já jsem se ho tehdy zeptala asi na logickou otázku, co budeme dělat, když nás obsadí. Protože se dalo očekávat, že by mohli proniknout i do hotelu. A on mi říká, no budeme čekat. Budeme čekat, až se přežene ta první vlna a až do města přijdou už ti velitelé, kteří budou rozhodovat o tom, co se bude dít s náma. Protože bylo nebezpečné třeba v tu chvíli, kdy tam proniknou ty jednotky, tak páchají ta největší zvěrstva.
1: Tehdy ještě nebyly informace o Buči.
0: Nebyly, přesně. Tehdy ještě nebyly informace o Buči, nikdo nevěděl, co se bude dít, takže ty první dny války byly dost šílené na to, aby si člověk uvědomoval vlastně, co se s ním děje.
1: Takže až postupem času si začala uvědomovat to riziko, které na sebe bereš.
0: Přesně tak.
1: Báro, ty se z téhle úloze v rámci zahraniční redakce České televize ocitla také postupem času nebo později. Jak ses o tom rozhodovala ty? Já si pamatuju okamžik, kdy kameraman Vojta Hynek říkal, mohli by jezdit i holky. Kdy tedy pro tebe přišlo tohle rozhodnutí, že se připojíš k českotelevizním reportérům, kteří se začali na Ukrajině po určitých časových úsecích střídat?
2: Ono to vyplynulo asi se hodně z té situace. Já, jak jsem řekla na počátku války, jsem byla na polsko-ukrajinských hranicích, takže už tehdy jsem se k tomu tématu trochu dostala tím, že ta práce je psychicky náročná, tak bylo jasné, že tam bude muset rotovat více novinářů a tím do toho začaly se dostávat další reportéři a vlastně potom, co jsme se o té situace začali bavit s Jakubem Santo, s Michalem Kubelem, tak padlo asi zhruba po 5-6 měsících toho konfliktu, že bych se do toho měla dostat taky. A já jsem asi moc o tom nepřemýšlela, jestli ano nebo ne. Spíš vlastně hned jsem si řekla, že tam jet musím, protože já si nechci být teď patetická moc, ale asi použiju to, co mi řekl jeden dobrovolník, se kterým se natáčela na Ukrajině v Záporožské oblasti. A byl to dobrovolník, který převážel těla mrtvých vojáků z fronty do Márnice. Bylo to hodně silné natáčení. Jeli jsme s ním v autě, které měl bohužel zrovna naložený těly padlých vojáků a já jsem se optala, proč to dělá, že to je strašně náročný, jak to zvládá, jak se s tím vyrovnává. Mě říkal, že už ty mrtvá těla ani nepočítá, že to počítat nechce, ale říkal mi, že to bude dělat dál, protože až jednou ta válka skončí, že každý se bude muset ptát na to, co proto udělal, co během té války dělal. A já si myslím, že každý novinář, který dělá zahraniční zpravodajství, ve něco tak zásadního se děje, tak, že se taky pak musí jednou ptát, co dělal. A pro mě je zcela logický, jako člověk, který se zabývá zahraniční politikou, zahraniční situací, abych tam jednoduše jela.
1: Co ti na to řekli tví blízcí?
2: Moji rodiče úplně neskáčou radostí z toho. Kamarádi se o mě přirozeně bojí, asi kolegové. A když jsem byla poprvé na Ukrajinu, tak jsem musela posílat pravidelně SMSky Michalu Kubelovi, že žiju, protože asi tím, že jsem byla i první žena v rámci České televize, která se tam jakoby vydala, protože Dária tehdy ještě u nás nebyla, tak se ke mně všichni chovali hrozně ochranitelsky a báli se, aby se mi něco nestalo. Já sama jsem přirozeně měla strach, protože už jsem tu situaci sledovala. Já jsem tam poprvé v prosinci roku 2022, takže to, co se dělo v Buči, to, co se dělo u fronty, už bylo známé a myslím si, že brát to na lehkou váhu, nemít strach, to je strašně lehkovážný. Myslím si, že každý novinář, který do takových zón jezdí, tak si moc musí dobře uvědomit, že každý krok, který tam udělá, tak může mít vážný dopady.
1: Já se vás vždycky bojím. Dario, co tvoji blízcí, jak berou tvoji práci, jak se s tím vyrovnávají?
0: No, mý blízcí neměli moc na výběr, tím, že jsme tam měli ještě v době, kdy konflikt nebyl, kdy válka nebyla, tak tehdy se k tomu jenom schylovalo. A no, hodně špatně to nesou. Hodně špatně. Ale vědí, že je potřeba mi důvěřovat, a myslím, že postupem času

0: se to trošku sklidnilo. Poslední cesta pro ně byla hodně těžká, protože po otevření fronty na severovýchodě a v Charkovské oblasti, tak jsme dělali vojenská témata, jezdili jsme hodně blízko k linii dotyku, takže v tomhle případě mi máma i táta neustále volali a psali, tak už byste měli odjet, už byste měli odjet, nebuďte v Charkově, nebuďte v Charkově. Pro mě je to těžké, já se jim snažím vysvětlit, že když na mě budou takto tlačit, tak mi to vůbec nepomáhá. Co se týče toho psychického momentu, tak je to strašně tíživé, takže se snažím jim vysvětlovat, že vím, co dělám. I když se to úplně nemusí zdát, protože z dálky to působení těch novinářů vypadá jinak. Samozřejmě já to znám třeba i od kamarádů. Když tam máme kamarády, něco tam někde bouchne, je nějaký útok, tak já jim hned píšu, jste v pořádku. I když si sama uvědomuji, že když já jsem na Ukrajině, tak mám jasný přehled o tom, kde se co stalo. A když se to stalo v tom městě, tak já se nemusím nacházet blízko toho. Nemusím to ani slyšet v tom městě, protože to je velké město. Takže se snažím jim vysvětlovat, že jsem v pořádku, že kdyby se něco dělo, tak dám vědět, nebo že upozorním na to, že jedeme někam na nebezpečné místo, aby měli aspoň o tom přehled.
1: V zahraničním zpravodajství se člověk setká s nejrůznějšími situacemi, živelními katastrofami, nepokoji, vším možným, ale to válečné zpravodajství je opravdu specifické. Připravovali jste se na ně nějak speciálně? Existují kurzy přežití, všechno možné, ale vás připravil tak trochu život sám, je to tak? Dario?
0: Myslím si, že život sám, tak my jsme před Ukrajinou dělali taková témata, která taky nebyla úplně bezpečná, jako třeba protesty v Minsku, v Bělorusku. Tam zase byly jiné hrozby, ale to jsme taky zvládli. Potom jsme mapovali migrační trasu z iráckého Kurdistánu, tam jsme taky fungovali. Dokonce potom, když jsme letěli do Minsku, byli jsme řádně akreditovaní, tak nás už do země nepustili, takže jsme strávili 16 hodin zadržovací místnosti na letišti, takže to sice pro mou práci mi to bylo tehdy velmi líto, že nejsem schopná, že mi nedovolí reportovat.
1: Nemůžeš dělat nic.
0: Nemůžu dělat nic, ale pamatuju si, že potom, když jsme přiletěli zpátky do Turecka, tak mi Honza říká, vůbec to neber takhle špatně. Je to zkušenost, je to dobrá zkušenost, máš to za sebou, teď aspoň víš, jaký to je. Tak jsem si říkala, tak dobrý. Potom jsme taky reportovali z tornád na Moravě, takže tam asi emočně to bylo nejblíž tomu, co potom vidíte ve válce, kdy ti lidé přicházejí o všechno, nejenom o své blízké, ale o své majetky. Takže to mi asi pomohlo nejvíc přiblížit se k tomu, vlastně, co jsme potom dělali na Ukrajině.
1: Ale přece jen ono je dobré v krizových regionech znát určité strategie, čemu se vyhnout, kam jít, kam nejít, kde je větší riziko zranění a tak dále, jak rozlišit míru nebezpečí. Báro, jak ty si čerpala informace, konzultovala si třeba zkušené kolegy?
2: Já určitě jsem jela poprvé na Ukrajinu a teď, když se tam neustále vracím, tak samozřejmě jsem se svými zkušenějšími kolegy, ať už je to právě Michal Kubal nebo Jakub Santo, tak jsem se s nima o té realitě bavila, protože oni tam sami byli jako váleční zpravodajové ještě přede mnou, ale když jsem na Ukrajině, tak samozřejmě musím spolíhat do určité míry sama na sebe a jak si ty informace sehnat nějak sama v tom ohledu. Já mám několik kontaktů na fixery, který mě pomáhají, kteří mají velice dobré kontakty v armádě, takže v podstatě já nikdy nejedu, ačkoliv už jsem byla kolikrát velice blízko frontové linie, nikdy nejedu nikam naslepo. A když bych věděla, jaká je tam situace, samozřejmě on je to nepředvídatelné, může se stát absolutně cokoliv, ale snažím se vždycky mít co nejvíc informací od lidí, kteří tam jsou trvale a nenechávat něco na lehkou váhu určitě.
1: Co ještě člověk potřebuje? Napadá mě třeba jazykové vybavení. To je obtížná věc, ne? Protože s ukrajinštinou, myslím, do zahraniční redakce donedávna nikdo nepřišel. Teď už máme kolegy rodilé mluvčí, myslím. Ale stačí ruština, která je vlastně problematická svým zatížením, Dario?
0: Mně ruština stačí. Je pravda, že na východě je to jiné než potom na západě. Často jsem se setkávala s tím, že když jsem začala mluvit rusky, tak mi říkali, proč mluvíš rusky, proč nemluvíš ukrajinsky, tak se snažím vysvětlit, že jsem původem z Kazachstánu, že jsem rodila vlastně ruskojazyčná, že ukrajinsky nemluvím, i když rozumím, tak jsou potom takové jako narážky lehké, ale zase to vždycky překleneme a vedeme ten rozhovor. Vlastně vždycky říkám respondentům, jestli chcete mluvit ukrajinsky, mluvte ukrajinsky, já vám rozumím, a jestli chcete mluvit rusky, můžete mluvit rusky, je to zcela na vás. Samozřejmě, pokud vám na kameru mluví úředník nebo voják, tak radši mluví ukrajinsky. A občas třeba jsem se setkala i s tím, že ti lidé se sami vlastně cenzurují, že sami vlastně si řeknou, tak dobrý, nebudu na tu kameru mluvit rusky, aby mi někdo něco neřekl, aby se něco někam nedostalo, tak radši využiju tu ukrajinštinu, když jim třeba není úplně vrozená, nebo to nevnímají tak, že by mluvili třeba doma ukrajinsky, ale mluví rusky, ale snaží se.
1: Před mnoha lety mé kamarádky ze studijní stáže, které pocházely z Ukrajiny, většinou zcela plynně přecházely mezi ukrajinštinou a ruštinou. Dnes už je tam ten nános momentální situace. A ty, Báro, jak se domluvíš s lidmi?
2: Já jsem byla do té situace dost hozena, protože já mluvím anglicky a francouzsky, a když třeba jsem studovala první ročník na žurnalistice, tak to byl rok 2014, když byla anexe Krymu. Nikdy mě v té době nenapadlo, že bych měla do toho, co z toho vlastně bohužel vzešlo, tak že bych do toho byla já nikdy jako novinář zapojená. Já jsem vůbec nečekala, že bych nikdy na Ukrajinu nebo vůbec do postsovětského prostoru jezdila, a začala jsem s ruštinou až v době, kdy jsem začala na Ukrajinu jezdit, protože to je samozřejmě naprostá nutnost, ale jako určitě tam vnímám ten rozdíl, to, co si ty zmiňovala, nebo co zmiňovala Daria, mezi ukrajinštinou a ruštinou. Bohužel prostě momentálně teď se Ukrajina dělí, dá se říct, trochu na dvě skupiny Ukrajinců, kteří mluví rusky a ti, kteří mluví ukrajinsky, a vyvolává to často velké problémy. Já jsem třeba natáčela s jednou ženou z Chersonu, která utekla pak do Lvova, a říkala mi, kde ve Chersonu se většinou mluví hlavně rusky, tak ona mi tvrdila, že třeba ve Lvově, že její děti jsou šikanovaný, protože mluví rusky a nemluví ukrajinsky, že si nemůžou najít kamarády. Například, když jsem točila s jednou psycholožkou, která pracuje s ženami, které byly bohužel znásilněny například ruskou armádou, tak mi říkala, že se tam bohužel stává to, že pokud to byly ženy, které mluvili třeba rusky, tak že někteří lidé o nich říkají, že to zasloužili, protože mluvili stejným jazykem jako ruská armáda. A takže je to tam problém, a tím, že já jsem se začala vlastně učit teď teprve poslední dva roky, tak jak na Ukrajinu jezdím, tak musím říct, že se mi ukrajinština s ruštinou začíná trochu míchat, protože jsem nikdy v tom jazyce nebyla předtím, a teď tu ukrajinštinu vnímám velice často od těch respondentů, zároveň mám v učebnici ruštinu a jednoduše se mi to občas plete. Takže
0: já bych možná ještě dodala, že se to týká nejenom třeba na Ukrajině, lidí na Ukrajině, ale moje kamarádka, která je z Oděsy, má holčičku 7letou, ta chodí do první třídy tady v Česku, tak i ta se tady setkává s tou segregací, kdy se i v rámci třídy třeba ti ukrajinští, ukrajinskojazyční a ruskojazyční děti vlastně mezi sebou úplně nechápou a vznikají různé konflikty. Takže to není něco, co je jenom na Ukrajině, ale co se přenáší vlastně i sem k nám do Česka.
1: Válka rozděluje až absurdním způsobem. Přátelíme se s rodinou, která uprchla z Charkova, a ta vyprávěla, že když začalo bombardování, volali to v šoku svým kamarádům do Ruska a tím řekli, že lžou, že se u nich přece nic neděje. Jak často vy narážíte na takhle absurdní situace? Setkáváte se s odmítáním vaší práce? Že vám někdo řekne do očí, ale vždyť je to lež? Dario.
0: Na Ukrajině jsem zažila naprosto stejnou situaci, kdy tam taky bylo to, že my jsme vlastně byli v Sokolovu, tam jsme přespávali a bavili jsme se o tom, že oni chytají ruskou televizi, že se dívají. Takže my jsme se vlastně v Sokolovu na Ukrajině v době těch největších hrůz, co se děly kolem Charkova, jsme se dívali na projev ruského prezidenta Vladimira Putina. A pak jsme vlastně díky tomu zabředli ke konverzaci, kdy ty lidi, u kterých jsme byli, mají příbuzenstvo v Rusku. A říkala to samé, že vlastně posílali fotografie přes WhatsApp a že ta rodina vždycky tvrdila, ale nám nic nedošlo, my o ničem nevíme. U vás se nic neděje, je to v pořádku, my vás osvobozujeme. To je právě ono. Co se týče Česka, tak taky jsem se setkala s odmítáním od různých lidí, mý kamarádi v mém věku, kteří třeba taky jsou nějakým způsobem spřízněni s Ruskem nebo s Ukrajinou, tak jedna moje kamarádka měla ten samý problém se svými rodiči, kdy ti rodiči tvrdili, že Rusko vlastně osvobozuje, že nedělá nic špatného, a ta moje kamarádka jim říkala, ale ne, teď Rusko napadlo Ukrajinu. Takže tam došlo vlastně k tomu rozkolu v rámci té rodiny, kdy se třeba s některým příbuzenstvem přímo v Rusku přestala kvůli tomu bavit.
1: Přicházejí tyhle reakce i tady v České republice, Báru?
2: Určitě asi taková poslední zkušenost nebo poslední zážitek. Teď, když 2 týdny zpátky byl v Praze summit NATO ministrů zahraničí, tak já jsem měla externí moderaci z Hradčanského náměstí, kam nám chodili poslanci na rozhovory i senátoři, a v jeden okamžik vedle našeho studia byla proruská demonstrace. Takřka celé vysílání, kde jsme si vyslechli jakoby s celým štábem docela velké nadávky a pohrdání, popírání naší práce i tím popírání toho, co se na Ukrajině děje. Je to něco, s čím se setkávám pravidelně, setkávám se s tím na sociálních sítích, bohužel se s tím setkávám někdy i v přímém okolí. Je to tak a bojím se, že se s tím nedá nic dělat. Já tu práci samozřejmě dělám z toho důvodu, i abych dokázala to, že ta situace na Ukrajině není jednoduchá, že se o ní musí bavit. Je to naše práce jakožto novinářů, přinášet ty informace, ať už z frontové linie, a jenom odtamtud, i z jednotlivých měst, které jsou ať už blízko nebo daleko od fronty, aby se jednoduše ukázalo, že dezinformace, které teď šíří se o Ukrajině, takže nejsou pravdivé.
1: Dezinformace jsou, řekla bych, stále větším problémem. Jak to dělat? Jak je možné ve válce ověřovat některé informace? Dario, jak se potýkáte s problémem, pokud přímo na místě nejste a musíte o něčem referovat?
0: To je právě něco, co třeba i navážu na to, co říkala Bára, že tito lidé, tito odmítači, popírači, pokud to jsou třeba lidi adekvátní, kteří jsou schopni i slyšet nějakou tu naši reakci, opozici nebo cokoliv, tak je potřeba jim vysvětlovat, že my na Ukrajinu nejezdíme jako ukrajinští novináři. My nejsme propaganda ukrajinská, což je právě velký problém. Protože někteří lidé to nechápou. My jezdíme na Ukrajinu, abychom byli kritičtí nejenom k tomu, co se děje, ale vlastně i k Ukrajině samotné, protože i na Ukrajině se dějí věci, se kterými třeba by většina nesouhlasila. Takže se snažíme ukazovat Ukrajinu ze všech stránek. O tom třeba je i knížka Zápasící Ukrajina. Že to není jenom zápas s nepřítelem, s Ruskem, ale je to zápas i s vlastními problémy, které na Ukrajině jsou, což se největší věc, o které se mluví často, je právě korupce. Nebo potom i některé situace, které se dějí v samotné ukrajinské armádě. Takže to je něco, co my se snažíme ukazovat, protože nemáme bohužel možnost jezdit na druhou stranu, jako tomu bylo v roce 2014, kdy novináři jednoduše přijížděli od ukrajinské strany na separatistickou stranu, mohli reportovat z obou stran, ukazovat, co je tady, co je tam. Ale my to dělat nemůžeme. Právě proto se snažíme zajistit vlastně ten druhý pohled, protože mám i občas pocit, že u nás se ukazovala ta situace na Ukrajině trošku s růžovýma brýlama, že jsme se dívali na to trochu z jedné perspektivy, ale potom, když se bavíte s civilním obyvatelstvem Ukrajiny, tak narážíte na to, že jsou často oni sami velmi, velmi kritičtí, což si myslím, že je naprosto úžasný znak toho, že ta země je demokratická a že ti lidé se nebojí projevovat svůj názor, když s něčím nesouhlasí, co se děje u nich a co mohou ovlivnit. To je naprosto skvělý základ k tomu, aby Ukrajina vlastně šla tou západní cestou a vyvíjela se v rámci demokracie. A to mě trošku potom mrzí, když nás někdo obvinuje třeba z toho, že jsme jednostranní nebo že reportujeme na podporu Ukrajiny. To není pravda. My si můžeme dovolit být právě objektivní. A na základě těch kontaktů, které máme velmi rozšířené, tak si můžeme i právě ověřovat tyto informace. Takže když někdo něco řekne, tak já se můžu zeptat druhého kontaktu. A je to tak, nebo si o tom myslíte něco jiného? A takhle my se snažíme fungovat, protože samozřejmě ano, kdyby jsme spoléhali jenom na to, co říká ukrajinská vláda, tak ukrajinská vláda často neříká úplně to, co se reálně děje. Takže
1: jako každá jiná
0: jako
1: vláda.
0: Každá jiná, přesně.
1: K tomu může mít sklon.
0: Přesně, takže díky tomu, že máme přímo kontakty u jednotek, tak já se třeba zeptám, no a vy si myslíte, že obranná linie v Charkovské oblasti byla vytvořena na 100%, jak tvrdí ukrajinská vláda? A oni mi potom řeknou, no tak vy sami vidíte, že tady jezdí bagry a kopou obranné linie už v době, kdy tady čelíme ruskému vpádu ze severu. Takže taková vlastně situace a snažíme se maximálně zjišťovat ty informace přímo od těch lidí, kteří jsou na místě.
1: Zmínila si novou knihu Zápasící Ukrajina, která je mimo jiné o lidských setkáních uprostřed války. A obě spoluautorky, Daria Stomatová a Barbora Maxová, nás teď vezmou sebou do děje příběhů, které v knize zachytili. Nová kniha zahraničních zpravodajek a zpravodajů České televize o válce na Ukrajině vychází opět zhruba po roce. Zdá se, že to je dobrá a špatná zpráva zároveň, tedy dobrý počin, ale také smutný, protože válka stále trvá. Vidíte to podobně, Báru?
2: My jsme se o tom bavili s ostatními kolegy, s Davidem Miřijovským, s Andreasem Paparuplosem, s Honzou Řápkem, ať všichni zmíníme, s Vojtou Hennigem, kteří tu knihu psali se mnou a s Dariou, tak se vždycky shodneme na jedné věci, že už doufáme, že nebude třetí díl, že už to psát nechceme. Už jsme to tady zmínili, všichni jsme doufali, že ta válka nebude tak dlouho trvat. Bohužel je to asi běh na hodně dlouhou trati ještě. Ta knížka, kterou jsme dali dohromady, tak už to tady nastínila Daria, je dost zásadní v tom, že zatímco ten první díl, který vydávali naši kolegové, tak ten nějak chronologicky se snažil popsat tu válku, první rok války, den po dni. My jsme tentokrát si každý vybral jedno téma, které nějak Ukrajina nezvládá, nějaký problém, se kterým právě zápasí, a snažíme se nahlížet na Ukrajinu velice kriticky, abychom dokázali i to, jenom že země jako taková nebojuje právě s ruskou armádou, ale bojuje ve velké míře sama se sebou. A pravděpodobně ten boj bude ještě mnohem náročnější i než s ruskou armádou.
1: O čem ta kniha je, nakonec zjistí čtenáři sami, ale teď si tu dovolme ocitovat dvě pasáže z textu, který jste pro knihu napsali, a poprosím vás o komentář. Barbora Maxová, Uloupená budoucnost.
2: Oksana Lebedenková, zahalená v černém, teplém, prošívaném kabátu a stuhlá nervozitou, čekala na ulici s očima upřenýma před sebe. I když celé město zahalila hustá mlha, soustředně se stále dívala do dálky, jako by chtěla zrakem něco probodnout. Zdálo se, že si vůbec nevšímá okolního ruchu města ani přítomnosti novinářů. Ničím zásadním nevyčnívala. Na první pohled se nelišila od milionů dalších ukrajinských žen. Prošla si ale tím, co žádná jiná žena nechce nikdy v životě zažít. 11letou Oksaninu dceru Jevu unesli do země, která jejich domov napadla. Teď se dívka měla ke své matce po neúnavném boji konečně každou chvíli vrátit.
1: Báro, tenhle příběh, který si právě vyprávěla a v knize podrobně vyprávíš, dopadl dobře, na rozdíl od 10 000 dalších, viď?
2: O nemožných těch dětí ještě víc. Teď momentálně se mluví, nebo ukrajinské úřady tvrdí, že těch dětí bylo zhruba 20 000. Nicméně
1: to 20 000 zavlečených dětí do Ruska.
2: Přesně tak. Nicméně mluví se, že těch dětí může být i několik set tisíc, protože řada z nich jsou zavlečeny z okupovaných částí a momentálně ukrajinské úřady neví vždy přesně, co se na těch okupovaných částech děje, ať už je to například v Doněcké oblasti, ať už to bylo v Chersonské oblasti, nebo na počátku války, teď už Charkovská oblast byla pak osvobozná, teď se tam zase zhoršuje ta situace, ale jednoduše ve válečném chaosu přesné číslo je strašně těžké zjistit. A ten boj o děti, já jsem to pojmenovala Uloupená budoucnost, protože ruská armáda nebo Rusko teď nebojuje jenom na frontě, ale snaží se vymyslet další způsoby, jak si Ukrajinu podrobit. A tím, že odvleče ukrajinské děti, už jsou na to řada důkazů ze strany mezinárodních a humanitárních organizací a umisťuje je do převýchovných táborů, do speciálních center, kde se snaží převychovat v Rusy, tak tím, že se vymaže ta nejmladší generace, tak to je v podstatě ten nejjednodušší způsob, jak tu zemi zničit. Bohužel to tak je.
1: Je v tom systematičnost? Je. Nebo je to produkt chaosu?
2: Čím dál, tím víc vychází najevo, že je to velice promyšlený systém, který nevznikl teď s rokem 2022. Ale když jsem se bavila s různými humanitárními pracovníky, tak vám řeknou, že už první děti byly zavlečeny do Ruska nebo na Krym právě na počátku roku, nebo na zpočátku celé té situace, která začala v roce 2014, anexí Krymu. Takže už je to něco, co trvá mnohem delší dobu, než o tom všichni vědí. Samozřejmě teď s tou velkou invazí, která začala v roce 2022, tak to začalo nabývat úplně jiných rozměrů, ten počet dětí se výrazně zvýšil a ano, má to systém. Vznikají jednotlivé sirotčince, různé ústavy, kam jsou děti umisťovány. Když jsem se o tom bavila právě s humanitárním pracovníky, který tam jezdí do toho Ruska, což je hlavně ten zásadní problém, proč o tom vůbec píšu. To velké množství dětí, které tam je, tak Ukrajina není schopná dostat zpátky. Momentálně Ukrajina nejedná s ruskou vládou. Takže to vypadá tak, že každý rodič pro své dítě musí dojet do toho Ruska sám za doprovodu humanitární organizace, jinak to dítě se nemůže vrátit. A když jsem se právě s humanitárním pracovníky o tom bavila, tak vám řeknou, že ty děti podstupují hodiny ruského jazyka, nemůžou mluvit rusky, ukrajinsky, jim to zakazováno, chodí na hodiny ruské literatury, ruského dějepisu, jednoduše se v nich snaží potlačit všechno, co je ukrajinské, a to, co je bohužel ještě asi horší a možná mě to nahání až mráz, musím říct, takže už se velice otevřeně mluví o tom, že celá řada teenagerů, chlapců, tak podstupují různé vojenské výcviky a pak se vrací na Ukrajinu na straně ruské armády.
1: To je asi to nejabsurdnější. Snaží se tak Rusko zalátat taky vlastní demografickou krizi a výhledy na dramatický pokles počtu obyvatel?
2: Určitě to je jeden z dalších faktorů celého toho, co se ohledně deportovaných dětí do Ruska děje. Samozřejmě je to způsob, jak si podrobit Ukrajinu, ale samozřejmě je to i způsob, jak se vyrovnat s tou situací v Rusku. Ten způsob, jakým vede Rusko válku, tím, že jim nezáleží vůbec na lidském životě, ten způsob vedení války je výrazně jiný, než jsme zvyklí v rámci Severoatlantické aliance, tak samozřejmě ten počet obětí na ruské straně je velký samozřejmě na ukrajinské straně. A to, že se snaží s tou situací nějak vyrovnat, tak samozřejmě deportace ukrajinských dětí může být i tou cestou.
1: Tahle tvá kapitola, Báru, je hlavně o ženách. Naopak o mužích ve válce je kapitola Dary Stomatové s názvem Dezertér. A rovnou vyslovuji omluvu za jadrné, ale za to autentické vyjadřování citovaného vojáka. Darya Stomatová, Dezertér.
0: Když se po dlouhé době vrátíš z fronty, civilní život ti připadá jako džungle. Nevyznáš se. Děsíš se zvuku. Sedneš si doma na zadek a jenom nepatřičně čumíš. Nevíš, co máš dělat. Uslyšíš zvuk kamazu na ulici a hned se ti všechno uvnitř hrůzou sevře. Jsi úplně mimo, totálně, fakt mimo. Na frontě je všechno jiné. Víš, co dělat, víš, co čekat, víš, jak máš reagovat. Je to tam všechno naprosto jednoduché. Musíš se prostě neposrat a zkusit to přežít. Když jsem v Charkově, začne se mi rychle po válce stýskat. Lidi tady řeší s prominutím strašné sračky. A ty si přitom okamžitě uvědomuješ, že tvůj život na frontě je mnohem důležitější.
1: Takhle si, Dario, citovala vojáka a kamaráda Sašu. Vzniká na Ukrajině ztracená generace? Tak jak to Evropa poznala ve velkém třeba po první světové válce, kdy celá generace mužů nebyla po návratu ze zákopů schopna normálního života, trpěla posttraumatickou stresovou poruchou a tak dále.
0: Myslím si, že určitě vzniká něco jako ztracená generace, protože já to vidím na tom Sašovi. A proč jsem si vybrala Sašu, je to, že ho znám od samého začátku invaze. Takže jsem sledovala jeho putování, jeho příběh, ten vývoj jeho života od samého začátku a můžu za něj zaručit, že to není člověk, který by odmítal třeba jít do bojů z nějakého hlediska toho, že třeba by se bál nebo že by, nevím, nechtěl.
1: On začal jako dobrovolník, ale skončil jako někdo roušce odejít z armády, je to tak?
0: Ano, je to tak. On v podstatě v jednu chvíli zjistil, že fungování ukrajinské armády má svoje problémy a že to není úplně růžové a že to je věta, kterou možná bych asi vlastně i uvedla, o čem ta kapitola je, kdy řekl, že jsem v jednu chvíli zjistil, že nepřítele mám nejenom před sebou, ale vlastně i za sebou. To, že on měl problémy, měl velmi závažné zdravotní problémy, které mu v podstatě znemožňovaly fungovat stejně jako fungují jiní vojáci a vlastně i jeho tým, jeho bratři ve zbraní mu říkali, nechoď na první linii, protože my nevíme, jak budeš reagovat. Mně vlastně se mu stávalo, že vypínal, že měl třeba zbraň v rukou a vypínal, vůbec nevěděl, co se kolem něj děje, což je velmi nebezpečné, protože může v podstatě napadnout i vlastní lidi, vlastní vojáky. No, ale armáda, jeho velení mu řeklo, dej si pilulku a běž. A to je právě ten problém, že ta armáda vůbec nereflektovala, že má zdravotní problémy, které musí řešit a musel vlastně všechno řešit sám, bez pomoci kohokoliv. A tím, že je voják, tak by musel dostat doporučení, aby se obrátil na lékaře, který by to řešili. On toto doporučení sice dostal, ale řešilo se to stylem, tady máš pilulku a běž. Takže on tím pádem navštěvoval soukromé kliniky, které stály velké peníze, aby se mohl nějakým způsobem dát dokupy. No a nakonec to nevydržel. A když jeho jednotku rozpustili, protože tam z nich zbylo asi 200 lidí, to byla velká jednotka, velká brigáda, zhruba 700 lidí a 200 jich zbylo, tak se rozhodlo, že prostě nevstoupí do jiné jednotky, protože měl jít sloužit do 93. brigády.
1: Zároveň je tu ten konec toho citátu. Život na frontě je mnohem důležitější. Míváš jako reportérka podobné pocity, že lidé řeší v civilu hlouposti a že ten život na frontě je to důležité?
0: Velmi ostrý pocit, stejně jako měl Saša, jsem měla po těch prvních týdnech ve válce, od začátku invaze, vlastně když jsem se vrátila sem, tak to bylo, jako kdyby vám někdo dal najednou facku a vy si říkáte, ježišmarja, kde jste, co se s vámi děje a proč ty lidi řeší takové blbosti a vy vlastně víte, že ti lidé, které jste tam nechali na té Ukrajině, kteří jsou teď s prominutím fakt jako ve velmi špatné situaci a použila bych i sprosté slovo, protože to je liberální rádio, ale opravdu to tak je. Ale postupem času, čím víc tam jezdím, tak tím víc dokážu rozlišovat, že vlastně i tady tito lidé to nezažili. Oni nevědí, co se tam děje, nemají tu bezprostřední zkušenost, takže musím chápat to, že mají vlastní problémy, které musí řešit a ty problémy jsou pro ně stejně důležité jako ty mnohem horší problémy pro lidi na Ukrajině.
1: Přesto, když se vrátíte do Česka, jak to jde přepnout výhybku do běžného života, pracovního i soukromého? Jak to funguje, Báro?
2: Je to těžké. To, co říká Daria, tak já ji to můžu jenom podepsat. Jednoduše, když se vrátím z Ukrajiny, tak mně přijde tady všechno banální. A teď třeba při posledním návratu, jsem byla teď na Ukrajině na druhé výročí počátku invaze, tak jsem s tímhletím pocitem bojovala relativně dlouho, asi měsíc, jednoduše vrátit se sem, kde je klid, tady řada lidí samozřejmě nadává na situaci politickou, jak se všechno zdražuje a tak, ale pokud poznáte skutečně, jak vypadá válka, tak vám jakékoliv starosti tady přijdou absolutní lehkost proti tomu, co musí Ukrajinci zažívat každý den. A to, co mě se ještě stává asi jako novinářce, je to, že já jsem rozkročená asi mezi dvěma realitama, protože já kromě toho, že velice často jezdím na Ukrajinu, tak já jezdím ještě často do Bruselu. V Bruselu teď, ať už na unijních summitech nebo na summitech NATO, se Ukrajina řeší jednoduše pořád. Je to hlavní téma, bezpečnostní téma, které je na stole neuvěřitelně často a bude stále častěji asi ještě dlouho. A pokud poslouchám už dva roky projevy různých státníků, které se moc nemění, které, když mluví o tom, že samozřejmě Ukrajina musí zůstat suverénním státem, že všichni podporují celistvost Ukrajiny. A pak tam na druhou stranu jedete znova a vidíte, jak ta realita té války skutečně vypadá. Řada těch politiků, kteří o tom mluví na těch summitech, tu realitu asi my jako novináři velice zblízka tak nepoznali, tak pro mě je to hrozně těžké se přepínat z Bruselu na Ukrajinu a zpátky, protože ty dvě reality do sebe strašně často narážejí.
0: Já mám to samé, že je to těžké se přepnout vlastně, když jste tam, tak fungujete stále na těch základních principech, je, že pracujete, takže scháníte, komunikujete a neřešíte nic jiného. Já třeba všechno, co řeším tady, tak odkládám na tu dobu, kdy vlastně se vrátím zpátky, ať už to jsou faktury nebo cokoliv. Takže vlastně potom po návratu sem řeším ty banality, které řeší každý člověk asi každý měsíc.
1: A hodně se tu navrší mezi
0: tím. Hodně se to mezi tím navrší, takže já přijedu, mám týden, kdy se dávám dokupy, a vlastně řeším svoje resty a teprve potom nějakým způsobem funguju, jenže problém je, že tím, jak jsme tam ob měsíc, tak vždycky ta druhá polovina měsíce je vlastně o tom, že zase zařizuju něco, co budu dělat na Ukrajině. Takže je to neustále jsem tam.
1: Ovlivňuje nějak vaši práci skutečnost, že jste ženy, když pomenu, že jste mezi reportéry na Ukrajině nejspíš v menšině. Otevírá to dveře do jiného prostředí? Vyvolává to třeba důvěru, ale zároveň zvyšuje to riziko? Dario?
0: Myslím si, že je skvělé, že ženy jsou ve válce a že reportují z války, protože nabízíme jiný pohled. Právě ta empatie, možná i ta větší důvěryhodnost, to myslím, že na Ukrajině funguje. Zase je tam potom opačný problém, kdy se i ze strany třeba těch vojáků setkávám s takovým tím ochranitelským pudem, kdy si pamatuju svůj první výjezd na frontu do zóny nula. Tehdy vypadala válka ještě jinak, nebyly tak aktivně využívány drony, takže vlastně to vypadalo úplně jinak a jeli jsme zhruba kilometr od ruských pozic, vlastně poslední ukrajinská pozice a za kilometr už byly Rusové. A to bylo u Lysné nad Charkovem. A jeli jsme tam s 92. brigádou a pamatuju si, že když jsem si nasadila helmu na místě, kde jsme se setkali, tak mi takhle na ní zaťukal velitel té brigády a říká, holčičko, vážně tam chceš jet? Říkám, vážně tam chci jet. Já prostě chci to vidět, chci mluvit s vašimi vojáky, chci vědět, co se tam děje, a jeli jsme.
1: A ty, Báro, také ti ťukají na helmu. Mimochodem, kolik váží neprůstřelná vesta a helma dohromady, protože ono to chce fyzičku.
2: Chce, určitě, já ani nevím, kolik to váží, ale opravdu.
1: Ale hodně.
2: Že nějakých 20 kilo, asi je to tak. Je pravda, že jsem jednou rozvázala tkaníčka v Chersonu, kdy jsem byla v neprůstřelný vestě, jsem se k té tkaníčce ohla, jak jsem se nemohla dostat zpátky nahoru a nemohla jsem se zvednout. A docela se mi jako voják, který nás doprovázel, vysmal. Ale určitě to, co říká Daria, je pravda to, že jsme ženy, tak nám otevírá do jisté míry dveře k jiným tématům. Já myslím si, že třeba ta moje kapitola Zápasící Ukrajina je toho důkazem, když jsem natáčela s Marianou, s bývalou nebo paramedičkou, která bojovala v Mariupolu, byla vlastně v oclárnách Ilič a Jazovstal, kde se starala o civilisty, tak i vojáky. A ona na frontě zjistila, že je těhotná. Pak strávila několik měsíců, 6 měsíců se domnívám, v ruském zajetí, protože padla bohužel do zajetí v Mariupolu. A žila tam v hrozných podmínkách, nebyla naštěstí nijak vystavena fyzickému násilí, ale byla vystavena psychickému teroru tím, že jí ruská armáda vyhrožovala, že jí to dítě jednou seberou, že jako Ukrajinka, jak ještě navíc ukrajinská vojačka, nemůže dítě vychovávat. A to, že když jsme se spolu bavili, tak si myslím, že asi, ačkoliv ještě sama dítě nemám a nejsem matkou, tak přece jenom já jako žena asi jí pochopím mnohem líp a jinak, než by to udělal muž, protože jednoduše muž asi, ačkoliv samozřejmě otcovství je taky důležitý nebo velice důležitý a každý otec má strach o své dítě a ví, jaký je to pocit, kdyby se tomu dítě něco stalo, ale přece jenom těhotenství v tomto případě asi úplně muž tolik jako nemůže pochopit. Nemůže pochopit strach matky, která do sebe nosí dítě a které vyhrožují, že o to dítě pravděpodobně přijde. Takže samozřejmě v tomto ohledu to otevírá trochu jiná témata, které by třeba moji kolegové vůbec nenatáčeli. To, co říká Daria, taky jsem se setkala s ochranitelskými pudy ze strany vojáků, kdy velice často mi říkali, jestli se bojím, jestli tam opravdu chci, že jsem odvážná. Na druhou stranu i jsem se setkala ale s situací, kdy mě úplně ukrajinští vojáci nebrali, možná i proto, že jsem žena. Byli překvapení z toho, co tam vlastně vůbec dělám, proč tam jezdím. A na druhou stranu musím říct, že se bohužel s tím setkávám i v českém prostředí od některých mužů, kdy dávají najevo určitě se snažím bagatelizovat, že já jako žena jezdím na Ukrajinu do války. Bohužel sexismus je součástí této společnosti. Já se s ním velice často setkávám a mě trochu mrzí vlastně, že já na ty otázky ráda odpovídám, jestli mě někdo ptá, jaký to je být ženou ve válce, ale já se na druhou stranu ptám, že je to ještě něco takového zvláštního pro tuhle tu společnost, že pořád musíme vést diskuzi, že některé profese jsou pro ženu vhodné a některé ne, protože si myslím, že žena může jezdit do války, jako může pilotovat letadlo. Myslím si, že už tato společnost měla pokročit natolik, aby to nebylo něco zvláštního.
0: Já jsem se, musím říct upřímně, nesetkala úplně tady s tím, ale možná jsme byli v takových situacích na Ukrajině, že by si možná ani muži jako nedokázali představit, že by to zažili. Takže v mém případě zatím, jako, zatím dobrý.
1: Tento díl za 5.5 je u konce. Jeho hlavními hrdinkami byly tentokrát zahraniční zpravodajky České televize na Ukrajině Barbora Maxová a Daria Stomatová. Dario a Báru, moc děkuji za vaše vyprávění, postřehy a názory. Ať se ze všech cest vždy vracíte ve zdraví a v pořádku a díky, že nám přinášíte cenná svědectví přímo z místa dění. Všechno dobré.
2: Díky za pozvání.
0: Děkujeme.

ještě teplo a neboleje, vstoupáš zhůru do mraků, jen ať vítr v zádech přeje, než být oběť zázraků. Dále vidíš nad silnicí od sanitky modrou zář, dole oči čekající, ty však neznáš jejich tvář. Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6, minuty jak týdny plynou, když se musíš snést.

nehraje mnohdy fér, i když modré mraky plynou, nemají vždy správný směr, až uvidíš nad obzorem spěchající temný stín, nesmí to být sázka s Bohem.

0: Krokodýl nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má. Když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Zvuk rotoru nad krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musíš snést.

0: krajinou, volací znak Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se v zemi musíš snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník dosedá.
1: Pilotní projekt pomůže lidem s neurodegenerativním onemocněním, třeba Parkinsonovou nemocí. Koordinuje ho Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů a zpracovává nové poznatky a metody z různých medicínských i nelékařských oborů. Projekt má za cíl zlepšit kvalitu života a samostatnost pacientů, ale také snížit náklady na zdravotní péči. Na podrobnosti jsme se ptali neurologa Pavla Resnera.
2: V tomto projektu zabýváme vzděláváním právě těch nelékařských oborů s prohloubením informací a znalostí neurodegenerativních chorob a zejména Parkinsonovy nemoci, že to je takové modelové onemocnění, kde je jak porucha hybnosti, tak i porucha někdy kognitivních funkcí a dalších funkcí. A snažíme se, aby ty obory mezi sebou lépe spolupracovali, aby i znali problematiku v rámci těch vedlejších kolegů, kteří s nimi pracují na těch pacientech a aby byli schopni lépe plánovat tu péči koordinovaně, aby spolupracovali, aby ta péče byla i návazná, aby nepracovali v izolaci, aby vlastně týmově lépe pracovali a využila se lépe jejich odbornost, jejich znalosti.
1: Cílem nového systému je odbourat izolované působení jednotlivých pracovišť a zajistit kontinuitu péče, pokračuje Pavel Resner.
2: My se zaměřujeme tedy na zařízení jak lůžková, tak i ambulantní, ve kterých pracují právě ty odbornosti, co jsem říkal, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi, nutriční terapeuti a všeobecné sestry. Projekt byl schválený jakožto pilotní projekt pro 4 kraje, pro Pardubický, Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj. Tím, že chceme zaučit ty jednotlivé odbornosti, aby týmově spolupracovali a ty týmy můžou fungovat právě i mimo třeba lůžkové zařízení tím, že ví jednotliví odborníci o sobě, jsou schopni mezi sebou komunikovat a vyhledávat se. V tom našem projektu se i buduje microsite mapa, kde jsou ty odbornosti i zanesené, kde i pro lékaře bude jednodušší najít odborníky, kteří jsou takto hlouběji vzděláni a i pro pacienty tady jsou informace, aby vlastně mohli tu návaznou péči nalézt, aby nemuseli třeba s žádankou někde hledat nějakého odborníka složitě. Toto se může velice zjednodušit. Ta myšlenka vlastně vychází z té týmové mezioborové transdisciplinární spolupráce, která ve světě běžně funguje, ale bohužel u nás to není takto úplně pěstováno, ale známe to z Německa, z Británie, z dalších států. Posléze v našich podmínkách tento projekt budeme evaluovat s tím, že bychom byli rádi, kdybychom potom ten model té transdisciplinární péče zavedli následně celou republikově.
1: Uzavírá na Proglasu neurolog Pavel Resner, garant projektu, který pomáhá lidem s neurodegenerativním onemocněním.

Ninos. Latinos. Latinos. Latinos. Když zvedneš hlavu venku před chalupou, si udivený,

Totiž nám zpráva z dálných světů radí, jak zrušit nemoci a zůstat stále mladí, jak stvořit lásku z nenávisti a ráj z pekla, aby nám věčnost nikdy neutekla. Jaké jsou šance nás a našich dětí, když žádné poselství k nám z kosmu nepřiletí.

Kam z kosmu nepřiletí.

0: nám z kosmu nepřiletí. Letní noc,
1: letní noc,
0: letní noc,
1: letní noc,
0: letní noc,
1: letní noc.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Krátce před 6. hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Je to 9. část z díla Too Young to Die a jejím autorem je Martina Špinková.

Too young to die. Příliš mladý na to, abych zemřel. Slova na tričku chlapce mě hluboce zasáhla. Nešlo jen o ledajaký nápis, kterým se často prezentují mladí dospívající světu. Šlo o kontext. To tričko měl na sobě ani ne 15-letý bangladéšský hoch. A fotka pocházela z návštěvy jedné místní textilní továrny. Dětská práce není v Bangladéži žádnou výjimkou. A to ani 10-hodinové pracovní směny. Jednotvárná práce hrk sem, hrk tam se zhrbenými zády ušicího stroje. Nebo těžká manuální práce v cihalně na rozpáleném slunci, kde se před vypálením ručně vyklápějí hliněné cihly jedna po druhé z primitivních forem. Tento chlapec, podobně jako mnoho jiných, neměl příliš na výběr. Mohl buď chodit sbírat plasty na městské smetiště a dostat pár drobných, nebo těžce pracovat v továrně, nebo mít hlad. Varianta škola není často pro mnoho dětí, zvláště sirotků, vůbec dostupná. Jsem vděčná za vzdělávací projekt Bangla Kids, který propojuje dárce z České republiky s těmi nejchudšími dětmi a rodinami v Bangladéži. Také jsem si jedno adoptovala. Ten kluk s tím nápisem na tričku mě opravdu dostal. Pracovitost namísto sebelítosti či propadu do závislosti. Síla navzdory osudu. Ani netuší, jak mě inspiroval. Byl tu však v dějinách ještě někdo další, kdo si mohl také klidně obléct tričko s nápisem Too young to die. Příliš mladý na to, aby zemřel. A přesto se za nás obětoval. Boží syn. Protože nás miluje. Protože Bůh tak miloval svět, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Protože i on chtěl a chce, abychom ani my nemuseli zemřít mladí z pohledu věčnosti. Naopak, chce, abychom mohli žít stále s ním, bez každodenní dřiny, boje o přežití, bez nedostatku, v hojnosti, kráse a lásce. Věčně. Děkujeme, Pane Ježíši.

0: Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas. Předložme aktuální dění našemu otci prostřednictvím Ježíšovi i naší matky Panny Marie. O tajemství slavného růžence budou v příštích chvílích spolu s vámi rozjímat
1: Jirka
0: a Joška.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Prosme o boží pokoj od srdcí do srdcí lidí, kteří rozhodují o válce na Ukrajině, v Íránu a Libanonu, aby dokázali hledat cesty dialogu, spravedlnosti a trvalého míru. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu

0: U smrti naší. Amen.
1: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivedi do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za naše politiky a státníky, aby dokázali překonávat osobní i stranické zájmy a odpovědně sloužili dobru celé společnosti. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za všechny novokněze v naší vlasti, aby se jim dařilo v práci na vinici Páně. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Prosme o ochranu a dar skutečného odpočinku během prázdnin pro všechny žáky, učitele i rodiče, aby nabrali nové síly a inspiraci. Otče náš, jenž si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Modleme se za všechny, kterým současná vlna veder stěžuje život a práci, aby nalezli potřebnou pomoc, úlevu a ochranu před zdravotními komplikacemi. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přívětivá, o přesladká Pano Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na tvých zaslíbeních.
0: Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili. Růženec zakončíme znamením kříže. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Folklorní sedmička na Proglasu.
1: Vítejte, milí přátelé lidové hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s dalším v pořadí 213. kolem folklorní sedmičky. Stále jediné a tudíž jedinečné hitparády lidových písní na rozhlasových vlnách. Zdraví vás hudební redaktorka Helena Bredfeldová a mistr zvuku Roman Kabelka a přeji klidný a ničím nerušený poslech. Z brněnského sídla Proglasu pod Špilberkem zdravíme posluchače u všech druhů rozhlasového příjmu, ať už nás posloucháte v premiéře, v repríze či z našeho audioarchivu. Těší nás váš zájem o lidovou píseň a samozřejmě se také těšíme na vaše hlasy, které můžete posílat od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 2. července do 12. hodiny polední. Dnes vám nabídneme obvyklých 7 písní v podání zpěváků a lidových muzik z Čech a Moravy. Hlasovat můžete pro nejméně jednu, nejvíce pro 3 z nich. Každý váš hlas posouvá vašeho favorita blíže k postupu, po případě, jako například dnes, do elitní kategorie Zlatý výběr folklorní sedmičky. Jedna píseň smí zaznít pouze 3x. Pokud ji svými hlasy posunete do dalšího kola, vystřídá ji druhá, po případě třetí od stejného interpreta. Nejsnazší hlasování je pomocí SMS na číslo telefonu hudební redakce, tedy 736 510 850, po případě z formuláře z webových stránek Proglasu. Tam si také můžete přehráním pořadu zopakovat všechny soutěžní písně v čase, který bude vyhovovat právě vám. Možnosti hlasování samozřejmě rádi zopakujeme v závěru dnešního pořadu. Do dalšího kola tedy postoupí nejméně 3 při rovnosti hlasů i více písní. Ty, kterým se nepodaří uspět v hlasování, v dalším kole nahradí novinky. Takže už je čas na výsledky minulého kola. Malý počet hlasů nepomohl kapele Duvaj z Milotic se zpěvačkou Eliškou Mikéskovou a písní Důbravěnko zelená. Pozvánku na srpnový festival do Milotic ovšem ještě rádi zopakujeme na konci července. Teď se ovšem blíží jiná velká akce, za níž budou příznivci folkloru putovat na jih Moravy, tedy 81. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Posloucháte-li náš pořad v premiéře, stihnete se ještě zúčastnit soutěže o vstupenky. Otázky zazní v pondělní voničce a jsou k dispozici na našem webu a facebookových stránkách. Novinkou v naší hitparádě splníme přání našeho tradičního hlasujícího posluchače, pana Vavříka. Zařadíme totiž cymbálovou muziku Strážničan, který, a to je současně nápověda k jedné ze soutěžních otázek, pravidelně zahajuje strážnické u bysty Slávka Volavého u vstupu do areálu poblíž zámku. Hraje tedy cymbálová muzika Strážničan, zpívá Tomáš Pánek, Vím já o děvčině.

Jedním z dominantních regionů letošního mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici je Podluží. Minule vám zaspívala podlužácká legenda Joška Severin se svou cymbálovou muzikou vojenskou Můj koníčku Ryzovraný. Bohužel se mu postoupit nepodařilo, proto ho tentokrát vystřídá jedinečný ženský hlas. Starší generaci nemusíme, té mladší teď představíme další výjimečnou zpěváckou osobnost. Je to sopranistka Božena Šebetovská, jedna z prvních podlužáckých solistek brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zaspívá nám milostnou táhlici Laštověnka lítá. Na cymbál doprovází Helena Červenková.

Cimbálová muzika z Osvětiman s půvabným ženským dvojspěvem Jany Krýsové a Věry Mičkové v písni Proč Krušinko v břehu stojíš dorazila do finále. Vítáme ji tedy ve zlatém výběru folklorní sedmičky. Pro tentokrát ji střídá muzika z Krušnohorska. Další pokus o průnik do naší hitparády nabízíme muzice Dileň z Karlových Varů. Tentokrát zaspívá paní Dagmar Svobodová milostnou píseň v rytmu tance Kolečko, Plakala želela.

nadělené třetí pozici se udržela mladá dudácká muzika Strakonice se svou třetí písní. Je to myslivecká v rytmu tance Kolečko, u Hosína je Louka zelená v úpravě Patrika Řediny. Této muzice už chybí poslední devátý krok do zlatého výběru folklorní sedmičky. Pomozte jí ho udělat prostřednictvím vašich hlasů.

stále se daří muzice Radošov z Veselí nad Moravou s primášem Radimem Havlíčkem. Boduje její druhá soutěžní akvizice Veronika Ulmanová a Petr Světlík s písní Náš Janošek nic nerobí z alba Láska a vojna. Pokud ji znovu podpoříte hlasováním, zazní cymbálová muzika Radošov i příště.

Tentokrát se překvapivě dělí v naší hitparádě první místo. Spolu vítězkou je tak zpěvačka rodem ze Strážnice Anna Můčková. Působivou milostnou píseň si na album Moravské hlasy z Jižní Moravy vybral v roce 2017 hudební publicista a vydavatel Jiří Plocek. Zpěvačka a cymbalistka, dnes už pod vyvdaným příjmením Habancová, ušla od té doby dlouhou cestu. Dnes je ředitelkou kulturního domu Strážničan ve Strážnici. Přesto, jak sama nedávno uvedla v podcastu Folklor a City, je lidová hudba a zpěv stále trvalou součástí jejího života. Zdravíme další reprezentantku písňové kultury ze Strážnice a jí i písni Zpívala bych sobě přejeme, ať se vám opět líbí.

0: když za jinou chodíš, švarný šohajíčku.
1: První pozice ve vašem hlasování, byť tentokrát dělená, stále patří zpěvákovi z Horňácka Martinu Čambalovi. Nezaměnitelný hlas představitele tradičního horňáckého zpěvního stylu, který si už dávno zasloužil sólové album, po třikrát zopakoval zbojnickou baladu Zaplakala Drýnová. Je tedy čas na novinku. Bude jí zbojnická sedlácká Dobré je ti Janku z alba Zpívání a vyprávění z Kuželova. Doprovází horňácká cymbálová muzika Miroslava Minkse.

Právě dozněla nabídka 213. kola hitparády lidových písní na vlnách Proglasu. Na řadě je stručná rekapitulace soutěžních písní. Jsou to píseň Vím já o děvčině v podání cymbálové muziky Strážničan a solisti Tomáše Pánka.

Laštově Kalita v podání zpěvácké legendy z Podluží Boženky Šebetovské za doprovodu cimbálu Heleny Červenkové.

Dýleň z Karlových Varů tentokrát reprezentuje Dagmar Svobodová s milostnou písní v rytmu tance Kolečko Plakala, želela.

0: Velmi blízko k postupu do zlatého výběru folklorní sedmičky má mladá dudácká muzika Strakonice. Poslední krok může učinit v tomto kole, pokud jí umožníte postoupit s písní U Hosína je louka zelená.
1: Zahyl mi slibeček, na ní jelena, u

dařilo se i muzice Radošov z Veselí nad Moravou. Její druhá soutěžní akvizice v podání Veroniky Ulmanové a Petra Světlíka nese název Náš Janošek nic nerobí.

a kapelový zpěv, tentokrát reprezentuje zpěvačka rodem ze Strážnice Anička Můčková. Zaspívá nám píseň Zpívala bych sobě. Co je?

A konečně vítěz minulého kola Martin Čambal se svou druhou písní v pořadí Dobré jeď Janku za doprovodu hornácké cymbálové muziky Miroslava Minkse.

0: Další, první letní a první prázdninové soutěžní kolo folklorní sedmičky zazní v premiéře v sobotu 4. července. Hlasovat tak můžete od skončení dnešního pořadu až do čtvrtka 2. července do 12. hodiny polední. Máte několik způsobů, jak podpořit své favority. Můžete přes formulář na našich webových stránkách, mailem na adresu bredfeldova@proglas.cz a též SMS-kou na číslo naší hudební redakce 736 510 850. To je pro dnešek vše. Pokud stojíte o to dostat se do Strážnice, věnujte se naší soutěži. Soutěžní otázky zopakujeme v pondělní Voničce od 10:30 dopoledne. Všem posluchačům děkujeme za pozornost a přejeme krásný víkend. Pro dnešek se s vámi loučí z hudební režie Roman Kabelka a od mikrofonu Helena Bredfeldová. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.
1: Folklorní sedmička. Naladíte každou sobotu v 18:30.
2: Před malou chvílí bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a já už u rozhlasových přijímačů vítám všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

proč má zebra pruhy. Tento příběh se udál před mnoha a mnoha lety. Po rozlehlých afrických savanách se tehdy prohánělo velké množství zvířat. Všechna zvířátka byla veselá, celé dny dováděla, běhala a hrála si na sluncem zalitých pláních. Všechna až na jedno. Stádo bílých zeber stálo v kruhu vždy opodál se smutně svěšenými hlavami. Jednoho dne se už ostatní zvířata na neveselé zebry nemohla dívat. Lev, král savany, svolal ostatní na poradu. Když se zvířátka sešla, tak se dlouho radila a dohadovala, proč jsou zebry tak smutné. Proč celé dny stojí v kruhu se svěšenými hlavami a mávají ocásky. Zvířátka měla hodně nápadů, proč by to tak mohlo být. Třeba žirafu napadlo, že zebrám je líto, že mají krátké krky a nevidí tak pěkně na sluníčko, jako oni. Slon si zase myslel, že je trápí, že nemají chobot a proto se ostatních zvířat straní. Naopak lev si zase myslel, že se zebry stydí, protože nemají zatahovací drápy a nemohou tak vyšplhat na strom. Až malou gazelu Impalu napadlo, že jejich srst je jenom bílá, zatímco ostatní zvířátka, která se na poradě sešla, byla puntíkovaná, pruhovaná, flekatá nebo aspoň zajímavě barevná. Bylo to tak. Srst zeber byla sněhově bílá. To se ví, děti, že zebry ani ostatní zvířátka z afrických savan neznají sníh, ale přesně tak bílá, jako je sníh, byla srst zeber. I dohodla se africká zvířátka na tom, že zebry rozveselí tím, že jim nabarví jejich srst. Dlouho se dohadovala, jaká by ta barva měla být. Světle hnědá, nebo třeba tmavší, spíš do červena. A také, jaký vzor zvolit, jestli budou lepší puntíky na hřbetě a pruhy na nohách, nebo pruhy jen na hřbetě, a nebo snad velké fleky po celém těle. Co zvířátko, to názor. Až lev rozhodl. Každé zvířátko ať do druhého dne namaluje obrázek, jak by si zebry představovalo. A necháme zebry, ať si vyberou svoje nové šaty sami. A tak se stalo. Na druhý den se sešla zvířátka se svými obrázky. Lev pozval na schůzi také zebry. Ty byly překvapené. Pečlivě si prohlédli všechny obrázky, které ostatní zvířátka namalovala. Poměřovali, srovnávali. Ale nakonec se všechny zebry zhodly na tom, že nejhezčí je nápad malé gazelky Impaly na jejich bílou srst namalovat prostě černé pruhy. Ale každou zebru jinak. A tak se také stalo. Každé zvířátko dostalo plechovku černé barvy, štětec a jednu bílou zebru k namalování. Bylo to odpoledne plné radosti a veselí. Zebry řechtaly, že je štětce lechtají, všichni se smáli a bavili. Když už i poslední zebra byla černobíle pruhovaná a rozveselená, všechny zdvořile poděkovali ostatním a šli domů. Později večer si lev, král zvířat, všiml, že zebry pořád stojí v kruhu opodál. Udiveně se zeptal. Zebry, proč celé dny stojíte opodál v kruhu a máváte ocasy? Proč se nás straníte a nehrajete si jako ostatní zvířátka? A zebry odpověděli. Protože našimi ocasy odháníme obtížné mouchy a stojíme v kruhu opodál proto, že se tak mouchy do našeho kruhu nedostanou. Lev souhlasně zamručel a zebry pokračovali. Ale přeješli si to, budeme si s ostatními hrát. Všechna zvířata

Zvířátka savany jsou od dnešního dne naši kamarádi. A od té chvíle se pruhované zebry, tak jak je znáte i vy, vesele prohání s ostatními zvířátky po rozlehlých afrických pláních, ale občas, ve chvílích odpočinku, stojí stále jako tehdy v kruhu a ocasy odhání dotěrné mouchy.

Možná jsou díky pruhům zebry veselejší, ale i když se nám jejich pruhy mohou zdát stejné, prý to tak není. Zítřejší příběh z knížky Markéty Ciprové na nás vykoukne z klokaní kapsy. A teď už nastává čas na společnou modlitbu. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Pane Ježíši, chci ti moc poděkovat za den, který je za mnou. Díky za dnešní svítící sluníčko, za zmrzlinu, kterou jsem měl, a taky za to, že vím, jak mě máš rád ty a taky lidi kolem mě. Amen. Dnešní večerní zíváček je u konce, já vám děti přeji krásnou dobrou noc, pěkné následující dny, tedy neděli, a ať nás to počasí, to sluníčko tolik nespaluje, ať je hezky, ale ne třeba takhle moc teplo. Já vám tedy přeji ještě jednou dobrou noc a posílám hezké písničky. Mějte se krásně, ahoj. No.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Příjemný poslech příští hodiny vysílání Proglasu vám přeje Milan Tesař. Dnes vás v týdeníku Slyšte lidé pozvu na výlet do Brazílie. Sice jsme tam putovali před necelým půl rokem, ale brazilská scéna je mimořádně bohatá a ke mně se dostává poměrně velké množství zajímavé brazilské hudby. A tak vám moc rád některé z těchto nahrávek z poslední doby představím. Začneme úplně novým albem Maracanos, pod kterým jsou podepsáni brazilský perkusista Ayrton Moreira a klavírista, skladatel a producent Ricardo Bacelar. Jako host pak na albu účinkuje zpěvačka Flora Purim, dlouholetá umělecká a životní partnerka Ayrta Moreiry. Na nahrávce dále spolupracuje smyčcové kvarteto Kalimera Kvartet a autorem aranží je skladatel Liduino Pitombeira. Díky tomu se vedle jazzu a brazilských rytmů objevují i prvky komorní a soudobé vážné hudby. K albu jeho autoři připravili také celovečerní dokument, který zachycuje celý tvůrčí proces. Maracanos tak není jen album, ale širší umělecký ekosystém propojující hudbu a obraz. Poslechneme si skladbu Penu Chao.

To byli tedy brazilský hráč na perkuse Airtu Moreira a pianista a klávesista Ricardo Bacelar, mimo jiné s doprovodem smyčcového Calimera kvartetu z alba Maracanos. Album Coisas de Viver zpěvačky Roberty Campos vyšlo v únoru 2025. Obsahuje 9 autorských skladeb a představuje velmi osobní výpověď. Roberta se v textech otevřeně věnuje vlastním obavám, životním zkušenostem, vztahům, hledání vnitřní rovnováhy i procesu uzdravování starých ran. Hudebně jde o spojení folku a takzvané MPB, tedy brazilské populární hudby, navíc s jemnými vlivy jazzu a blues. Základem zůstává akustická kytara, civilní zpěv a cit pro silné melodie bez zbytečně okázalých aranží. Poslechneme si píseň Gerbera, inspirovanou společným životem s partnerkou Marinou Sozou Campos.

Zpívala nám Roberta Campos, zpěvačka původem z brazilského státu Minas Gerais. Bossa Nova Noites je mezinárodní projekt, který tvoří brazilská zpěvačka Monique Ellen, americký saxofonista Neji a aranžér a hudebník Larry Williams. Bossa Nova Noites staví na propojení brazilských stylů bossanovy, samby a brazilské populární hudby s americkým jazzem, soulem a R&B. Jde tedy o jakýsi hudební most mezi Brazílií a Spojenými státy. My si v podání Bossa Nova Noites poslechneme skladbu Nothing on You, Rainbow Beach Mix, tedy hit Bruna Marse, přetvořený do podoby samba, soulové nebo brazilsko-jazzové nahrávky.

V pořadu Slyšte lidé se dnes věnujeme hudbě z Brazílie. Já jsem na začátku pořadu mluvil o tom, že se ke mně dostává řada zajímavých nahrávek z Brazílie. Zdrojů mám několik. Jedním mimořádně důležitým je platforma Brazil Calling. Z níž mi pravidelně chodí nová brazilská alba a výběry singlů elektronickou formou. Druhým zdrojem jsou pak návštěvy stánků brazilských vydavatelů a společností na každoročním podzimním veletrhu Vomex. Odtud jsem si přivezl i album z roku 2024, které si teď představíme. O pianistovi Ricardu Bacelarovi jsme už mluvili v souvislosti s jeho spoluprací s hráčem na perkuse Airtem Moreirou. Album Aracati nahrál společně se slavným brazilským violončelistou Jaquezem Morellenbaumem. Nahrávka je převážně instrumentální a stojí na dialogu mezi Bacelarovými klávesami a Morellenbaumovým violončelem. Hudebně se pohybuje na pomezí současného jazzu, brazilské instrumentální hudby a komorně laděných zvukových krajin. Album se jmenuje podle brazilského města, kde oba hudebníci strávili týden, společně komponovali a následně album natočili. Většina skladeb vznikla přímo během tohoto pobytu a je spojena s konkrétními zážitky a místy. Ještě doplním, že violončelista Jaques Morellenbaum je známý spoluprací se slavnými brazilskými umělci Tomem Jobimem nebo Caetanem Velozem a také se Stingem. Budeme poslouchat skladbu Caminhos de Areia.

To tedy byli pianista a klávesista Ricardo Bacelar a violončelista Jacques Morellenbaum z alba Aracati. Brazilský baskytarista a skladatel Moises dos Santos vydal v polovině června 2026 nové album Maria, kterému předcházel single Brazilian Spirit, společná nahrávka s americkým trumpetistou Tém Crockerem. Dalším významným hostem je brazilský klávesista Kiku Continentinu. Vedle těchto protagonistů se na nahrávce podílí větší mezinárodní sestava hudebníků. Výsledkem je spojení brazilského rytmického cítění s americkou a londýnskou jazzovou scénou a také se současným soulem.

Zmínil jsem zdroje, díky nimž získávám největší množství brazilské hudby, ale nejsou to zdroje jediné. Hudbu brazilských umělců vydávají různá hudební vydavatelství, s nimiž jsem v kontaktu. Například album America Zureta brazilského písničkáře Jana Lasera vyšlo u švédského vydavatelství Ajabu. 7 skladeb alba spojuje jemně melancholickou atmosféru s lehkostí a melodickou přístupností, která je typická právě pro brazilské písničkářství. Charakteristickým rysem tvorby Jana Lasera je přirozené prolínání stylů. Na albu se vedle brazilské populární hudby a folku objevují prvky jazzu, popu, rocku i reggae, které vytvářejí bohatě vrstvený, ale přitom velmi civilní zvuk. Název alba America Zureta lze přeložit jako bláznivá Amerika. Odráží autorův kritický pohled na současnou společnost. Lasser se v textech zabývá tématy neoliberalismu, ekologické krize, ničení životního prostředí a také postavením původních obyvatel amerického kontinentu. Poslechneme si skladbu Asas pro Paraíso, Křídla do ráje.

Dozněla ukázka z alba America Zureta brazilského písničkáře Jana Lacera. Album Canciones con Drama je prvním společným projektem brazilského hudebníka Artura Gifari a zpěváka a skladatele Pedra Longese. Vychází z koncertního programu, který dvojice uváděla od roku 2023 a představuje hudební dialog mezi Brazílií, Uruguayí, Argentinou a širším prostorem jižní části Latinské Ameriky. Mezi hosty najdeme brazilskou zpěvačku a skladatelku Alessandru Liau, houslistku Miriam Farias, recitátorku Natalie Melusa nebo hudebníka Ernesta Fagundese. Nahrávka záměrně překračuje jazykové i žánrové hranice. Vedle portugalštiny na ní zní španělština, vedle klavíru a mandolíny argentinský buben bombo leguero, syntezátory i komorní nástroje. Výsledkem je intimní, ale zároveň velmi dramatická hudba, která čerpá z lidové tradice, písničkářství i divadelní estetiky. I v tomto případě pro vás mám ukázku skladbu Bela Baila.

To byli Artur G. Faria a Pedro Longes z alba Canciones con Drama. Za mimořádně náročných okolností vzniklo album Lau brazilsko-britského hudebníka Lauro. Po vydání předchozího alba Cabana z roku 2024 se u něj totiž rozvinuly vážné zdravotní problémy s páteří, které vedly k chronickým bolestem, nespavosti a dlouhému období omezené pohyblivosti. Nové album tak vznikalo doslova po krátkých úsecích mezi bolestmi a léčbou. Přesto většinu nástrojů nahrál Lauro sám. Vedle zpěvu hraje na kytaru, baskytaru, klávesy, bicí i perkuse. Smyčcové aranže doplnil londýnský hudebník Finn Rees. Výsledkem je bohatě vrstvená, ale zároveň intimní nahrávka, která působí jako osobní deník, převedený do hudební podoby. Hudebně Lauro navazuje na brazilské kořeny a inspiruje se bosanovou, hnutím tropikália a brazilskou populární hudbou. Tyto vlivy propojuje s folkem, rockem a jazzem a vytváří velmi současný komorní a osobitý zvuk. Zpívá střídavě portugalsky a anglicky, což odráží jeho mezinárodní zázemí. Z alba, které vyšlo pouhý jeden den před premiérou tohoto pořadu, si poslechneme skladbu Conclusão.

Další brazilský zpěvák, kterého budeme poslouchat, si říká Dorea. Přestože začal zpívat a hrát už jako teenager a více než 10 let vystupoval v barech, nakonec dal přednost civilnímu zaměstnání a pracoval jako dělník. Hudbu však nikdy neopustil a dál skládal vlastní písně. Dnes hraje komorně pojatý folk rock s důrazem na akustickou kytaru, na melodii a text. Dorea navazuje na tradici brazilského písničkářství a brazilské populární hudby, ale volí střídmé aranže, které nechávají vyniknout samotným písním. Profesionálně se hudbě věnuje od roku 2017, kdy založil projekt věnovaný tvorbě legendárního brazilského písničkáře Belchiora. Interpretace jeho písní Doreovi pomohla vrátit se aktivně na hudební scénu a zároveň prohloubila jeho vztah k brazilské autorské tradici. Nové Doreovo album se jmenuje O que mais você quer saber de mim, což znamená, co ještě o mně chceš vědět. Poslechneme si titulní píseň.

Cestujeme hudební Brazílií, jednou z největších a také kulturně nejzajímavějších zemí světa. Brazilský hudebník a skladatel Márcio Gelber pochází ze státu Minas Gerais. Jeho první sólové album Futuras Paisagens obsahuje 8 převážně komorních instrumentálních skladeb, které se zabývají tématy přírody, paměti, lidské zkušenosti a životních proměn. Gelber nahrávku charakterizuje jako úvahu o cyklech života, zrození a znovuzrození a o vztahu člověka k okolnímu světu. Na albu vyniká skladba Amagu, pro kterou připravil Rafael Martini aranžmá pro smyčcové kvarteto. Autor skladby Márcio Gelber v ní hraje na akordeon.

Marcio Gelber, který nám teď hrál na akordeon, se podílel i na albu, které si budeme představovat teď na závěr pořadu. Stejně jako on pochází z brazilského státu Minas Gerais také skladatelka, flétnistka a zpěvačka Nara Pinheiro. Ta společně s Gelberem napsala několik skladeb pro své nové album Tempo de Vendaval. Gelber její album produkoval a hraje na něm na akordeon a na sedmistrunou kytaru. Album představuje spojení brazilské populární hudby s jazzem, alternativním rokem a brazilskou tradiční hudbou. Zpěv a flétna na albu vystupují jako dva rovnocenné sólové nástroje. Já vám pustím titulní skladbu Tempo de Vendaval. Budu rád, když mi dáte vědět, jak se vám pořad líbil a kdo vás v něm zaujal. Od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měla na starosti Veronika Němečková.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: Krásný den, přátelé, vítám vás u dalšího dílu pořadu Charitolk. Charitolk je pořad se zajímavými lidmi z oblasti charity a kolem ní. Mým dnešním hostem je inženýr Jiří Lodr, prezident České rady sociálních služeb a ředitel diecézní Charity Plzeň. Krásný den.
2: Přeju krásný den.
1: Vy jste, pane řediteli, kromě jiného, tak se během posledních 30 let podílel a podílíte na vzniku desítek nejrůznějších sociálních služeb v Plzeňském a Karlovarském kraji a neúnavně bojujete za spravedlivé financování sociálních služeb neziskových organizací a za odpovídající mzdy lidí, kteří v nich pomáhají druhým. To není úplně jednoduchý boj.
2: Není a musím říct, že jsem se naučil opravdu to, co to je láska Hospodina člověku, protože jinak ta loď je opravdu na rozbouřeném moři, ale každý rok podivuhodně dospěje do toho svého cíle, tak mám radost. Ale problém je opravdu velké množství, ale mám kolem sebe úžasný lidi, kteří jsou úplně skvělí a kteří vlastně pomáhají nést všechny ty radosti a starosti, takže mě je vlastně velmi krásně.
1: Práce s lidmi se říká je ta nejkrásnější, nejsložitější. Vy plníte tu službu vlastně veřejnou, sociální. Ale možná mnozí posluchači, mnozí lidé si myslí, že sociální služby nebo práce sociálních pracovníků u vás je totožná, jako když přijdou takzvaně na sociálku nebo kamkoliv, kde jsou sociální pracovníci, což tak není. Zároveň je i velký rozdíl, a to bylo i překvapení pro mě, ve mzdě a v platu. Každý z nás, když někdy někde pracoval, byl zaměstnaný, tak si myslel, že vlastně mít mzdu nebo plat je jedno, ale ono to jedno není, tak nám to prosím vysvětlete.
2: Tak z toho začátku bych řekl, že vlastně je rozdíl mezi službama od roku 1993, jsme začínali do roku 2006, kdy vlastně vznikal teprve zákon o sociálních službách a kde vlastně non-profitní organizace stávají součástí systému poskytování sociálních služeb podle zákona, podle nějakých pravidel. Musí služby být vlastně od toho roku registrovaný a vlastně vyjednaný v tom, že vlastně je to veřejný zájem, který se deklaruje vlastně tím, že se vyjedná potřebnost těchto služeb a vlastně pak registrující orgány, což jsou kraje, vlastně tu službu přijmou do té sítě služeb. A to je teda ta jedna strana věci, co znamená, že jenom ty služby, které jsou uvnitř té sociální sítě toho kraje, tak mohou čerpat vlastně finanční podporu. To druhé, to je to zajímavé a ta oblast další je nárokovost a nenárokovost. My se pohybujeme v dotacích, které jsou nenárokový. A v tom systému nám najednou fungují vlastně ty aktivity zřizovatelské, kdy vlastně služby jsou poskytovány a zřizovány čili jenom malinkým poměru vlastně státem. To jsou asi 4 služby, ale pak zejména kraji a obce se do toho samozřejmě zapojují velmi intenzivně, zejména ve službách, jako jsou pečovatelské služby, to je další věci. A pak teda veliké bohatství neziskových organizací, které vlastně dělají vlastně skoro přehledně všechny služby, ale také se věnují té zraněné části společnosti, jako jsou třeba azylové domy pro maminky s dětma a ty další věci. No a v tom je trošičku ten daný prostor toho, že vlastně příspěvkové organizace jsou vlastně napojeny na veřejné rozpočty svých zřizovatelů a oni vlastně jsou odměnovány vlastně systémem, který se jmenuje plat a platy jsou vlastně ve státních tabulkách a vlastně stát určuje vlastně vždycky vyhláškou změnu vlastně toho prostředí, nárůstu a další věcí, ale hlavně plat se stává nárokovou záležitostí a ten zřizovatel vlastně je povinen ten plat vlastně v tom nárůstu pokrýt a ten náš prostor je mzdový systém a ten je nenárokový. To znamená, my samozřejmě máme nárok vůči zaměstnanci a to je smluvní ujednání o jeho odměně, ale vlastně získat to dofinancování je potom daleko komplikovanější právě proto, že jsme v nenárokových dotacích. A tady je tak trošku možná někdy i takový střet ještě toho, že přece jenom ty veřejné finanční prostředky, které se přerozdělují přes kraje z vnitřních rozpočtů, přes obce z vnitřních rozpočtů, tak nějak jako naplní ty svoje potřebnosti finanční vůči sobě, ale my vlastně pracujeme pro občany České republiky, tam žádné hranice nejsou a někde se říká, to jsou naše služby a vaše služby, to jsou potom složité situace, protože my jsme všude potom žadatelé o dotace. A když se podaří navýšit, jakoby reflektovat ty situace se státním rozpočtem, který pak kraje rozdílují pro všechny, jako pro sebe, pro města i pro neziskové organizace, tak tam máme velký problém, že se někde navyšují na obcích třeba trošičku taky ty roční limity dotací a někde zůstávají na svých vlastně jakoby limitech a to potom v tom vícezdrojovém financování dělá obrovský problém dofinancovat služby.
1: Samozřejmě i pokud obzvlášť v poslední době slyšíme slovo inflace, že jo, tak tam ti, kteří jsou tedy odměněni platem, tak mají nárok na tu inflační doložku nebo složku, která tam zroste, když to u vás to tak není. A pak se může stát, a může se to stát, že třeba zdravotní sestra, která pracuje i méně hodin než vaše zdravotní sestra, pečovatelka nebo lékař, bere více než u vás?
2: V tom je ještě to radostné uspořádání, že máme ještě potom oblast zdravotnictví a sociálních služeb. To zdravotnictví samozřejmě je velice širokým pojmem a jsou tam samozřejmě od poliklinik po ordinace lékařů, ale taky samozřejmě nemocnice. A tam už jenom tam je obrovský rozdíl mezi zřizovatelskými aktivitami, které jsou třeba fakultní nemocnice, jako máme v fakultní nemocnici v Plzni, a nasazení tam vlastně odměn za práci proti třeba městským nemocnicím nebo krajským nemocnicím nebo soukromým nemocnicím. To je už velmi konkurenční prostředí, jak získat financování, ale pak to dopadá na nás, jako poskytovatele sociálních služeb, kde máme potom tu složku zdravotní a to buď v domech pro seniory, nebo prostě v těchto zařízení, kde máme zdravotnický personál, nebo potom v domácí péči. A samozřejmě, že to je potom nesmírně složité, protože někde se nám stává, že v tom systému třeba lokálně kraje podle různých potom klíčů se nám stane, že třeba ten odtrh za tu mzdu a plat vlastně je třeba 10, 12, 15 tisíc. A to samozřejmě je nesmírně náročný prostředí a pro nás o to jakoby se dá říct kreativnější, že musíme být opravdu hodní zaměstnavatelé a dělat všechny možné podpory, aby jsme dokázali jako těm lidem skutečně jako našim vlastně za tu spravedlivou práci aspoň udělat prostředí, ale samozřejmě každoročně vlastně hledáme ty cesty na zajištění nárůstu vlastně v těchto složek. V tom nárokovém prostředí to bývá velmi náročné.
1: Asi zvlášť proto, že přesně, pokud u vás takový člověk pracuje, který pak zjistí, že bere o 10, 12, 15 tisíc méně, pak si řekněme, no, nebuď závistivej, že jo? To jako moc úplně vždycky nejde.
2: Určitě. My máme vlastně i tu složku hospicové péče a domácí hospicové péče, kde už tou změnou vlastně třeba máme lékaře v tom terénním vlastně týmu. I ty lékaři samozřejmě jsou odměňovaný jakoby jinak, ale je to o tom, že vlastně, když vidíte, jakoby, víte, to je taky takový trošku tajemství těch našich non-profitních organizací, protože my tak nějak vstupujeme do toho, že můžeme doprovázet toho člověka a je to cosi, co je ještě jiný tajemství, než je ta motivační odměna, protože člověk dostává úplně takový zdroje velmi, velmi krásný motivace vnitřní, protože to opravdu je o příbězích, to je obrovské množství příběhů a v těch našich segmentech to je strašně silná jakoby vděčnost za tu činnost, ale znova říkám, my jako management jako se snažíme spravedlivě usnout, když víme, že uděláme všechno pro to, aby jsme ty věci měnili a taky teď vlastně vycházíme z určitých starých legislativních inovací, úprav, spolupracujeme se státem. A hledáme cestu, jak podpořit ten dialog na změnu vlastně těch pravidel nebo těch dalších cest zákonů. A teď zase tam svítá velká naděje právě na změnu zákonů a právě v té oblasti financování sociálních služeb na změny úhrad z nenárokového prostředí na úhradové systémy, srozumitelné systémy. Takže bude tam ještě obrovský dialog, protože ten dialog je opravdu se státem, ale je to dialog s tím, kdo drží finanční prostředky veřejný a to jsou samozřejmě kraje, jak jsou to obce a jsou to poskytovatelé, takže v tomto smyslu velmi intenzivně komunikujeme.
1: Ono je asi složité, jednak zvlášť každá vláda je jinak zaměřená, jiní lidé, každý k tomu přistupuje jinak. Možná, kdyby někteří členové těch vlád měli někoho blízkého, koho se stará nějaká takováhle organizace, viz Charita Česká republika, nebo konkrétně třeba vaše diecézní Charita Plzeň, tak by třeba na to koukali jinak, možná by byli vstřícnější a možná by to netrvalo tak dlouho. Ale to je taková nadsázka. Na druhou stranu slyšíme často i od politiků takové házení do jednoho pytle neziskovky. Že jo? Oni jsou různé neziskovky, ale pak jsou i neziskovky, které přesně plní, to nezastupitelné. To znamená, ať už je to ta domácí hospicová péče, domovy seniorů a podobně, bez kterých se to neobejde. Tak těm kritikům těch neziskovek, co byste vzkázal?
2: Víte, my většinou máme to štěstí, že dříve či později nás každý potřebuje. A to je strašně důležitý. A máme zkušenosti, třeba opravdu i chodíme hledat sponzory, hledáme samozřejmě neustále zdroje. A mám takovou zkušenost, že tam zůstane jedna vizitka a pak za nějakou dobu, třeba za 10 let až, se mi najednou ozve ten človíček a říká, helejte, já jsem vám nepomohl, ale já jsem teďka si zjistil, co a jak. A teď mi přijďte, můžete mi poradit a můžeme hledat nějak cestu. To je zase výhoda těch mých 30 let, že si opravdu můžu i ty situace vlastně jako prožívat. A stává se to čím dál tím častěji, že vlastně jako ty témata doprovázení lidí v různých situacích se jako by nenosí jakoby témata, který by se veřejně diskutovali. A většinou se diskutují tou osobní zkušeností v rodinách a v širším spektru v okamžiku, kdy opravdu tu pomoc hledá, potřebuje. A to samozřejmě teďka i stran toho, že jsme třeba prožili velmi silný atak během války s Ukrajinou, že a pomoci lidem na cestě a spousta dalších věcí, které jsou výzvy povodně a další prostě příležitosti, které najednou mění vlastně to zadání i neziskových organizací, který najednou rozšiřují to srdce a s veřejnou podporou vlastně jdou do toho a hledají ty cesty. Takže já si myslím, my máme takový ještě fenomén jako Charita, jako tříkalovou sbírku a jsme na těch ulicích a jsme tam vidět a já koleduju 30 let vlastně, nebo to se omlouvám 20 let, protože on je to od roku 2000, ale pravda je, že to je naprosto neuvěřitelné, jak já vlastně vnímám na těch mých místech, kde v třech lokalitách tam chodím koledovat takhle dlouho, jak můžeme vlastně otevírat dialog, jak se lidi ptají, jak třeba potom se vrací k těm tématům, anebo když vidí, že něco potřebují, tak nám dají zpátky vědět. A to je prostě, myslím, to tajemství toho dialogu. A já říkám, že je to takový otevřený referendum, jestli tu službu děláme dobře, jestli nám lidi rozumí, jestli jsme lidem skutečně blízko, anebo nejsme. Protože se potom potkává vlastně s nějakýma reakcemi. A někdy jsou ty reakce velmi zase příkrý, ale jako já sám se většinou s láskou usměju a opravdu toužím po tom dialogu. Když to není letos, tak se vracím příští na to místo, kde došlo k nějakému konfliktu, jestli to pamatuju, a hledáme tam možnost právě vyjasnění si těchto záležitostí.
1: Říká se, že poslední dobou nám populace značně stárne a za pár let, pár desítek let tady bude více starých než mladých. Ale o ty staré, nemocné lidi se bude muset někdo starat. To jsou vesměs ti mladší, ti, kteří tu sílu mají a mají tu možnost. Jak je to u vás všeobecně se zájmem mladých lidí o začlenění se do pomoci sociálních pracovníků, lékařů, sester a podobných pracovníků?
2: To je téma, který nás samozřejmě velmi pálí. My jsme třeba na tom akademickém prostoru si velmi zase vyprosili společně, že se otevřela sociální práce v Plzni na Filozofické fakultě a že se tam otevřela cesta vlastně zrání našich odborníků mladých. Lidi opravdu zájem mají o ty obory. Je to ale taky samozřejmě to sdílení té dobré praxe v rodinách. Ono to, že jsme si oddělili vlastně bydlení vlastně od sebe, je vlastně svým způsobem určitou hranou taky vnímání toho, jak se dostávají mladí k seniorům a jakým způsobem vlastně jsou ochotní vlastně najednou k tomu rozhodnutí. Ale to, co nás jako fenomenálně čeká, je, že se nám blíží 70. ročník do důchodových let. A my velmi intenzivně spolupracujeme právě i v těch vládních předlohách a to ministerstvo práce opravdu spolupracuje na velmi různých nutných vlastně dodělání zákonů a jeden z nich je, jak se postavit vlastně k té individuální péči v tom budoucím prostoru, jak sehnat vlastně, aktivizovat vlastně tu pomoc v rodinách, jak vlastně třeba ji zaplatit, jak změnit vlastně ten princip vlastně k té péči o osobu blízkou, protože to je strašně důležitý. Naším cílem taky není jenom lidi edukovat směrem k našim službám, ale vlastně všechny ty naše odborné síly se věnují taky jako té komunikaci vlastně s lidmi, kteří jsou žadatelé, dlouhodobí žadatelé o péči, jakým způsobem vlastně se postarat doma, jak vlastně umožnit to prostředí. A v tom budoucnosti to bude ještě silnější téma, ale taky za důstojných podmínek a teď se velmi otevřeně hledá ta cesta a jsem u toho blízko s našimi týmama a jsem z toho moc vděčnej, protože si myslím, že to je opravdu otázka, která se institucionálně nedá úplně vyřešit.
1: Každá ta oblastní nebo diecézní charita je něčím specifická v každém tom regionu. V čem je ta plzeňská diecézní charita, vůbec plzeňsko-karlovarsko? Máte nějaký specifický program, něco, co jinde nemají?
2: Tak určitě. My samozřejmě vycházíme z toho poznání těch potřeb vlastně farností. To byl úplně začátek, kdy vlastně já jsem prožíval, když jsem vlastně byl na začátku, tak bylo jenom dobrovolnictví a měli jsme vlastně experiment státní, který akorát končil a to bylo vlastně od roku 1991 do roku 1993 domácí péče a jinak to byly opravdu dobrovolné charity a to poznání vlastně je strašně báječný a my máme třeba oblastní charity. To znamená, jestli něco specifického, tak je to, co skutečně jako se s našimi lidmi prožívám. A já stále hlouběji a hlouběji vím, že Bůh miluje člověka, že Bůh bude vždycky na jeho straně, že tím, že miluje Bůh každého člověka bez rozdílu, takže to naše charitní srdce a to naše charitní vnímání je jako překonej sám sebe, když Hospodin miluje tebe a miluje toho druhého, tak postav se k němu co nejblíž a pomáhej. A to si myslím, že takhle to v sobě neseme. Máme vlastně podpůrný duchovní programy, třeba rekolekce, je to úžasný, protože zase ty rekolekce, my jsme si velmi dobře vědomi, že pokud slouží jeden člen rodiny, takže širší rodina je do toho velmi silně zapojena do služby a je to velký požehnání pro tu aktivitu. Kdyby se neshodli na tom ty dva partneři, tak asi by to nemohlo být vlastně akceschopný. Takže i to duchovní podpora, která je báječná, teď třeba otec biskup František Radkovský vlastně prezidentem Charity a my můžeme s ním prožívat tu jeho radost uvolnění z těch jedných povinností do té radosti toho doprovázení našich lidí a tak. Takže v tom já vidím jako takovou tu radostnou, to, že se skutečně nefalšovaně máme rádi, že jsme si blízko a že vnímáme vlastně ten rozměr toho, že jako bez božího požehnání je marné lidské namáhání, no, tak bych to asi řekl.
1: Vy jste řekl hezky, že Bůh miluje každého bez rozdílu, vy jako organizace musíte taky milovat každého bez rozdílu, když mu chcete pomoct, ale v těch rodinách to tak bohužel vždycky není. Máte třeba, protože jste mluvil o lidských příbězích a že za každým člověkem je příběh, to víme, máte třeba nějaký příběh, nemusí být jmenovitý, který si z té své 30-leté praxe pamatujete, že to v té rodině takhle nebylo, ale že díky té pomoci, té charity nebo vás, lidí jako necharitních, se podařilo někoho zachránit, někomu prodloužit život, někoho potěšit, který už si vlastně myslel, že ta rodina se na něj vykašlala, že ztratil smysl života?
2: Těch příběhů je neuvěřitelné množství. Ale je to taky neuvěřitelné bohatství a právě ty tvůrčí dílny, kterou můžeme prožívat. A já si je pamatuju, protože třeba jsme měli takovou dohodu, že já třeba, když můžu ještě, a byl jsem mladší zejména, tak jsem měl pomáhat třeba týmu na noční službě, když tam docházelo k nějakému jakoby systémovému pracovnímu převratu a nebo někdo se hodlal odejít na věčnost a prostě potřebovali posílit v tu chvíli prostě naše týmy, tak jsem vyrážel a znal jsem dva bratry, který vysloveně jako zjišťovali vždycky, jestli u maminky je ten nebo ten, ale nechtěli se nikdy u té maminky potkat. A bylo to nesmírné téma, že opravdu celý ty rodiny vlastně už mnoho let, nevím, co tam prostě podehrálo mezi nima úplně, ale znal jsem oba bratry velmi dobře a mě to strašně mrzelo. A zrovna jsem měl tu milost přijet tu noc pomoct našemu týmu, když maminka odcházela na věčnost, volal jsem obou chlapcům a říkal jsem, chlapi, teď je asi důležitý, abyste teda možná přišli oba. Oni mi to v prvním kroku odmítli, ale netrvalo to opravdu dlouho. A maminka teda opravdu, to jsou takový ty milosti. Milosti smrti, která je otevřená prostě té budoucnosti, ale vlastně i toho pokoje, toho doprovázení. A ty chlapci přišli a řekli, vše se ostýchali a říkali, já jsem si šel uvítat dolů do té vrátnice, do toho vstupu a říkali, víš co, ale my tam půjdeme ještě každý sám. A pak přišli oba a najednou říkali, a půjdeš tam se mnou. A my jsme tam u té maminky jsme setrvali, oni mě najednou oba stiskli, já jsem stál uprostřed, každý mi stisknul tu ruku a řekli, prosím, nech nás. Byli tam 3,5 hodiny, tuším, prostě přišli, viditelně jiný a dodneska žijou rozpořádaně. A takových milostí je velké množství a člověka to jenom evokuje vlastně v tom, že někdy máme nějaké přání, modlíme se za něco, ale Bůh je milosrdný, ale dává tomu úplně jiný čas. A vlastně to někdy nabide vlastně až v tom okamžiku, kdy už ta maminka v tu chvíli fyzicky nebyla s nima. Ale bylo to nesmírně. A takových věcí bych mohl povídat mnoho a mnoho, protože to je to, co nás samozřejmě živí, obnovuje a dává nám to sílu pro službu.
1: To je krásný příběh a vlastně je to i o tom, že i ta maminka svým způsobem napomohla k tím odchodem k tomu, že se ti dva bratři aspoň po těch letech nesvárů dali zase dohromady, což je ve výsledku krásný. Když se vás, pane řediteli, zeptám, kolik vy máte pod sebou lidí a zároveň o kolik zhruba lidí pečuje vaše organizace?
2: Tak to je právě to, že je fantastický, že vlastně máme přes 700 zaměstnanců vlastně v rámci diecezní charity a našich charit, protože diecezní charita je jako ta střecha a mám tam pár oblastních charit dohromady, ale i diecezní charita právě poskytuje služby v obou regionech a máme další 200 lidí na dohody o činnosti, takže to je poměrně veliká armáda a staráme se někde kolem 25 tisíc lidí, což jsou různý i terénní služby. Mě třeba se nám povedla vlastně taková úžasná služba, která je taky trošku specifická, možná jsme se bavili o specificích. Po povodních jsem si vlastně uchoval tým krizových interventů a potom se vlastně vyvinula možnost zaregistrovat vlastně terénní krizovou službu, která vlastně non-stop pomáhá vlastně v tom terénu, ale zároveň je dohodnutá i ekumenická spolupráce s církvemi a vozíme vlastně na případ dopravních nehod nebo prostě na různé situace, dokonce i pomoc duchovních a poskytujeme psychosociální pomoc a poradenství a spousta věcí dalších. Takže to jsou takové jako veliký, moje velké radosti a vlastně ta rozčleněnost tím, že opravdu máme třeba azylový domy pro maminky, ale máme azylový domy pro rodiny, to se taky vyvíjí právě. My jsme dřív registrovali třeba služby pro jednotlivce, posléze jsme šli do služeb pro rodiny, protože jsme viděli, že ta rodina je zkoušená a pořád vlastně se vyvíjí ty aktivity. Máme třeba rehabilitace pracovní, ale máme taky pracovní terapie pro lidi. Pracujeme s lidma se zdravotním postižením, osobní asistence, domácí péče, zdravotní, pečovatelské služby. Že to je domy pro seniory, to je opravdu takový obrovský bohatství stacionáře, jako vlastně těch témat, kdy vnímáme a už víme, jakoby i v tom nepříznivém jako investičním zatím prostředí, tak už víme, kde je potřeba dělat ty další kroky s pomocí Boží k tou rodině a víme, že třeba když máme v těch stacionářích nebo terapeutických dílnách vlastně lidi s postižením a ta rodina nějak je doprovází a už slábne ta funkcionalita, takže budou potřebovat další třeba vybudovat chráněný bydlení a tak. Takže ač už by si člověk řekl říct, že už by mohl jako někdy ustat, tak je to takový živej neustále jako dialog, který jakoby nehledí na to, že úplně nejsou zdroje, ale hledá pořád cestu.
1: Takže kromě té vaší snahy narovnání rozdílu mezi mzdou a platem, tak vlastně vaše takové cíle do nejbližší budoucnosti jsou stále rozšiřovat, budovat, rozvíjet a vylepšovat to, co třeba je skvělé, ale může být vždycky lepší. A nebo máte nějaký tajný plán, něco, co byste si říkal, a kdybych jsme teď vyhráli 100 milionů, tak do toho půjdem?
2: No, už jsem jakoby takový sen jsem kdysi měl, samozřejmě byl skoro už reálný, pak se ukázal, jako, co jsme velmi brzo vyhodnotili, že to není reálný, ty nabídky, ale určitě, jako my máme tu milost, že říkám, máme hodně třeba pronajatých záležitostí právě od obcí, což je hodně, ale taky hodně už jsme jako přijali do nějakého našeho majetku. A já právě spíš bych šel do těch chráněných bydlení a do těch podpor a pak samozřejmě stále vím, že je třeba rozšiřovat vlastně domácí péči jako ten základní stavební kámen s tím, že vlastně rozvíjíme ty služby tak, aby byly odpolední, soboty, neděle, aby vlastně jsme nabízeli lidem skutečně tu alternativu zůstat doma a byla kvalitní, byla prostě taková, že opravdu ty lidi to mohou přijmout a vlastně mohou přijmout tu spoluodpovědnost vlastně v tom systému toho plnění. Takže takovýhle představ máme hodně, je se z nich Charita Plzeň zároveň má, ale i projekty v Jižní Americe a i tam samozřejmě velmi intenzivně a s velikou pokorou a velikou láskou vnímáme, že tam pomáháme vlastně vzdělávat mladým lidem. Teď tam jsme třeba rozvíjeli program pomoci pro děvčata 15 až 18 let, který otěhotněli, bohužel někdy incestem také, takže to je taky velmi složitý téma. A taky i tam se snažíme s těma charitama, s těma místníma společenstvíma hledat pořád tu cestu, jako, že říkám, to je opravdu neustále se vyvíjející poznání, ale i těch měkkých projektů nebo měkkých věcí, které nejsou investiční, ale jsou právě o tom, jak posílit vlastně tu funkcionalitu lidí a být jim blízko.
1: Prezident České rady sociálních služeb a ředitel diecézní Charity Plzeň, to jsou dvě funkce, hodně práce, hodně i stresu, hodně času. Ale když teda máte nějaký volno, tak věnujete ho, jak jste mi prozradil, vnoučatům, nebo co nejraději děláte, jak vypnete takzvaně?
2: Já zhruba už 8 let se snažím sebezáchově, takže si dopřávám tu milost chodit v přírodě a denně chodím v průměrně 8 kilometrů.
1: To jste dobrý.
2: A to znamená, že auto beru pouze při výjezdech mimo Plzeň. Zase, co si nám taky jako funkcionálně naučila vlastně doba covidová, to jsou teamsové konference a teamsový dosah, spousta jednání, kdy už najednou člověk si zorganizovává ten čas jinak a vlastně i kvalitně, protože se tam vidíme, jsme schopni si zamávat a jsme schopni komunikovat. Takže pro mě příroda je něco fantastického, ale samozřejmě rodina, to je ta síla, kterou člověk jako nesmě potřebuje a i v rodině vlastně člověk, jako tak, jak já jsem člověk neustále otevřený, tak se snažím nebejt tím rádcem, ale bejt tichou láskou, která otevírá svoji náruč a moc nekomentuje a spíš opravdu se snaží tam tou náručí sloužit, protože jako slova jsou zbytečný a čím dál tím víc jako vnímám i u sebe, ale i u toho mýho okolí, že slov plyne velké množství, ale že po ovoci poznáte je, tak po tom skutku vlastně de facto potom je to, co vlastně spojuje. Takže když pohladíte někoho z rodiny nebo prostě se věnujete vnoučatům, který máme u nás doma v domě, tři úžasný vnoučata, tak je to něco fantastického a má se člověk co učit a taky kde plnit jako tu svoji čerpání. Ale je faktem to, že když mám někdy náročný ten den, který je opravdu hodně náročný mnohdy a nedostanu se třeba na těch mých 8 kilometrů, jako třeba dnešní den, tak rozhodně pak je večer, kdy sám vyrážím večer, prostě procházím potom ty místa pod tím lampama vlastně a plným jakoby tichosti přijímám do sebe tu energii a taky hodně přemýšlím a taky se občas modlím. Takže to je pro mě taková síla, která mi zase resistituje na tu nějakou dobrou radostnou úroveň, protože já jsem za život nesmírně vděčný a opravdu jsem jako... Já jsem vlastně de facto skoro byl po těžké operaci, já jsem zootechnik, který miloval prostě svoje povolání, já jsem ho nesmě ctil, nebylo to jednoduché, v době to tady nejsem se dostal jako s tatínkovým, tatínek byl ještě zavřený za vlastní zradu v roce 82, takže to bylo velmi náročné prostředí a vlastně jako já jsem poznal to, co můžu šířit dál, že Bůh zná člověka každýho s jménem, každý člověk stojí před Hospodinem, každýho, jak jsem říkal, miluje. Ale mě, protože miloval tolik, tak jsem se strašně nechtěl zemědělství vzdát. Když jsem měl potom po operaci páteře, A jsem se vrátil zpátky do družstva od roku 90, jsem byl místopředseda družstva zemědělského, prostě plnil jsem si úžasný radosti a sny. A najednou, když jsem se v plní síle vrátil zpátky, tak přichází můj přítel, generální vikář, tenkrát Josef Žák, který se mnou vede dialog a manželka řekla, toho nikdo zemědělství nedostane. A on tam řekne tu nádheru, a co vděčnost. A v tu chvíli se to všechno rozatomizovalo, rozbilo a já během vteřiny jsem řekl ano, na to, co jsem absolutně netušil, kam jdu. Absolutně jsem nevěděl, co čeká, co můžu čekat a ten zdroj vděčnosti v sobě opravdu nesu a stále si potvrzuju, že ta vděčnost je nesmírným bohatstvím pro to, aby člověk překonával sám svoje nedostatky, ale vlastně i potom ty věci kolem sebe další.
1: No, řeknu na závěr jednu věc, vaše slova by se měla tesat. Já vám přeju, pane řediteli, hodně energie a hlavně tu otevřenou náruč, nejenom tu vaší, ale abyste i vy vždycky našel nějakou tu otevřenou náruč, kterou člověk občas potřebuje, ať už profesně nebo soukromně. Moc děkuji, že jste přišel, děkuji za vaše slova.
2: Já taky a opravdu s velkou radostí a vděčností, protože to byl krásný dialog, děkuji.
1: Děkujeme moc, to byl inženýr Jiří Lodr, prezident České rady sociálních služeb a ředitel diecézní Charity Plzeň. Hrana Kekely se s vámi bude těšit od mikrofonu u dalšího Charitolku.
0: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Odbylo 21 hodin a na Proglasu vás nyní Josef Javůrek zve do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Tomáš Moštěk.

0: Nejprve si nachystáme příslušné stránky breviáře. Máme 13. neděli v mezidobí, vigílii. Texty budou z prvního týdne žaltáře, strana 907 v novějším vydání, 907 nebo 807 ve starším, nebo 807 ve starším vydání. A antifona ke kantiku Panny Marie a závěrečná modlitba budou ze strany 792 v novějším vydání, 792 nebo ze strany 702 ve starším vydání. Nebo 702. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Ze srdce vždy děkujeme Stvořiteli svému a vděčnost prokazujeme každou chvíli jemu. Šťastná je hodina, v kterou člověk s vděčností a upřímnou vroucností na Boha vzpomíná.
1: Neb tento svět pomine i marnosti jeho, jako voda uplyne vše, co v něm slavného, ale my z hrobů ven, byť sebe hlubší byli, položit se v ní chvíli, stanem za soudný den.
0: Tak Bůh Otec uložil všech věcí Stvořitel, svůj život vynaložil, proto můj Spasitel, abych s ním žil věčně. Duch Svatý to stvrzuje, v srdci mém osvědčuje, vím o tom bezpečně.
1: Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
0: Hospodine, volám k tobě, pospěš mi na pomoc. Slyš můj hlas, když k tobě volám.
1: Má modlitba, ať je před tebou jako kadidlo, mé zvednuté dlaně jako večerní oběd.
0: Postav, Hospodine, stráž k mým ústům, hlídku k bráně mých rtů.
1: Neskloň mé srdce ke zlému, abych se nedopouštěl zločinů.
0: Abych spachateli bezpráví nejídal jejich vybraná jídla.
1: Když mě udeří spravedlivý, je to laskavost. Když mě pohaní, je to pro hlavu olej.
0: Neodmítne ho má hlava, avšak

0: Nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, slyš můj hlas, jako kadidlo, ať k tobě stoupá má modlitba.
2: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
0: Hlasitě k Hospodinu volám, hlasitě Hospodina zapřísahám.
2: Vylévám před ním svou starost, svou tíseň mu vypravuji.
0: Když můj duch ve mně chřadne, ty znáš mou cestu.
2: Na stezce, po níž kráčím, mi nastražili léčku.
0: Hledím napravo a vidím, že nikdo nemá na mě ohled.
2: Nemám se kam utéci, nikdo se nestará o můj život.
0: Volám k tobě, Hospodine, říkám, ty jsi mé útočiště, můj úděl v zemi živých.
2: Všimni si mého nářku, vždyť jsem tak zbědovaný.
0: Vysvoboď mě od těch, kdo mě pronásledují, jsou silnější než já.
2: Vyveď mě ze žaláře, abych chválil tvé jméno.
0: Obklopí mě spravedlivý, až se mě ujmeš.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ty jsi mé útočiště, Hospodine, můj úděl v zemi živých.
2: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: Kristus Ježíš, ačkoliv má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu,
2: ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí.
0: Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
2: Proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno.
0: Takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno, na nebi, na zemi i v podsvětí.
2: A každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat, Ježíš Kristus je Pán.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pán Ježíš se ponížil, proto ho také Bůh vyvýšil na věky.
0: O, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i poznání, jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání. Neboť kdo pochopí myšlení Páně, kdo mu byl rádcem, dal mu někdo dříve něco, aby se mu to muselo oplácet? Vždyť od něho, skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen.

0: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil.
0: Země je plná tvého tvorstva.
1: Všechno jsi moudře učinil.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jak četná jsou tvá díla, Hospodine, všechno jsi moudře učinil. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo se si smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věky.

0: Kristu. Amen.
1: Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Oslavujme jediného Boha, Otce i Syna i Ducha Svatého a pokorně prosme. Bože, přispěj na pomoc svému lidu.
0: Všemohoucí Bože, učiň, ať všude ve světě zavládne spravedlnost.
1: A tvůj lid bude žít šťastně v míru.
0: Uveď všechny národy do svého království.
1: Aby tak všichni došli spásy.
0: Dej, ať manželé žijí svorně podle tvé vůle.
1: A stále, ať je spojuje vzájemná láska.
0: Odměň všechny naše dobrodince.
1: A dej jim věčný život.
0: Pohlédni milosrdně na ty, kdo se stali obětí nenávisti a válek.
1: A přijmi je dobrotivě do nebeského domova. A také se modlíme za všechny oběti zemětřesení v Jižní Americe. Bože, přispěj na pomoc svému lidu. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty jsi světlo a nejsou v Tobě žádné temnoty. Ty jsi nás přijal za vlastní a tím jsi nás učinil syny světla. Dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo Tvé pravdy. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života. Amen.

Bylo 21 hodin a 15 minut. Na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme sonátu pro housle a violončelo. Napsal je Maurice Ravel. Na housle hraje Jana Vlachová a na violončelo Michael Eriksson. Druhou skladbou jsou Maličkosti pro dvoje housle, violončelo a harmonium opus 47. Na housle hrají Václav Snítil a Josef Vlach, na violončelo Viktor Moučka a na harmonium Miroslav Kampelsheimer. Třetí skladbou je smyčcový kvartet číslo 6 D-dur. Autorem je Franz Schubert. Hraje Zemlinského kvarteto. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert komorní hudby. Vyslechli jsme v něm tři skladby. Hned první nesla název Sonáta pro housle a violončelo. Napsal ji Maurice Ravel. Na housle hrala Jana Vlachová, na violončelo Michael Eriksson. Druhou skladbou byly Maličkosti pro dvoje housle, violončelo a harmonium opus 47. Tuto skladbu napsal Antonín Dvořák, na housle hrál Václav Snítil a Josef Vlach, na violončelo Viktor Moučka, na harmonium Miroslav Kampelscheimer. Poslední skladbou byl smyčcový kvartet číslo 6 D-dur, autorem Franz Schubert, hrálo Zemlinského kvarteto.

0: Vítám vás u poslechu Radia Proglas. Dnes na stole leží téma koncesionářských poplatků. O nich si budu povídat snad s tím nejpovolanějším, a to s předsedou výboru pro mediální záležitosti Františkem Talířem. Ahoj, Františku.
1: Ahoj, Jirko. Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Já jenom upozorním, že během rozhovoru si budeme tykat, protože už se z dřívějška známe. A mě hned na úvod zajímá jedna otázka. Jak bys laikovi popsal svou každodenní práci a agendu vůbec, co řeší váš výbor?
1: Je to pestré. Jedním slovem, je to pestré. Vlastně nejsou ve sněmovně dva dny stejné. Co se týká mediálního výboru, tak ten má pod sebou nově i agendu spojenou s kulturou, s památkovou péčí a tak dále. To znamená zjednodušeně řečeno, cokoliv, co legislativně vyprodukuje Ministerstvo kultury, tak potom tady ve sněmovně jde právě na náš mediální výbor, který se k tomu vyjadřuje, který by to měl odborně probrat zprava zleva. Samozřejmě to, že občas ta diskuze nebo její úroveň pokulhává, tak to je taky pravda. Ale prostě vyjadřujeme se ke všemu, co je spojeno ať už s tématem kultury nebo veřejnoprávních médií, což je teď mimořádně aktuální agenda.
0: Přesně, proto tady sedíme. Jestli jsem to pochopil správně, vy jste hlídací orgán Ministerstva kultury, nebo jim doporučujete věci, nebo jakou máte tedy vztah konkrétně k tomu Ministerstvu kultury?
1: Dalo by se to tak říct, ten mediální výbor má 16 členů, poslankyň a poslanců, poměr se li tam takový, že 9 z nich je koaličních, 17 je opozičních. To znamená, že ve výsledku, když si hlídá ta opozice hlasy, ta koalice hlasy, což ne vždycky se jim povede, tak stejně naši nějakou oponenturu ze strany opozice si mohou přehlasovat. Ale ano, v průběhu toho schvalování právě tady té legislativy ve sněmovně, tak my se k tomu řekneme odborně jako mediální výbor vyjadřujeme. Nicméně pořád platí, že to plénum sněmovny, těch 200 poslanců v jednacím sále, je nakonec tím suverénem. To znamená, že i kdyby bylo naše stanovisko za mediální výbor třeba nesouhlasné, že nesouhlasíme s převodem financování České televize, Českého rozhlasu pod státní rozpočet, tak stejně si tohle naše stanovisko může sněmovna jako celek přehlasovat. Uh-huh.
0: Já jsem kdysi maturoval z občanky a vytáhl jsem si právě státovědu. A vy jako mediální výbor můžete navrhovat zákony, nebo to děláte jako poslanci v rámci toho, že jste v mediálním výboru?
1: Tak to pak děláme jako poslanci. Vlastně jsou dvě cesty, jak nějaký nový zákon navrhnout. Buď je to vládní návrh, kdy to jde standardním připomínkovým řízením mezi jednotlivými rezorty, jednotlivými ministerstvy. To je určitě lepší cesta, zvláště pokud jde o věci, které jsou, řekněme, komplexní. Je pak i cesta právě přes takzvané poslanecké návrhy, což náš právní řád umožňuje. Dělá se to, nebo ta koalice to teď často dělá, protože to je rychlejší, ale je to cesta velmi riziková. Abych to uvedl na konkrétním příkladu, tak projednáváme třeba stavební zákon, který mění nebo zasahuje do více než 40 dalších zákonů. Pokud by to šlo standardní cestou, to znamená přes tu vládu nejdřív, tak se tam vyčistí spousta věcí, které jsou nelogické, které si protiřečí, které prostě v praxi fungovat nebudou. Vyčistí se to právě tím, že by byl dostatek času, aby jednotlivá ministerstva se k tomu vyjádřila a řekla, za nás tohle je hloupost. Nicméně, bohužel i ten stavební zákon se projednává právě přes takzvaný poslanecký návrh, tedy bez toho mezirezortního řízení. No a v praxi to pak znamená to, že tady máme pozměňovací návrh toho poslaneckého návrhu, který má přes 1000 stránek, nevyzná se v tom vůbec nikdo. Snad můžu říct posluchačům, že ve chvíli, kdy natáčíme tenhle rozhovor, tak právě ta diskuze o patro výš na plénu sněmovny probíhá. A bohužel je v tom takový galimatia, že se v tom ve výsledku málo kdo vyzná. Protože to jde tím zrychleným řízením, ne tím poctivým vládním.
0: Uh-huh. A odpustme teďka stavební zákon, proto tady nesedíme, ale jenom abychom věděli, jaké máte pravomoce. Uh-huh. Sedíme tady vlastně z toho důvodu, že poslední dobou mediálním prostorem otřásá vůbec diskuze o koncesionářských poplatcích. Tak na úvod si vůbec řekněme, co je to koncesionářský poplatek?
1: Tak je to způsob, jak financovat veřejnoprávní média. Je to způsob, který tady máme zavedený mnoho desetiletí. Pro mě ty poplatky jsou bariérou mezi právě těmi institucemi, televizí a rozhlasem na jedné straně, a námi politiky. Tím, že jsou financována ta média napřímo od těch lidí, od těch koncesionářů, tak jim to dává určitou svobodu a právě nezávislost. Nikdo jim prostě z politiků každý rok, snad můžu použít toho slova, nekecá do toho, jak mají ten svůj rozpočet poskládat. A to je velmi důležité, protože pokud se tohle změní, pokud tenhle princip opustíme a pokud budou ta média veřejné služby nakonec financována přímo ze státního rozpočtu, tak to v praxi u nás bude vypadat tak, že prostě ten ředitel televize nebo rozhlasu každý rok nastoupí na ministerstvo financí nebo do Strakovy akademie a přijde tam žmoulat čepici, bude mu oznámeno, no tak pane řediteli, chápeme vaše potřeby, nicméně tady se nám nelíbila tahle reportáž, tenhle redaktor nám taky vadí, zkuste s tím něco dělat, za rok si řekneme, jak se vám to povedlo. Bojím se opravdu, že k tomuhle by to směřovalo. Ono, i v tyhle dny jsme svědky toho, že to přesně takhle fungovat bude. V úterý vlastně teď tak se stalo to, že jakoby k diskuzi si premiér zavolal právě Reného Zavorala, ředitele rozhlasu, Hynka Chudárka, ředitele televize, s tím, že se pobaví o tom, jak to tedy nakonec s tím financováním veřejnoprávních médií bude. V praxi ta schůzka probíhala tak, že jim bylo jednostranně oznámeno, poplatky rušíme, garance vám k tomu žádná nedáváme, jak to bude vypadat a kolik to bude peněz, to se nechte překvapit, za pár dní to hodíme na vládě na stůl, doslova a do písmene. Takhle to dneska vypadá, takováhle je bohužel ta politická kultura a i proto mě, myslím, že celé opozici jako blikají všechny kontrolky a proto jsme takhle jako, řekněme, zaťatí v tom odporu, protože se opravdu obáváme toho, že změna ta financování je dělána proto, aby si vláda vytvořila páku, jak na vedení těch institucí tlačit skrz to, jaký program v nich je vysílán.
0: Když se tady bavíme o to, jakých médií se to týká, říkal jsi Český rozhlas a Česká televize a týká se to i posledního tisku veřejnoprávního média, jedná se o ČTK, nebo ne?
1: Nikoliv. Česká tisková kancelář, známá jako ČTK, tak má svůj vlastní způsob financování, respektive vydělává si na sebe sama, čili je brána mezi do toho trojlístku veřejnoprávních médií, ale vlastně řídí se samostatným zákonem, má svůj vlastní způsob financování, čili pokud teďka v éteru se bavíme o financování veřejnoprávních médií, tak se bavíme o financování České televize a Českého rozhlasu, což dohromady není málo peněz. V případě rozhlasu zhruba 2,5 miliardy, v případě České televize zhruba 6-7 miliard. To znamená, to je taky důležitý argument, tyhle peníze nyní odchází přímo od těch plátců koncesionářských poplatků a stojí to zhruba 205 korun měsíčně obojí dohromady. Pokud tohle bude zrušeno, tak to bude muset financovat napřímo stát. To znamená další zásah do rozpočtu zhruba 8-9 miliard korun ročně.
0: A jaký jsou teda ty další způsoby? My se tady se bavíme o těch koncesionářských poplatcích. Druhý způsob je teda ze státního rozpočtu a nedala by se ty dvě média, o kterých se teďka tady bavíme, ufinancovat například třeba tím třetím jako ČTK?
1: Nedala, protože tam jsou dramaticky odlišné ty rozpočty. Ta ČTK vlastně tím, že poskytuje ten obsah, ty zprávy, které vytváří všem ostatním médiím, která je často přebírají, tak tam mají mezi sebou navázané tyhle ekonomické vztahy, mají tam zároveň i fotografy, kteří se prodávají ty fotky, ale ty náklady ČTK prostě nejsou tak velké jako náklady rozhlasu a televize, kteří mají tam regionální studia, věnují se i obsahu, kterým ukládá zákon, ale zároveň není třeba úplně výdělečný, komerčně zajímavý, jako je mimo jiné i náboženské vysílání. Takže tam ČTK může takhle fungovat na základě toho, že ty náklady na jejich provoz jsou výrazně menší než právě v případě televize a rozhlasu. Hmm.
0: A jak je to třeba ve státech Evropy?
1: Tak všude jinak, ale když bych to popsal posluchačům nějak uceleně, tak v té 27 členských států Evropské unie, tak 15 států má nějakým způsobem financována ta veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, ale v každém státě je to trošku jinak. 10 států, včetně tedy nás, včetně Rakouska, Německa nebo Polska, tak má nějakou formu poplatku. 2 státy, Finsko a Švédsko, mají speciální daň. Jinak řečeno, nikdo neříká, že financování veřejnoprávních médií skrz poplatky je jediné možné. Je tady celá řada modelů, ale v našem českém kontextu, kde to funguje mnoho desetiletí, kde mimo jiné ta platební morálka, řekněme, těch koncesionářů je velmi vysoká a ty rozpočty těch institucí se plní lépe, než vlastně je modelováno, tak vlastně není sebemenší důvod, jako to nějakým způsobem měnit. Respektive ten důvod z mého opozičního pohledu je jediný, a sice najít právě páku, jak na ty média tlačit. Pokud jsou ta média financována v těch 15 evropských zemích z státního rozpočtu, tak můžeme říct, že na západ od nás je to vždycky spojeno s řadou různých pojistek, které právě garantují to, že do toho ty politici, lidově řečeno, nebudou každý rok kecat.
0: Víš nějaké pojistky, které třeba fungují, které bys řekl jako příklady?
1: Mm-hmm. Jo, ideální pojistka, kterou třeba navrhujeme i my a nějak se k tomu koalice úplně zatím nemá, tak je to, že jakákoliv agenda spojená s veřejnoprávními médii, včetně jejich tedy financování, tak je spojená s tím, že buď proto musí hlasovat ústavní většina, nebo že to musí schválit například obě komory parlamentu, jak sněmovna, tak senát. Nemůžou se přehlasovat navzájem. Něco takového u nás s těmito pojistkami by bylo určitě jako proveditelné. Ale k tomu se zatím koalice úplně nemá. Na východ od nás naopak ty pojistky zpravidla nejsou. Popíšu cestu Slovenska. V roce 2023 tam vláda Matoviče zrušila poplatky. A v roce 2024 už vláda Roberta Fica ze dne na den srazila rozpočet těch médií, televize a rozhlasu o třetinu, čímž dostala na kolena, do křeče, doteď se z toho nespamatovali. A právě obávám se, že jako touhle cestou my jdeme, nebo aspoň všechny faktické kroky, tak jak k tomu zatím vláda přistupuje, tak tomu odpovídají. To znamená, zrušíme poplatky, nevíme, jak to bude ještě technicky fungovat, pojistky ale nechceme, rozpočet uvidíme. Takhle si myslím, že se v západních demokraciích úplně nejedná.
0: Když se bavíme o tom, že v některých západních státech to funguje, dokázal bys říct 3 pozitiva a 3 negativa a právě toho neplatit koncesionářské poplatky?
1: 3 pozitiva a 3 negativa. 3 pozitiva. Při neplacení nebo při placení?
0: Při neplacení.
1: Při neplacení.
0: Kdyby prošel ten návrh, který má projít.
1: Tak pozitiva při neplacení. Tak ano, lidi na to nemusí myslet, nemusí případně přemýšlet, jestli jsou těmi poplatníky nebo nejsou, tak to je asi nějaká praktická výhoda. Další pozitivum při neplacení, složitě ho hledám. Jo, neříkám, že je to dokonale nastavený, ten náš systém u nás taky by se dalo o těch poplacích bavit, o koho od toho třeba osvobodit, jaké limity dát pro firmy. To by všechno odpadlo, ale pořád si myslím, že to zdaleka jako nevyrovná naopak těm negativům. A to znamená, že bychom odevzdali ta média jako hračku do rukou vlády, se kterými si budou moct hrát tak jako tento týden. To znamená, zavoláme ředitele, těm oznámíme, že se s nima bavit vlastně dál už nebudem a ať se nechají překvapit, co jim dáme. Tohle scénáře já se obávám a bohužel k němu máme nakročeno, byť zatím ještě to není definitivně rozhodnuto. My samozřejmě to budeme brzdit, jak jenom dokážeme.
0: Je plno věcí, které se financují ze státního rozpočtu. Napadá mě třeba policie, hasiči. Ti chodí vlastně za vládou, generální náčelník, pro peníze. Dokážeš najít rozdíly v tomhletom, proč teda ředitel České televize by neměl chodit na rozdíl od generálního náčelníka?
1: Protože důležitou rolí těch médií je kontrolovat právě ty politiky. A to je ten problém. Policie má jiné úkoly. Ta má dohlížet na pořádek v naší zemi a vlastně tam logicky jenom řeknou, jaký mají požadavky a potom ty svoje zákonem dané povinnosti plní. Ale právě ta citlivá role, proč je to takhle důležité, proč jsou ty veřejnoprávní média jedním z pilířů ty naší demokracie, tak je právě to, že kontrolují politiky, jak koaliční, tak opoziční. A pokud bude ten ředitel muset žmoulat tu čepici před tou aktuální vládou, před touhle, ale před jakoukoliv jinou příští, tak prostě už se tam zužuje velmi ten prostor pro to dovolit si být vůči těm politikům, kteří rozhodují o těch financích, nějakým způsobem kritický. Já tady jako nevyprávím nějaké černé scénáře, mluvím prostě o realitě, kdy například ministr Otto Klempíř po tom, co o něm vyšla reportáž Reportéru ČT o jeho minulosti, spolupráci s STB, tak prostě na dlouhé měsíce zrušil všechny schůzky řediteli České televize, protože se prostě urazil. Potom teda premiér mu řekl, otkej se s nimi, tak se to stalo, ale taky trošku jako zvláštním způsobem. Ale bohužel jako jsme politici, sebekriticky i ke mně, všem nám to ego jako nějak pracuje, ale tím spíš právě mají být ta média oddělená skrz ten způsob financování od našeho rozhodování, protože pak vytváříme prostor pro to, aby se ta jaksi nechuť nebo nějaká nevole k tomu, co kdo z televize a rozhlasu natočil, tak aby se těm ředitelům sdělovala. Možná ještě jedna věc k těm poplatkům. Neznamená to tak, že jednotlivé státy v rámci Unie by všechny od těch poplatků odcházely, vůbec ne. Například Portugalsko šlo naopak cestou, že od státního rozpočtu přešlo na poplatky před pár lety. Ať už je ale ten model financování jakýkoliv, tak je důležitý, aby se o něm opravdu vedla nějaká jako seriózní diskuze. Ve Švédsku zavedli speciální daň, 4 roky o tom diskutovali s odborníky, s řediteli těch institucí, napříč politickým spektrem. Na tuhle diskuzi my jsme jako opozice připraveni. Ale pokud jako jednáme právě stylem, že u toho svého původního návrhu, který naštěstí spadl pod stůl, Otto Klempíř řekl ředitelům televize a rozhlasu, budu s vámi jednat, a 3 dny na to přišel s vlastním hotovým návrhem, tak opravdu takhle se ty změny provádět nedají. Takhle to fungovat nemůže.
0: Když jsme u toho jednání s koalicí, zaznělo v médiích konkrétně od pana Klempíře, že vlastně zruší poplatky a že pro lidi je to dobré, protože oni to platit nebudou, protože oni nebudou zvedat daně. Probíhá v rámci té diskuze opravdu i takový ten nepopulární názor. Jedna aféra z minulosti, taková ta plytká otázka, kde na to vezmeme, probíhá tahle plytká diskuze, kde na to vezmeme?
1: No, měla by, a je to samozřejmě lež říkat těm lidem, že to nepůjde z jejich daní, protože to z jejich daní půjde. Jinak řečeno, teď to platí prostřednictvím koncesionářských poplatků a nově to budou platit z daní, akorát, že o tom budou rozhodovat každý rok právě ty politici, což dneska není. Takže jako lhát lidem, že jako vyčarujeme tady peníze nebo najdeme zlatou hroudu, ze které to každý rok uloupneme, tak prostě pravda není. A skoro se ptám teda, kde ti motoristé, jejichž ministrem Otto Klempíř je, a kteří hlásali před volbami to, že chtějí vyrovnané státní rozpočty, tak kde tenhle jejich přesvědčení je, když mimo jiné říkají plus 8 nebo 9 miliard do státního rozpočtu, není žádný problém. Je to problém už jenom proto, že zase čím vyšší zadlužení státu, čím vyšší půjčky si bereme, tím větší úroky z nich platíme. To znamená, zbytečně přihodíme ještě nějaké stovky milionů právě na těch úrocích. Takže jako nedává to vlastně žádný reálný smysl. Jak říkám, jediný smysl, který ale nikdo nechce říkat úplně nahlas, je to, pojďme si vytvořit páku, jak při skládání těch rozpočtů každý rok na ta média tlačit.
0: A napadá mě ještě nějaká administrativní zátěž. Co může být pro ty média jednodušší? Sami si vybírat ty poplatky nebo dostat od státu ty peníze?
1: Tak pojďme si říct další důležitou věc. Drtivá většina těch poplatků je prováděna přes takzvané SIPO. To má na starosti Česká pošta. České poště rozhlas a televize za tuhle službu každý rok platí dohromady přibližně 250 milionů. To znamená, pokud by byla média financována přímo ze státního rozpočtu, tak Česká pošta, která má řadu problémů finančních, tak bude mít mimo jiné minus čtvrt miliardy na tom, co jim teďka platí televize a rozhlas. Čili je to jako další zářez, který podle mě ani ta vládní koalice buď o něm neví, nebo ho nemá moc promyšleno. Pro televizi a rozhlas je to jako v zásadě jedno, oni jsou zvyklí si to teďka obsluhovat. Určitě to není důvod, proč ty poplatky rušit.
0: Změním trošku téma. V rámci diskuzí o zrušení poplatků se jednalo i o sloučení těchto médií, protože třeba zmiňovali jsme Slovensko, a tam to funguje. A uspořilo by tohleto nějaké peníze?
1: Mluvili jsme o tom, než si člověk udělá jako v politice názor, tak je dobrý, aby se takzvaně nachytřil na tohle téma. Jak po diskuzi s odborníky, tak s těmi řediteli těch institucí, tak já jsem přesvědčený o tom, že to jako logiku nedává, protože způsob práce je natolik odlišný, že by to jenom zase pošramotilo tu kvalitu a zároveň aspoň v jiných zemích, například ve Španělsku, kde ta média sloučila, tak se jako po pár letech ukázalo, že se neuspořilo vůbec nic a jenom kvalita té práce šla dolů. Čili k tomuhle kroku jsem skeptický a jsem rád, že z toho vláda vycouvala a to už vlastně dneska ani není na stole.
0: V rámci těch jednání s Českou televizí a s rozhlasem, jak se staví oni k tomu? Jsou třeba otevření jako k větší spolupráci nebo nabízeli řešení, jak se to dá skloubit?
1: Mezi nimi navzájem. Oni spolupracují, o tom žádná. Mimo jiné, co je jeden z mnoha úkolů a klíčových důvodů, proč veřejnoprávní média máme, tak je i nějaká třeba nějaké informování v čase krizí, ať už jde o povodně, tornádo, covid, cokoliv jiného, to ty komerční stanice v téhle kvalitě nikdy nedokážou pokrýt. Ve výsledku, ať už lidé mají Českou televizi a Český rozhlas rádi nebo ne, tak když dojde na nějaké krize, tak všichni logicky hnedka zapnou rozhlas právě nebo televizi. Takže nejen skrz tohle, ale skrz jiné všechny možné kulturní projekty, sportovní projekty, tak ty instituce spolupracují, chtějí spolupracovat pořád víc. Pokud se najde jako nějaká cesta, jak třeba tou spoluprací i ty náklady zase efektivně uspořit, tak proč ne, tomu jsou všichni otevření, ale nějak jako na sílu je slučovat, tak, jak jsem říkal, na základě zkušeností z jiných zemí, i třeba z toho Slovenska, tak víme, že to prostě dobrotu nedělá a tu kvalitu té práce to spíš srazí.
0: V rámci těch diskuzí zaznívalo i třeba z řad občanů, že platí koncesionářské poplatky, ale oni nechtějí vlastně konzumovat celou tu škálu toho, co vlastně média nabízí. A už jsem právě slyšel i z řad koalice, že právě hrozí třeba zrušení Stardance, protože proč to platit. A jednalo by se v případě, že zase hypoteticky ten zákon projde, že se budou škrtat i právě tyhle ty věci, které spojují tu společnost.
1: Hmm. Obávám se, ano, že ano, respektive ti ředitelé logicky musí nejprve naplnit to, co mají vyloženě uvedené v zákoně, no a potom můžou se věnovat ty instituce, řekněme, i těmhle pořadům, které hodně souhlasím s tím, co jsi řekl, a sice tu společnost hodně jako spojují. A mně to nepřijde jako jedno vlastně, jestli třeba to Stardance na České televize bude nebo ne, protože nějakým způsobem to jednak, řekl bych, kulturně působí na naší společnost pozitivně. Stejně tak i dneska, jako když zrovna probíhá fotbalové mistrovství světa, tak ano, můžeme to nechat komerčním stanicím, ať se o to poperou, ale potom mi přijde trošku škoda, že lidé nebudou mít třeba zrovna tenhle sportovní svátek k dispozici za přeloženo 205 korun měsíčně k dispozici, ale budou to muset násobně dráž si platit někde na komerčních stanicích. Takže to jsou věci, které jsou jako určitě se dají škrtnout, ale považoval bych to za škodu. Dá se škrtnout i produkce nebo vlastní tvorba České televize. Nemusíme tady mít každý rok pohádku, nemusíme mít tady aktuálně točený dokument o svaté Anežce České, ale byla by to škoda, protože zase propisuje se to i třeba do toho, že je nastavována nějaká laťka, řekněme, té produkce, nebo je na to navázána řada i uměleckých profesí. A pokud tohle prostě škrtneme, tak to jsou profese, které asi komerční stanice vlastní tvorbu prostě nebudou dělat.
0: Mně vlastně napadá, že my se teď bavíme hrozně konkrétně. Můžeš posluchačům přiblížit vůbec, co všechno v těch 205 korunách mají zhruba obsaženo, teda toho Stardance a
1: pojďme dál. Jasně. Tak cokoliv, kdykoliv si rozkliknou program, ať už České televize nebo Českého rozhlasu, tak to tam vlastně vidí. Tak jak je to pestré, tak i podle těch kanálů. Co se týká Českého rozhlasu, tam třeba je zásadní i pro mě, aby zůstala zachována ta síť těch regionálních stanic, protože regionální vysílání Českého rozhlasu poslouchá týdně 1 200 000 posluchačů. A to jsou přesně i ty písničky na přání třeba, nebo to regionální zpravodajství. Čili není jedno, pokud řekneme rozhlasu, tohle zrušte, protože pak to bude mít docela zásadní dopad na kvalitu života těch lidí, kteří třeba jiná média nepoužívají. A co se týká České televize, tak tam je samozřejmě často diskutované zpravodajství a publicistika, nicméně to je v tom rozpočtu spíše menší položka. Je tam velmi důležitá ta vlastní produkce, jsou tam důležité ty sportovní přenosy. Vlastně cokoliv, co si v tom programu rozklikneme, tak ano, to si lidé ze svých koncesionářských poplatků dneska platí.
0: Když jsme u těch sportovních přenosů a zmiňovala se mistrovství světa ve fotbale právě probíhající, myslím si, že můžu zmínit i proběhlé mistrovství světa v hokeji, a tam často vídáme reklamy. A je to udělané tak, že to je jenom přivýdělek, nebo že tam ta reklama musí být, nebo ty peníze jdou v státu, nebo jak je to s tou reklamou právě před tím mistrovstvím světa?
1: Tak je to přivýdělek, protože ta sportovní práva jsou pořád dražší a dražší a aby na ně Česká televize měla, tak jí má ze zákona možnost v rámci sportu více reklamy, než má povoleno na těch jiných svých kanálech. Čili je to přivýdělek, který pomáhá pokrýt ty náklady. Zase, to je vlastně dobrá ukázka, ten kanál ČT Sport, jak to vlastně funguje, protože lidé přirozeně primárně sledují třeba ta mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, včetně mě. Kdyby ale tam neměla televize tenhle obsah, tak by se těžko mohla věnovat v rámci svého vysílání i třeba sportům marginálním nebo ne tolik známým, nebo třeba i paralympiádě. Prostě kdyby neměla tolik fanoušků nabraných v uvozovkách na těch třeba mistrovstvích světa v fotbale a v hokeji, tak by samozřejmě jako kdyby se věnovala jenom těm menším sportům nebo jenom paralympiádě, kterou by prostě komerční stanice nikdy nepřenášily v tomhle rozsahu, tak samozřejmě by těch svých diváků měla výrazně méně. Takže ono se to tak jako pořád vyvažuje to, co je populární, oblíbené a masově sledované, s tím, co tolik populární není, ale díky tomu, že ta televize je populární, tak přece jenom to k těm lidem nakonec nějakým způsobem dostane.
0: Jsme skončili pěkně představování sportem, jsou to příjemného. A teďka ve zbývajícím čase, a co všechno se bude dít? My jsme teďka nahráváme 11. června a úplně nejsem si jistý, kdy to přesně poběží. A co nás tady čeká? Jsem slyšel něco v pondělí, že se má představit nějaký zákon. Co je před námi a jaké jsou teda vyhlídky?
1: Tak je to poměrně dynamické, rozhodně žádná teda nuda kolem veřejnoprávních médií není. Byl tady původně návrh o to klempíře právě na jiné financování veřejnoprávních médií, byl to vládní návrh, v tom mezirezortním připomínkovém řízení přišlo přes 400 připomínek a potvrdilo se to, co jsme říkali jako opozice od začátku. To je prostě nehajitelné, to nemůže fungovat. Mimo jiné, myslím, že můžu zmínit, a jsem za to velmi rád, že řada připomínek došla třeba i od České biskupské konference, která právě zmiňovala to, že pokud budou ta média převedena pod státní rozpočet, to znamená, možná se každý rok bude i jejich příspěvek na jejich fungování snižovat, tak samozřejmě to bude mít dopad i na ty nekomerční vysílání, jako je třeba to náboženské. Tak to jenom na okraji. Tenhle ale původní návrh o to klempíře pod tím tlakem, řekněme, ze všech stran nakonec šel pod stůl. Teď tady máme aktuálně návrh Patrika Nachera, což je ten poslanecký návrh, který redukuje poplatky, ale zachovává je. A to je typicky zákon nebo návrh, o kterém jsme schopni mluvit. Pro nás opravdu jako je nepřípustné to převedení pod státní rozpočet, ale pokud je tady návrh Patrika Nachera na to, že zredukujeme ty poplatky, ale zachováme je, tak o tom jsme schopni se určitě věcně bavit. Nicméně i sám Patrik Nacher teďka říká, no já ještě uvidím, možná to sám stáhnu, protože v pondělí na příští vládě tak bude představen nějaký další návrh o to klempíře, o kterém

0: vlastně jako v tom se nevyznají, řekl bych, ani oni sami. Úloha nás jako opozice v téhle situaci je bránit nějakým prudkým změnám, bránit tomu, s čím nesouhlasíme, to je právě to převedení pod státní rozpočet, koordinovat, řekněme, toto bránění se Senátem, případně i s panem prezidentem, ale to je pořád jenom jako jedna část naší práce. Protože, pojďme si říct, nakonec, buďme realisté, když budou chtít ty změny nějakým způsobem prosadit, tak je nakonec prosadí. Tím pádem my musíme zároveň připravovat strategii na to, co s tím budeme dělat po příštích parlamentních volbách, pokud tu příležitost budeme. To znamená, jak ten stav co nejrychleji napravíme, aby jsme zase dostali ta média mimo dosah politiků. Tak na tohle strategii paralelně také přemýšlíme, diskutujeme o ní s odborníky, jak by to mělo vypadat, protože v tom po těch příštích parlamentních volbách v roce 2029 nebude čas se jako rozkoukávat, tam už bude potřeba být jako připraven a co nejrychleji tu situaci napravit.
1: Co by byl pro opozici úspěch, kdyby se podařilo domluvit v rámci těchto návrhů?
0: Zachování těch poplatků.
1: Vlastně... A nějaký reálný jako úspěch, protože víme, že koalice má většinu, má pohodlně všechny prostředky na to všechno prosadit a vlastně úplně realisticky s tím, co teď, jaká situace je, co bys považoval jako úspěch, že se vám teď podaří?
0: No, ubránit to, to je vlastně, já vím, že to jako je samozřejmě jako těžká mise, pokud máme těch hlasů jako opozice míň, ale to je vlastně jediný měřitelný faktor a jak jsem říkal, musíme být realisté, musíme se chystat na to, že to nakonec neubráníme, těch hlasů máme míň. Na druhou stranu může přijít nějaká politická krize, jak jsem říkal, ten stav je velmi dynamický, mění se ne co týden, ale někdy co den, takže my musíme brzdit co nejdéle, abych byl jako konkrétní, tak třeba nějaká meta, to, že zabráníme tomu, aby ty změny případné byly už od příštího roku a dokázali jsme to posunout co nejdál v čase, tak to bude aspoň nějaký dílčí úspěch. Ale pokud bychom jako mohli být spokojeni, tak jediná měřitelná jednotka je zachování poplatků v nějaké formě. I proto jsem říkal, že jsme o tom třeba návrhu Patrika Nachera připraveni určitě diskutovat, o pravděpodobném návrhu vlády, který se dozvíme v následujících dnech, tak tam se obávám, že se neshodneme vůbec.
1: Já jsem asi se úplně vyčerpal, jestli ty máš něco, co bych chtěl ještě, aby zaznělo v rámci kompletně obsáhlých koncesionářských poplatků. Dávám ti teďka prostor.
0: Děkuji za to. Snad mám na srdci jedinou věc. Kdokoliv z posluchačů by chtěl k tomu dát nějakou svoji zpětnou vazbu, svůj názor, tak určitě se na mě obraťte, na stránkách Poslanecké sněmovny kontakt najdete. Budu jenom rád, protože mě zajímá právě i to, jak to vidí prostě občané naší země.
1: No, František Talíř, já ti moc děkuji za rozhovor a doufám, že se na vlnách Proglasu zase brzo uslyšíme.
0: Já děkuji za pozvání a ať se daří.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.

Napij se, přelítni, lákej. Nalákej všechny na voný dech. Pak mi zmiz očí a tiše plakej. Pak třeba zpívej a pak to nech.

nebe zaspadá divnej cín, z kiosku jen stíny a chrámy meluzín. Lampy už se v parcích uklání, večerům tak prostým, že se ani nebrání. Nebrání. Holky se líbají na čelo, letní nocí to by se to kráčelo. Lidé přešli na zlakovou řeč, hej, vzpomínko z mládí, hned mi neuteč. Asi mi kouká sláma z bod, máš potněšilý ústa a jen můj doprovod. Doprovod. Dobře se s tebou mlčelo, letní nocí

tohle do mě. Ve sněhu první stopy bod. Stopy bod. Oblohou se táhne čínská zeď, nebo je to zdání, že ty zrovna teď hráš s Argonauty zbytky zlatých míst. A já tady chytám, co ty jednou budeš číst. Budeš číst. Ledy to v proudu stáčelo,

Plujete na vlnách Radia Proglas.

Modrou rybou, až na dno snou plout. To je můj první a poslední.

0: Dnes budeme číst úryvky z kapitoly nazvané Večeře páně. Večeři páně, mši svatou, jak zdůraznil druhý vatikánský sněm několikrát, slaví společně Kristus a boží lid, hierarchicky uspořádaný. Ona je proto středem bohoslužby celé církve a má mít první místo v místním společenství věřících. Tak Bůh posvěcuje svět a lidé tu vzdávají úctu Bohu skrze Krista, našeho pána. Proto mají ke mši vztah i ostatní pobožnosti, modlitby a dobré skutky. Hlavní tajemství se po dobu liturgického roku jednotlivě připomínají. Narození, křest, smrt, vzkříšení páně a tak dále. Mší svatou se tato tajemství stávají jakoby přítomnými. Známe dvě hlavní části mše. Liturgii slova a liturgii Eucharistie. Obě části patří k sobě. Bůh k nám přichází, zjevuje se, sdílí se symbolem lidského slova a pokrmem. Je tu tedy čtení a výklad písma a přijímání těla i krve Kristovi. Není potřeba zdůrazňovat, že četbě nejlépe je přítomen ten, kdo pozorně poslouchá. Společné modlitby jsou k tomu, aby se společně recitovaly, zpěvy, aby se zpívaly. I takzvané kněžské modlitby, jako je eucharistická, se dnes čtou nahlas, aby je mohli všichni sledovat. Nezapomínejme ani na krásu a důstojnost liturgické slavnosti. U všech národů mělo umění úzký vztah k bohoslužbě. V modlitbě se obracíme k Bohu, který je ideálem všeho dobra a krásy. Slovanské národy mívaly pro krásu obřadů zvláštní cit. Roztomilou prostotou nás ovane vypravování tzv. Nestorovy kroniky o obrácení svatého Vladimíra, kterého zavedli v Cařihradě poprvé do chrámu a který naivně vyznává: nevěděli jsme-li ještě na zemi nebo už v nebi, protože na zemi nemůže být takový jas a taková krása, že ji nemůžeme ani vypovědět. Víme jenom, že tu Bůh bydlí mezi lidmi. Každý člověk, který okusil sladké, víc netouží po hořkém. Obrazy, květy, svíce, světla, zvony, kadidlo, ornáty jsou pouhými vnějšími pomůckami. Zbožnost se může obýt i bez nich. Přesto patří k plnosti a mohutnosti výrazu. Liturgie tím vrůstá do života, do zvyků, do kraje, do folklóru, do duše lidí. Tím víc se národní i lidský charakter projevuje ve zpěvu a v církevní hudbě. Kdo zpívá, dvakrát se modlí, říkali naši předkové. Přínos našeho národa pro duchovní hudbu byl jistě pozoruhodný. Nezříkejme se tedy svých dobrých tradic. Společný zpěv jakoby slučoval mysli a cítění, je tedy účinným prostředkem jednoty všech věřících, kterou tolik zdůrazňuje obnovená liturgie.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu. Bohu díky.

můžete body udělovat. Vyberete si 3 písně a přidělíte jim 3, 2 a 1 bod. Připsat můžete i tip na novinku. U závěrka hlasování je vždy o středečním poledni. A své body můžete posílat prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparáda@proglas.cz. Tento pořad vám vždy nabízí i tipy na koncerty, nová alba a přehled chystaných pořadů, jak se vám líbí. Průběžně si čteme vaše odpovědi na minulou anketní otázku a rozhodně vás neochudím o zadání nové. A 2 z vás se stanou výherci balíčku CD. Abychom to všechno stihli, musíme vyhlásit 3 novinky a 9 postoupivších písní, nebudeme otálet. Představuji novinku na 12. místě. Pražská skupina My 3 a Vy vydala letos po 3 letech nové album Za horizonty a píseň Koráby je jeho součástí.

Desky a CD se kroutí, pásky též. Není to v horku jednoduché. Kdo má ale gramofon v lednici? Až ho tam dáte, mám pro vás tipy na nová alba od Milana Tesaře. Obrázky zo Slovenska je společný projekt smyčcového kvarteta Spektrum Kvartet, folklorní skupiny Noga Band, ženské pěvecké skupiny Ulianky a zpěvačky Simony Hulejové. Jde o dialog mezi slovenskou lidovou hudbou a tvorbou slovenských klasických skladatelů. Jazzová zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka natočili společné album s názvem

Then How Little We Dream a The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny je slovenský překlad názvu básně slovenského romantického básníka Janka Krále Zakliata pana vo váhu a divný Janko. Tento název nyní dostalo nové album jazzového hudebníka Františka Báleše a jeho kapely. Sicilské trio Nuhara, které kombinuje lidovou hudbu s elektronikou, vydalo nové album Rama. Na 11. místo nasazují novinku s názvem Velký vůz. Brněnská folkroková legenda Folk Team vydává nové studiové album po 14 letech.

0: kolouchu ztratil svůj řád.
1: V minulé anketní otázce jsem se vás ptal, jestli jste někdy zasadili svůj strom a zda se na něj chodíte dívat. Posluchač Honza nám napsal. Co se týká sázení stromů, tak jsem se nikdy žádné lesní brigády neúčastnil, že bych si mohl připsat zásluhy na obnově lesních porostů. Ale jelikož bydlím na vesnici, v domě se zahradou, už jsem za svůj život pár stromů pokácel i zasadil. To kácení je vždycky smutné, když člověk ten strom sledoval tolik let, jak roste, začíná plodit a v létě chrání zahradu před ostrým slunečním svitem. Máme zahradu na jižní straně, tak tam slunce svítí od rána až do večera a v těch posledních horkých létech dostávají staré stromy dost zabrat. Máme tu starou jabloň, letní průsvitné, z které zbylo už jen ubohé torzo. Přesto mi její líto jí pokácet. Dalším takovým důchodcem je stará Noneta, která i přes pravidelnou péči pomalu odchází. No ale až tyhle jabloně opravdu doslouží, chtěl bych místo nich zasadit jabloňky stejného druhu. Myslím, že zasadit strom není nic světoborného. Daleko složitější je pak následná péče, aby strom prospíval a dával dobrou úrodu. Myslím, že lidé na vesnicích to nijak neřeší, ale chápu, že pro člověka, který prožil celý život ve městě, někde na sídlišti, to může být nezapomenutelný zážitek. Nezapomenu na historku z vojny, když jsme byli na vycházce a já najednou koukám, jak na jedné zahrádce roste cibule. Kamarád z Prahy si myslel, že si z něj dělám legraci, protože on ty vysoké stonky s velkou bambulí květu na konci nikdy neviděl. Souhlasím s rčením, že příroda je mocná čarodějka. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji poslední novinku 15. 28. kola hitparády na 10. místě s názvem Ten. Marek and the Celadons je nový projekt Marka Hlavici, novináře a odborníka na komunikaci, dříve člena bluesových skupin Tucet nebo Žáha.

0: Odhalili jsme novinky tohoto kola, pro které můžete hlasovat až do středečního poledne prostřednictvím webové adresy hudba.proglas.cz/hitparáda nebo e-mailem hitparada@proglas.cz. Začítám se ale do další odpovědi na minulou anketní otázku. Sázíme většinou ovocné stromy a keře u babičky na zahradě. Nejčastěji jabloně, ale zkusili jsme i kdoulovec a kupodivu pěkně rodil. Asi bychom mohli sázet víc. Bohužel je pak třeba se o stromy dál starat a zalévat, aby zakořenili, anebo jen, aby nezaschnuli. Ale děkuji za každý strom, který je zdravý a vydrží náročné počasí. Děkuji posluchačce Tereze. Místo 9. Ivo Viktorin a píseň Ukázal na mě.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

zdal se ma opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno s radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak.

Kdybych se vás v nové anketní otázce zeptal na vaši vysněnou dovolenou, prázdninové plány nebo jak trávíte tyto horké dny, bylo by to docela neoriginální. Já jsem ale zapátral v paměti a vzpomněl jsem si, jak jsem jako malý kluk šel s mamkou na borůvky do lesa a ona z nich pak udělala nenapodobitelnou domácí smetanovou zmrzlinu. A moje otázka zní, jakou máte rádi zmrzlinu? Točenou nebo kopečkovou? Děláte si domácí zmrzlinu? A pokud to není rodinné tajemství, přidejte i recept. Vyhlašuji 8. místo, kapela Hrdza s písní Vretienko.

0: Posluchač Jiří nám napsal. Pár stromků jsem ve svém životě samozřejmě zasadil. Drtivá většina byla ovocných na naší zahradě a až na pár výjimek se jim daří dobře. Za covidu jsme na procházce v lese našli vytržený smrček. Tak jsme mu našli místo a chodili se o něj starat. Snad to přežil. Nevím. Po rozvolnění restriktivních opatření jsme to místo postupně přestali navštěvovat. Moc děkuji za odpověď. Sedmé místo patří Petru Linhartovi a písní Železniční most.
1: Miláčku, zeď to zvíře, nerabej mi hlavou kopity. Miláčku, zeď to zvíře, jsou noci stejně zabitý. Někdo si pod peřinou očima hraje na city. Lovci do

Léto není stvořeno jen k tomu, aby bylo horko, ale taky, aby byly koncerty. A jejich malý výběr teď pro vás mám. Koncert Tři barvy folku se koná v pátek 26. června v Balbínově poetické hospůdce v Praze. Účinkují Petr Boháč, Michal Vili Sedláček a Jan Řepka. V Radimově na západním Slovensku se 27. června koná festival Radimovská šopa. Zahrají na něm například František Nedvěd mladší se skupinou Neznámy, Bukasový masív, Prospektory, Devítka a další. Skupina Divokej byl je na turné s názvem Osm divokejch. Zahraje například 27. června v Českém Krumlově, 18. července v Lokti v západních Čechách nebo 29. srpna v Úvalech u Prahy. V amfiteátru Kraví hora v Brně vystoupí 29. června jazzový trumpetista Laco Déči, 9. července skupiny Progress 2, dále 14. července Dan Barta se skupinou Illustratosphere a 16. července Hanna a Petr Ulrichovi se skupinou Javory. Skupina Bonsai číslo 3 zahraje 3. července v Červené Lhotě na Jindřichohradecku, 24. července u rozhledny Libín u Prachatic a 25. července v Boršově nad Vltavou. V klubu Jazz Dog v Praze má 5. července koncert slovenská zpěvačka Sisa Feher se skupinou Mamatus. Dále 15. července americká skupina The Bad Plus a 26. července pianista Daniel Bulatkin se svým mezinárodním kvartetem. Folková skupina Jen tak tak vystoupí 5. července v Třeboni, 16. července ve Veselí nad Lužnicí a 18. července v Českém Krumlově. A švédská experimentálně jazzová skupina Bakken Grillen zahraje 7. července v klubu Sub-Zero v Praze. A Tomáš Průša Band hraje 8. července v Písku, 14. července v Café Práh v Brně a 18. července v Konstantinových Lázních. Vyhlašuji 6. místo. Markéta Irglová s písní Nameless Children. Tato píseň dostala stejný počet bodů jako píseň Petra Linharta. V hitparádě je ale kratší dobu, proto postupuje výše.

Nabízím výhled vydání pořadu Jak se vám líbí na další týden. Ve čtvrtek 25. června vás pozveme na festival Folkové prázdniny 2026 do Náměště nad Oslavou. Pátek bude patřit novinkám hudebního vydavatelství Indies Scope. V sobotu 27. června si budeme povídat se skupinou Band of Hejsek o albu Sticky Ricky. Na pondělí chystáme koncert skupiny Nebe z tebe ze studia Proglasu. V úterý 30. června se zaposlouchejte do rozhovoru se skupinou Něco něco. Středa 1. července bude v 17 hodin a 10 minut patřit repríze rozhovoru s Tomášem Kočkem o albu Perperuna a ten týžden si představíme World Music Charts Europe za červenec 2026. Pátá je Céline Bossy s písní Que revient le temps.

0: entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir. Tous ces voyages, ces paysages n'ont de valeur que pour celui entouré par ceux qu'il aime, pour en partager le souvenir.
1: Ještě tu máme několik pozvánek na koncerty. V Potočné u Jindřichova Hradce se 11. července koná 0. ročník festivalu Krampach Fest. Účinkují Sekvoj, The Folks, Mňau Mňau Band, Hluboké nedorozumění, Jen tak tak a další. V letním kině v Brně na Špilberku bude mít 16. července koncert zpěvák a herec Igor Orozovič. V kostele svatého Vavřince ve Vrchlabí vystoupí 17. července skupina Good Work. Brazilský mandolinista Hamilton G. Olanda bude mít koncert 30. července na hradě Špilberku v Brně. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech v Brně od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například francouzský kytarista Nguyen Le se třemi různými projekty. Jumbo Agušovy orchestra ze Severní Makedonie, portugalský akordeonový soubor Danças Ocultas, olomoucká rocková skupina Dead Dog Legacy, skupina Elektra 5, chorvatská písničkářka Duňa Knebl, slovenští páni času, Znouzectnost, rumunská Fanfáre Čokerlia, Julia Kozáková, Tereza Richtrová, kolektivní halucinace Randefu, Elka, severomakedonské duo Dobrila and Dorian a další. World Music Festival Bratislava bude letos probíhat od 17. do 20. září. Vystoupí na něm například Julia Kozáková s projektem Manuša, italská zpěvačka Maria Mazzota, Nina Rosa, Majuše Band nebo orchestr ludových nástrojů Slovenského rozhlasu. A v Hradci Králové bude od 6. do 10. října probíhat festival Jazz Goes to Town s podtitulem Podivuhodný výlet. Místo 4. kapela Žamboši a píseň Teorie něhy.

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě buď můj propolis.

pozdrav mě, prosím, buď mou manokou. Nastává čas vylosovat dva výherce balíčku CD. Minule jsem se vás ptal, jestli jste už někdy zasadili svůj strom a zdali se na něj chodíte dívat. Posluchač Petr napsal, bohužel vím, že nikdy nesplodím syna, nepostavím dům, ale safra, strom bych zasadit mohl. Moc děkuji a gratuluji k výhře. Ze všech hlasujících ještě losuji Hanu Adamcovou a také posílám malý dárek. Na třetím místě Roman Dostál a Dita Zangeová Holá s písní Samota.

Posluchačka Eva napsala: dnešní anketní otázka je krásná. Sázet stromy je radost. Už nespočítám, kolik jich bylo, ovocných i těch v lese. A je veliká radost sledovat, kterak se jim daří. Moc děkuji za odpověď a vyhlašuji druhou příčku, která patří kapele Za koncem a písni Řeka. Ta nahradila již několikrát úspěšnou píseň Beskydy.

0: dnešním kole neuspěli Mária Podhradská, Havrila a Ivana Mer. Naopak na prvním místě se umístila píseň se stejným počtem bodů jako píseň na místě druhém. Protože je ale v hitparádě kratší dobu, stává se vítězem. Blues o orientačním běhu a skupina Mňau Mňau Band.
1: V pěsti tisklu vsteky skřehlý dlaně, laju tiše Mirkovi a spílám sprostě daně. U devátý kontroly pak vybavím si maně, čímže mě to obloudili mor a bídu na ně. S každým krokem ladně půjdu blíž k onomu břehu, a to všechno kvůli orientačnímu sakra běhu. Prej, pojď s náma, užijem si, v horách bude sranda. My jsme u nás v OBčku jedna prýma banda, s buzolou ti hrozí maximálně ruplák šanda. Jo a v loni teda zmizel nějakej Slávek Janda, zkrátka fůra legrace a samý skopičiny. Jo a taky Erbenovic Jánu to prej vcuclo do bažiny.
2: Hola hej,
1: pánice se blíží,
2: mapník dobře schrej,
1: noce krad mu.

svý vlastní pravidla, jak objevil jsem včera. Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra půjdu k stráním na severní straně, na týž

Než si zrekapitulujeme dnešní pořadí písní, přečtu ještě jednu odpověď na minulou anketní otázku. Posluchačka Růžena napsala: Když jsem byla malá, trávila jsem dost času s babičkou na zahradě. Vzpomínám si na sázení zeleniny, ale jestli jsme někdy zasadili nějaký strom, to už si vůbec nepamatuji. Zahrada je už dlouhá léta prodaná a vzpomínky na ní mám jen velmi mlhavé. Ale kdo ví, možná ještě někdy nějaký strom zasadím. Je to bohulibá činnost. Moc děkuji a teď už slíbená rekapitulace.

0: Na 11. místě Folk Team Velký vůz.
1: Letíme do noci, do nebytí.

0: jako člen skupiny 12 dobrodruhů. Pohřbili bezradnost, díky jemu nečekaní.
1: Deváté místo, Ivo Viktorin, Ukázal na mě.

0: chlapci jdou nad krajinou, varhany pod mě slyším hrát. Jiný si našel jinou.
1: Na sedmé příčce Petr Linhart, Železniční most.

0: druhé místo za koncem řeka.
1: Tak řekni, co to znamená? Nevidím a neslyším, vůně se mi ztrácejí a taky zapomínám na to, jak mi chutnáš.
2: Třeba vlak je hůře zdolatelná bariéra, nic mi ale nezabrání utnout smůle péra. Zítra, zítra půjdu k stráně.
0: Na prvním místě Mňau Mňau Band s písní Blues o orientačním běhu.

Hitparádě Proglasu můžete hlasovat vždy do středečního poledne prostřednictvím e-mailové adresy hitparada@proglas.cz nebo formuláře na webové adrese hudba.proglas.cz/hitparada. Vyberete si 3 písně, kterým rozdáte po 1, 2 a 3 bodech. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Javůrek a od mixážního pultu Roman Kabelka.

Milí posluchači Rádia Proglas, u poslechu nového hudebně historického pořadu s názvem Soaré vás vítá Kateřina Grafová. Dnešní večer společně nahlédneme do životních příběhů a umělecké tvorby skladatelů, kteří působili na dvoře krále Fridricha II. Velikého.

Největším potěšením Fridricha II. Však bylo umění. Zasloužil se o rozvoj Berlína, který se v 18. století stal významným kulturním centrem v celé Evropě. Na nedalekém zámku v Postupimi vedle pozoruhodné obrazárny vlastnil prvotřídní kapelu s vynikajícími hudebníky a skladateli té doby. Organizoval zde koncerty, na kterých sám hrál na flétnu. Zajímal se i o literaturu, přátelil se s francouzským spisovatelem Voltairem. Fridrich II. Veliký neměl lehké dětství. Jeho otec Fridrich Wilhelm I. byl krutý vládce a válečník. Pro umělecké zájmy svého syna neměl pochopení. V 18 letech se proto mladý princ rozhodl utéct z domova. Jeho pokus se však nezdařil. Král Fridricha II. Chytil a okamžitě uvěznil. K tomu ho donutil přihlížet popravě přítele, který mu v útěku pomáhal. Teprve když se roku 1733 Fridrich II. Politicky výhodně oženil a odešel do Rheinsbergu, mohl se věnovat s tichou podporou otce umění. Fridrich II. Už tehdy založil menší dvorní kapelu a učil se hře na flétnu. Roku 1740 se stal králem a přesídlil do Berlína. O dva roky později si nechal v Postupimi postavit po vzoru Versailles zámecký palác. Získal tak ideální prostory k hudebně kulturnímu životu. Roku 1747 sem za ním přijel i slavný Johann Sebastian Bach, který během návštěvy improvizoval na téma zadané samotným králem. Z těchto variací později vzniklo slavné dílo Hudební obětina. Fridrich II. V Postupimi trávil většinu svého času. Pořádal pravidelné večerní koncerty, cvičil několik hodin denně na flétnu a k tomu vyřizoval své panovnické povinnosti. Pro svůj dvůr získal vynikající skladatele a hudebníky té doby, jako například Karla Filipa Emanuela Bacha nebo české skladatele Františka a Jiřího Antonína Bendu a Jiřího Čárta. Fridrichovi II. Byl zřejmě nejbližší flétnový virtuos Johann Joachim Quantz. Ten pro krále nejen komponoval, ale vyučoval ho i hře na flétnu a společně s ním sólově vystupoval. Komorní večerní soirée na dvoře krále Fridricha II. Si teď nejvíce přiblížíme poslechem volné věty z Quantzova koncertu G-moll pro dvě flétny a smyčce. Přednesou nám ji sólisté Filip Bernold a Vojtěch Spurný, spolu účinkuje komorní orchestr Svatováclavského hudebního festivalu.

Johann Joachim Kvanz, který žil v letech 1697 až 1773, odešel z drážďanské kapely ke dvoru panovníka Fridricha II. Roku 1741. Ve srovnání s ostatními hudebníky měl u krále velmi dobré postavení a vysoký plat. Ročně dostával až 2000 tolarů, na rozdíl třeba od Karla Filipa Emanuela Bacha, který si vydělával pouhých 300 tolarů. A co všechno zahrnovala Kvancova umělecká práce? Hrál ve dvorní kapele, králi poskytoval pravidelnou výuku flétny, k tomu vyráběl nástroje a komponoval. Podle smlouvy jeho skladby sloužily jen pro potřeby krále, nesměly být uváděny ani opisovány mimo dvůr. Jeho rozsáhlá tvorba později zahrnovala 300 flétnových koncertů, 40 triových sonát a 200 sólových sonát, duetů a trií. Všechny opusy byly uloženy v zámeckém archivu v Postupimi. Jeho další povinností bylo organizovat každodenní komorní koncerty, na kterých s Fridrichem II. Sólově vystupoval. Jejich atmosféru a uměleckou úroveň zachytil ve své knize dobový hudební historik Charles Burney, když uvedl. Koncert byl zahájen flétnovým koncertem, jehož věty král přednesl s velkou přesností. Jeho nasazení tónu bylo jasné a rovnoměrné, technika skvělá a přednes čistý a prostý. Byl jsem velice překvapen a potěšen tím, jak přednesl Allegra a jak citlivě vyspíval Adagio. Král ke své interpretaci skladeb přistupoval opravdu zodpovědně a jistě s nadšením přivítal i teoretický spis, který pro něho v roce 1752 Johann Joachim Kvanz napsal. Ten je dnes dostupný i v českém jazyce. V roce 1990 ho z němčiny přeložil Vratislav Bělský. Kvancova kniha s názvem Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu, podrobně popisuje metodiku hry, zabývá se melodickými ozdobami a dobrým přednesem, dává rady orchestrálním hráčům a čembalistům. Autor pojednává i o přípravě na veřejné vystoupení a vyjadřuje se i k hudební kritice díla. Tak například na trému před koncertem měl následující recept. Píše, je-li flétnista, který hodlá hrát veřejně, bázlivý a není-li ještě zvyklý přítomnosti mnoha lidí, je třeba snažit se zaměřit svoji pozornost během hry pouze na noty před sebou. Nikdy však neobracet oči po přítomných, tím se rozptýlí myšlenky a ztratí klid. Johann Joachim Kvanz komponoval v duchu pozdního baroka. Jeho vyzrálé skladby, hlavně koncerty, jsou už ale raně klasicistní. Ve své knize zaznamenal i poznámky ke způsobu hry pomalých a rychlých částí jednotlivých skladeb. K interpretaci volné věty uvedl. V adagiu mají být všechny noty něžné a mazlivé, nikdy tvrdě nasazené jazykem, leda tehdy, přáli si skladatel artikulovat některé noty krátce, aby se posluchač, který předtím dřímal, opět povzbudil. V kapitole o Allegru se podrobně věnuje výrazu skladby a vhodné hudební řeči. Píše. Vášně se střídají v Allegru stejně často jako v adagiu. Veselost se vyjadřuje krátkými notami, osminami či šestnáctinami, které se pohybují jak skočmo, tak stupňovitě a hrají se živým úderem jazyka. Majestátnost se vyjadřuje dlouhými notami, během nichž mají ostatní hlasy rychlý pohyb a také tečkovanými notami. Smělost se vyjadřuje notami, u nich je za druhou nebo třetí notou tečka a v důsledku toho se první noty hrají urychleně. Lichotnost se vyjadřuje vázanými notami, které jdou stupňovitě nahoru nebo dolů a rovněž synkopovanými notami. A jak se Kvancovi kompozice volné a rychlé věty dařila v praxi? To uslyšíme v další hudební ukázce. Z nahrávky se solistou Václavem Kuntem zazní první a třetí věta z flétnové sonáty D-dur. Na varhany doprovází Aleš Bárta, basso continuo na violončelo hraje František Sláma.

Dalším významným skladatelem, který umělecky působil na dvoře krále Fridricha II., byl Karl Philipp Emanuel Bach, druhý nejstarší syn Johanna Sebastiana. Narodil se roku 1714 ve Výmaru a zemřel roku 1788 v Hamburku. Za kmotra mu byl jeden z nejslavnějších skladatelů té doby, Georg Philipp Telemann. Jeho matka zemřela, když mu bylo pouhých 6 let. Rodina žila v té době v německém Kettenu a po této smutné události se přestěhovala do Lipska. Tam Karl Philipp Emanuel Bach navštěvoval školu u svatého Tomáše, na které vyučoval i jeho otec. Johann Sebastian podporoval nadání svého syna a pečlivě se věnoval jeho hudebnímu vzdělávání. Zasvětil ho do tajemství mistrovské kompozice a učil ho hře na varhany a čembalo. Karl Philipp Emanuel byl vynikající interpret. Už v 11 letech hrál zručně z listu. Po studiích práv odešel do Berlína, kde se chtěl naplno věnovat hudbě. Dostal pozvání od Fridricha II., aby mu zahrál na čembalo. Už tehdy byl mladý korunní princ jeho hrou okouzlen a tak není divu, že jakmile se stal králem, povolal Karla Philippa Emanuela Bacha do svých služeb. Vedle komponování bylo jeho povinností hrát na čembalo na každodenních koncertech. Roku 1747 svého syna v Postupimi navštívil Johann Sebastian. U té příležitosti improvizoval na královo téma. Ze zdařilých melodií později vzniklo již zmíněné slavné dílo Hudební obětina. Po 30leté službě u pruského panovníka Karl Philipp Emanuel Bach nakonec ze dvora odešel. Ve svých 53 letech se stal chrámovým ředitelem 5 hlavních kostelů v Hamburku. Tento významný post převzal po svém kmotru Georgu Philippu Telemannovi. Tvorba Karla Philippa Emanuela Bacha je velkým přínosem pro hudební klasicismus. Jeho neobvyklé harmonie dokonce předběhly svou dobu a připomínají už období romantismu. Zasloužil se také o rozvoj klavírní hry, a to nejen svými skladbami, ale i teoretickým spisem s názvem Studie o pravém umění klavírní hry. Poslechněme si tedy od Karla Philippa Emanuela Bacha první větu klavírního koncertu D-moll, který přednese Michael Riche ve spolupráci s Lipským komorním orchestrem. Diriguje Morten Schult Jensen.

Na zámku v Postupimi umělecky působili i vynikající čeští skladatelé. Nejprve se zastavíme u Františka Bendy. Ten pocházel z Benátek nad Jizerou a žil v letech 1709 až 1786. Na rozdíl od Karla Filipa Emanuela Bacha, který byl vynikající čembalista, ovládal mistrovsky hru na housle. Již v 9 letech hrál Vivaldiho koncerty. Ve svých 14 letech se umělecky podílel spolu s drážďanskou kapelou na velkolepých oslavách, které se konaly u příležitosti korunovace krále Karla VI. Účinkoval tehdy v operách rakouského autora Johanna Fuchse a českého skladatele Jana Dismase Zelenky. V obou představeních zpíval ve sboru, v druhém dokonce zpíval solo. Při této události se poprvé sešel s vynikajícími hudebníky. V drážďanské kapele tehdy hrál na hoboj Johann Joachim Quanz a na violončelo Karl Heinrich Graun. Ten se později stal zámeckým kapelníkem v Postupimi. Zřejmě právě v Praze vznikly první kontakty mezi těmito umělci. František Benda ze svého rodného města odešel do Vídně, kde působil jako hudebník v aristokratických kruzích. Potkal se zde s krajanem Jiřím Čártem. Oba umělci nebyli v Rakousku spokojeni a proto společně utekli do Polska. Po smrti saského kurfiřta a polského krále Augusta II., který je zaměstnával, přesídlili do Drážďan. Tam se potkali s Quanzem a na jeho doporučení zakrátko odešli ke dvorní kapele korunního prince, pozdějšího krále Fridricha II. Velikého. František Benda, jak už jsem zmínila, byl vynikající houslista. Jeho povinností u královského dvora v Berlíně a v Postupimi bylo hrát sóla na pravidelných večerních koncertech, doprovázet Fridricha II. Při hře na flétnu, zpívat tenorové party a vyučovat mladé houslisty. Komponoval především pro svůj nástroj. Pozoruhodná je ale i jeho tvorba pro flétnu a psal také symfonie. František Benda má krásné volné věty sonát a koncertů. Před poslechem jedné z nich vám přečtu, co o adagiu píše Quanz. Abychom hráli adagio dobře, je třeba se uvést, pokud je to možné, do klidné a téměř melancholické nálady. Abychom interpretovali v podobném stavu mysli, v jakém skladatel psal. Pravé adagio se má podobat lichotivé žádosti, neboť stěží dosáhne svého cíle ten, kdo si chce vydobít drzým a nestoudným chováním něco od osoby, jíž je povinen zvláštní úctou. A právě tak nezaujmeme, nedojmeme a nerozněžníme posluchače smělým a bizarním způsobem hry. Co nejde od srdce, nepronikne také snadno k srdci. Uvedená slova poukazují na velkou oddanost panovníkovi, ale i na opravdovou vášeň k hudebnímu umění. Adagio a Allegro Františka Bendy teď uslyšíme v koncertu pro housle a orchestr A-dur. Jeho druhou a třetí větu přednese solista Roman Patočka, kterého doprovází Pražský komorní orchestr bez dirigenta.

U rodiny Bendů ještě chvíli zůstaneme. Ve službách u krále v Postupimi sloužil i Františkův mladší bratr, další významný skladatel Jiří Antonín Benda. Ten žil v letech 1722 až 1795. Do Berlína přišel s celou svou rodinou v roce 1742 na základě pozvání Fridricha II. Pruský panovník v té době už nějaký čas zaměstnával Františka a jako umělce si ho velmi vážil. Proto rád přijal u svého dvora i jeho bratra, houslistu Jiřího Antonína, který v jeho službách zůstal dalších 8 let. V roce 1750 odešel do německé Goty, kde se stal kapelníkem. Jiří Antonín Benda je považován za zakladatele melodramu. Této hudební formě se začal věnovat okolo roku 1770 a mezi jeho nejzdařilejší díla patří Ariadna na Naxu a Médea. Jiří Antonín Benda ve svých melodramech usiloval o dramatickou pravdivost. V jeho kompozicích se střídá mluvené slovo s hudbou, která emotivně dokresluje děj příběhu. Touto nově vzniklou hudební formou Jiří Antonín Benda přispěl i k rozvoji opery, která v té době procházela značnou reformou. Virtuózní italské pěvecké pasáže byly postupně nahrazovány větší textovou srozumitelností, které byla podřízena i hudba. O takovou operu usiloval skladatel Christoph Willibald Gluck. Vraťme se ale k Jiřímu Antonínu Bendovi. Kromě melodramů, které obdivoval i Wolfgang Amadeus Mozart, komponoval i instrumentální hudbu, mimo jiné čembalové koncerty, zřejmě ovlivněné tvorbou jeho přítele Karla Filipa Emanuela Bacha. Další hudební ukázku jsem vybrala již ze zmíněné Ariadny na Naxu. Úvod tohoto klasicistního melodramu zazní v podání Komorní filharmonie Pardubice, kterou diriguje Jaroslav Krček. Recituje Alfred Strejček a Jitka Molavcová.

Spíš tak sladce, Ariadno. Tvůj poslední, klidný, šťastný spánek. Zdá se ti zas jen o mně. Objímáš mě, má lásko. Má věrná. Ale já musím. Mám právo opustit ji. Mám právo zradit lásku. Svou lásku. Svou zachránkyni, milenku a ženu svoji.

Já ničem a bídák, že mu rovno není. Vždyť chránila mne před Minoem. Vyvedla mě z labirintu. S ní jsem zabil Minotaura. Pro mě se i vlasti vzdala. Prchla se mnou do pustiny. A já bych jí zde nechal samu. Ariadnu samotnou? Na pospas hrůze, hladu, zvěři, sam? Ne, to ne, tak velkou oběť pro Atény. Vlast jsem zbavil ponížení. Teď mám doma stát se králem, což je svatou povinností. Ale i k lásce jsou povinnosti svaté.

0: svou Ariadnu?
1: Jen mě neopouštěj!
0: Říká neopouštěj, jak tuší.
1: Bozi, zadržte ho!
0: Ariadnu!

Na závěr nedělního soaré jsem si pro vás připravila malý medailonek o Jiřím Čártovi. Tento český skladatel, který se narodil roku 1708 ve Vysoké u Havlíčkova Brodu a zemřel pravděpodobně roku 1778 v Mannheimu, byl rovněž hudebníkem v Královské kapele v Berlíně a v Postupimi. Do služeb Fridricha II. Přišel spolu s Františkem Bendou a stejně jako on hrál u dvora na housle. Hudbě se věnoval od dětství. Jeho prvním učitelem byl Antonín Ignác Stamic, otec slavného Jana Václava Stamice. V 17 letech odešel do Vídně, kde umělecky působil ve službách šlechty. Nebyl zde ale spokojen a proto společně s Františkem Bendou utekl do Polska, kde hrál v Královské kapele, se kterou později přesídlil do Drážďan. Tam se trval jen krátce. Přijal totiž nabídku pruského krále a stal se jeho hudebníkem. Roku 1758 po smrti Jana Václava Stamice odešel Jiří Čárt s Postupimi a usadil se v Mannheimu. Tam se stal členem místní vyhlášené kapely, která výrazně přispěla k rozvoji klasicistního slohu. Dílo Jiřího Čárta se dochovalo převážně v rukopise. V roce 1753 v Paříži však vyšly tiskem jeho sonáty. Třetí větu jedné z nich v tónině G-dur si poslechneme i dnes. Na barokní flétnu ji přednese Michaela Ambrozy, kterou doprovází čembalista Martin Hroch a violončelista Dalibor Pimek. Jedná se vůbec o první nahrávku této skladby.